Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott. I never knew the child.

0: Jazzový standard April in Paris, duben v Paříži, z mého vystoupení v kavárně zimního stadionu v Praze na Štvanici z prosince roku 1961 jsem na úvod našeho dnešního setkání zařadil proto, že bude celé věnované výjimečnému trumpetistovi a zpěvákovi Louisi Sečmu Armstrongovi. Na začátku 60. let se totiž Sečmo dostal svými zpívanými nahrávkami jako zřejmě nejoslnivější hudební kříženec na špičku popových hitparád. Z avantgardního hudebního progresivisty 20. let se stal postupem let populární hudebník, zpěvák a bavič, který byl nadšeně přijímán tím nejširším obecenstvem. Aniž by se přitom nějak podstatně změnila jeho hudba, zpěv či způsob, jakým se publiku prezentoval. Armstrong se stal skutečným symbolem jazzu a jeho cesty z newyorských brlohů do světa reflektorů a velkého světa showbiznesu.
1: Oh, I can't give you anything but love. That's the only thing.

0: Louis Sečmo Armstrong byl jednou z podstatných osobností, které otřásly nejen světem jazzové hudby. Narodil se před 114 lety, nebo možná před 113 lety, neboť se mu údajně lépe pamatoval letopočet 1900 než 1901, ale každopádně ve správný čas a na správném místě. Vyrůstal v newyorkských ulicích právě v době, kdy po nich pochorovali první jazzové kapely, od domu k domu zpíval s klukovským kvartetem, zavřeli ho do polepšovny, když si na Silvestra vystřelil a jen tak pro radost z pistole. Z polepšovny se vrátil s trubkou v ruce. Brzy se přemístil do ulic mezi muzikanty. Stal se chráněncem Kinga Olivera, jednoho z prvních newyorkských králů trubky, a z kraje 20. let minulého století odešel za jeho kapelou do Chicaga. Tam se díky Lil Hardin, své ctižádostivé v pořadí druhé manželce a současně pianistce v téže kapele, postavil na vlastní nohy. A přitom dokonale rozbil do té doby kolektivní způsob hry newyorkského jazzu. Jako první velká sólová hvězda, která vymyslela a zahrála takovou spoustu muziky nejrůznějších žánrů, že z ní dodnes čerpá jazz i populární hudba. S kapelou Hot Five, tedy s Horkou pětkou a posléze Horkou sedmičkou, nahrál Louis Armstrong ve druhé polovině 20. let minulého století snímky, které znamenají historický zlom nejen v jazzové muzice, ale v celých hudebních dějinách 20. století.
1: You know, folks, I happened to pass one of them good old camp meetings the other day and run into

0: Dětství Louise Armstronga nebylo moc šťastné a idylické. Jeho rodiče se často hádali a rvali. Jejich manželství dlouho nevydrželo a Louisova matka, která pracovala jako pradlena, odložila Louise k babičce. Po 5 letech ho vzala zpátky k sobě. A aby Louis pomohl mámě a nevlastní sestře, prodával už jako kluk noviny a dělal poslíčka prostitutkám. Doma se zatím jako na běžícím pásu střídali noví partneři jeho mámy. Jeden z nich jí málem utloukl, údajně. Aby ji zachránil, musel ho Louis několikrát praštit cihlou. V té době ještě neměl zlaté cihly.
1: Up in the morning, out on the job.

Po třech letech v roce 1916 Louise na žádost otce z polepšovny pro barevné propustili, i když jemu se ven moc nechtělo. Stal se totiž vedoucím tamního orchestru, naučil se hrát na kornet a trubku. A otce, který měl vždycky nejvíc práce s lítáním za holkami, neviděl dlouhých 14 let. Louis brzy zjistil, že táta ho z polepšovny dostal jenom proto, aby jeho druhé ženě hlídal děti, vařil a uklízel. Když se jim narodilo třetí dítě, poslali Louise zpátky k matce. Aby a svou nevlastní sestru uživil, začal Louis hrát na kornet v baru plném pasáků a prostitutek. Ráno ve 4 skončil a utíkal se trochu prospat. Od 7 ráno do 5 odpoledne pak skládal uhlí. Bylo mu 16 a když naházel 10 metráků uhlí na vůz, připadal si konečně jako pořádný chlap. Brzy mu ale přibyla další starost. Jeho 14-letá sestřenice Flora otěhotněla se starým černochem a při porodu chlapečka zemřela. Louis byl tenkrát jediný z rodiny, kdo měl stálý příjem. Vzal si proto chlapce k sobě a rozhodl se, že mu nahradí tátu. Jednoho dne ale chlapeček jménem Clarence nešťastně uklouzl a poranil si hlavu natolik, že zůstal mentálně postižený. Louis Armstrong se pak o něj staral celý život.

Když hrál Louis Armstrong v Londýně před královskou rodinou, zrodila se jeho slavná přezdívka Sečmo. Jeden anglický novinář totiž tak zkomolil letité označení nejlepších trumpetistů Satchel Mouth. Satchel znamená v angličtině brašnu a mouth zase ústa. Ve skutečnosti však neměli Armstrongovi rty k brašně daleko. Kvůli špatnému nátisku se mu uvnitř rtů tvořily tvrdé mozoly. Své potíže ale řešil způsobem kluka z černého New Orleansu. Odřezával stvrdlou kůži žiletkou.

0: Celý svůj život zasvětil Louis Armstrong své největší lásce, kterou byla trubka. Jen málo která žena by se s tím dokázala vypořádat. Ve 20. letech s ním v jedné tančírně začala flirtovat krásná prostitutka Daisy Parker. Když se před Louisem poprvé svlékla, Louise dost překvapilo, že spolu se šaty odložila i umělé boky. Nosila je, aby měla lepší postavu. Daisy Louise pronásledovala tak urputně, až se s ní nakonec oženil. Přestala pracovat a celé dny na něj čekala. Dělala mu žárlivé scény a někdy ho prý i zmlátila. Jednou mu břitvou dokonce rozřezala jeho oblíbený klobouk. Armstrongovo první manželství vydrželo jen 4 roky. V chicagském orchestru Joea Kinga Olivera se Armstrong seznámil s klavíristkou Lil Hardin. Absolvovala univerzitu, znala kdekoho a Louis na ní obdivovala, že tak křehká dívka měla odvahu vstoupit do chlapského světa tehdejšího jazzu. Lil byla nesmírně ambiciózní, nosila norkový kožich a jezdila v limuzíně. Přestože byl Armstrong nevzdělaný venkovan, brzy poznala, že je génius. Zamilovala se do něj a rozhodla se z něj udělat hvězdu. Aktivní a energická Lil donutila Louise, aby se naučil noty a aby se z Chicaga přestěhoval do New Yorku. Když už Louis vydělával dost peněz, Lil zorganizovala rozvod jeho i svého manželství a vystrojila jim svatbu. Koupili si 11-pokojový byt, ale jejich manželství šťastné nebylo. Byť spolu vydrželi dlouhých 18 let. Přestože byl Louis Armstrong velmi submisivní, špatně snášel panovačnou povahu své druhé manželky. Nejvíce mu nelíbilo, že po něm neustále chtěla, aby zhubnul a vnucovala mu nejrůznější diety. A jí zase vadilo, že se Louis staral o postiženého příbuzného Clarence. Na sklonku 30. let se Armstrong oženil po třetí. A zase špatně. Alfa Smith milovala víc než Louise luxusní věci a tak se po 4 letech rozvedli. Teprve Armstrongova 4. manželka, sborová zpěvačka Lucille Wilson, se kterou se oženil v roce 1942, zasvětila svůj celý život manželovi a jeho hudbě a stála mu věrně po boku až do jeho smrti v roce 1971.
1: Hello. Darling, this is Louis. Darling, it's so nice.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
3: Pamatuji si, jak ve druhé polovině 50. let jsem docela dobře zabudoval v pěvecké soutěži lidové tvořivosti mládeže Volná tribuna. Měl jsem naposlouchaný duet a tak jsem v jedné písni vlastně imitoval zároveň Ella Fitzgerald a Louise Armstronga. Aby to celé nebylo fádní, přidával jsem ke zpěvu grimasy a pohyby málem jako nějaký černošský šamán. Je dost dobře možné, že lidi v publiku se tenkrát nechali mnohem víc než mým zpěvem strhnout právě těmi opičkami, které jsem dělal. Už tenkrát byl ve mně Louis Armstrong pevně usazen a svou muzilou je ve mně dodnes. Nikdy nezapomenu na jeho koncert v pražské Lucerně v březnu roku 1965 a na jeho vstřícný přístup k fanouškům po jeho skončení. Ale o tom jsem vám již několikrát vyprávěl a nerad bych se opakoval. Louis Armstrong se po vyčerpávajícím koncertě neodebral na hotelový pokoj, ale přijal pozvání na malé setkání do divadla Semafor, jehož jsem byl tenkrát členem. Přišel na ní s manželkou Lucille, s manažerem a s celou kapelou. Když jsme mu předvedli krátký program, kterým jsme mu chtěli divadlo Semafor představit, nadšeně nám aplaudoval. S laskavou parodií našeho hosta vystoupil i trumpetista a zpěvák Semaforu Jiří Jelínek. A jak dokazují záběry kamer, sám Sačmo se touto písní ohromně bavil. Najednou Armstrong z ničeho nic zvolal na členy své kapely Come On. Doslova vlítli na jeviště divadla a předvedli nám na oplátku svůj úžasný malý recital. Manažer byl zoufalý, že se Sečmo zničí a stačil nám sdělit, že něco takového s ním už dlouho, hodně dlouho nezažil. Muzikanti z Armstrongovy kapely s námi pak jamovali do časných ranních hodin. Louis Armstrong se odebral na lože poté, co jeho manželka usoudila, že už toho všeho bylo dost.
4: Jak rád střel bych svojí tvář ve zlatým plechu

0: name to know. I get the final bow just upon you.
1: Takhle Sečmovi vzdali hold Jiří Jelínek a Eva Pilarová. Jako zpěvák nemá Louis Armstrong přímé následovníky, jenom plagiátory. Ale téměř všechny výrazové prostředky, jimiž se zpěv populární hudby liší od zpěvu klasického, jsou obsaženy právě v jeho zpěvu. A to v takové míře a koncentraci, jako už zřejmě nelze zopakovat. Všichni další si už jenom něco z toho vybírají. Před chvílí jsem se zmínil o Armstrongových plagiátorech. Na přelomu 70. a 80. let se jeden z nich objevil v Praze. Schválně si poznáte, kdo to byl.

Slavnou píseň Be My Love, buď mou láskou, jsem vám ve stylu Louise Armstronga dospíval já. Na vánočním koncertě v pražské Lucerně jsem tuhle skladbu zpíval i ve stylu R.A. Dvorského a Gilbera Bécauda. Pokud nevěříte, že jsem to skutečně zpíval já, tak se podívejte na mé DVD Zůstanu svůj, hity 80. let. Pádnější důkaz vám nemohu dát. V srpnu 1974 přijela na krátkou návštěvu Československa vdova po Louisi Armstrongovi, paní Lucille Armstrong, a měl jsem možnost se s ní setkat na americké ambasádě v Praze. Za Sečmova života byla Lucille svému muži i nejbližší a nejvěrnější spolupracovnicí a sekretářkou. Spojovali je stejné záliby a paní Lucille doprovázela svého manžela na všech jeho cestách po světě. Po manželově smrti se paní Lucille se zvýšenou měrou věnovala i veřejné činnosti. Působila v dobročinných a sociálních organizacích, místní samosprávě, přednášela na vysokoškolských kurzech a pomáhala při organizování jazzového festivalu v Hamdenu. Do Československa přijela po návštěvě jazzového festivalu v Nice, kde odhalila bustu svého muže. A kromě Československa navštívila tehdy i Rumunsko, Maďarsko a Polsko. Během týdenního přednáškového turné u nás tenkrát navštívila několik měst. Bydlela v Ústí nad Labem a navštívila výrobu cibulového porcelánu v Dubí u Teplic, stejně jako výstavu bižuterie v Jablonci nad Nisou. S příznivci svého manžela besorovala v Železném Brodě, v Děčíně, Žadci a v Ústí nad Labem. Jak prohlásila, hlavním smyslem jejího turné bylo přiblížit Louise Armstronga jeho posluchačům prostřednictvím fotografií z rodinného alba a ze zájezdů a v neposlední řadě také filmem z Newportského festivalu z roku 1970. Tehdy u příležitosti Armstrongových 70. vystoupili na jeho počest například Dizzy Gillespie, Mahalia Jackson a Louis sám se představil publiku už jenom jako zpěvák, zatímco jeho místo trumpetisty zaujal Bobby Hackett. Another bride, another June,

0: think it's cheaper than making woo bed.
1: Tolik brilantní nahrávka Louise Armstronga a klavíristy Oscara Petersna. Lucille Armstrong nám v roce 1974 vyprávěla, že když přijel Sečmo domů ze zájezdu, čekali na něj před jejich domem nejen děti z jejich bloku, ale ze všech ulic v širokém okolí. Pravidelně chodil k holiči kousek od jejich domu, nechat se ostříhat a oholit, a na cestě za ním vždycky běžel zástup dětí. Obvykle potkali zmrzlináře, který jel kolem se svou šlapací tříkolkou a byl vždycky podezřele blízko, když se Sečmo objevil na ulici. Aby ne, když Armstrong vždycky koupil celý obsah vozíku a zmrzlinu rozdal dětem. Pamatoval ale i sám na sebe, protože zmrzlinu miloval a dával si ji několikrát denně. 10 dní v Praze na jaře roku 1965, to byl podle Armstrongovy manželky jejich nejdelší čas strávený v cizí zemi na jednom místě. Prý je na světě jenom málo zemí, kde se cítili tak dobře jako u nás. Někdy to prý Sečmo opakoval až do omrzení. Paní Lucille mi to říkala tak upřímně, že jsem neměl sebemenší důvod jí nevěřit. Poslechněme si teď, jak se v roce 1957 Louis Armstrong a Ella Fitzgerald vydali do černošské lidové opery George Gershwina Porgy and Bess.

0: Po Ari Bess, You is my woman now, Bess, teď si moje žena, kterou Ella Fitzgerald a Louis Armstrong naspívali v roce 1957, kdy byli na vrcholu interpretačních sil, je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Prý si o mě řekl, že jsem zloděj. Je to pravda? Je a není. Jak tomu mám rozumět? Nevytáčej se. Je pravda, že jsi zloděj, ale neřekl jsem to já.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Louis Armstrong zemřel 6. července roku 1971 ve věku 69 let. Ve svém domě v newyorské čtvrti Queens, na selhání srdce a ve spánku, kdy se prý usmíval. Průběh smutečních obřadů byl na přání jeho ženy Lucille velice skromný a poslední rozloučení proběhlo v malém kostelíku nedaleko Sečmova bydliště. Mezi smutečními hosty byly mimo jiné Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Count Basie, Bing Crosby, Peggy Lee a Frank Sinatra. Mějte se krásně. A za týden se s vámi těším ve stejný čas a na dvojce Českého rozhlasu naslyšenou. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: současností druhé světové války se do bojů proti fašismu zapojili i Čechoslováci. K těm prvním patřili letci, kteří brzy po 15. březnu 1939, často za dramatických okolností, opouštěli své domovy a většinou přes Polsko odcházeli vstříc neznámým osudům. Jedním z nich byl inženýr Karel Drbohlav.
1: Já jsem chodil na střední školu, reálku v Turnově před 60 lety. V té době letectví, letadla, piloti, to byla pro nás ohromná romantika. A já jsem prostě tak tomu propadl, že například, když jsme se během vyučování dozvěděli, že za Turnovem na louce někde přistálo nouzově nějaké vojenské letadlo, všeho jsem nechal, bez dovolení, utekli jsme ještě s jedním spolužákem ze školy a tam jsme leželi v blízkosti letadla celý den a s ohromnou zbožností jsme toto letadlo pozorovali. Byl to starý, dneska muzeální už typ. Ovšem, musíme si uvědomit, že tenkrát to byla ohromná romantika. A pak bylo celkem logické, po maturitě, kdy jsem přišel do Prahy studovat na technice strojařinu, že jsem okamžitě pátral po nějakém aeroklubu. A zjistil jsem, že existuje aeroklub vysokoškolského sportu. Přihlásil se tam a začal hned s výcvikem plachtového létání. Ovšem, to není jako dneska. Dneska plachtové lítání s těmi moderními bezmotorové letouny, kde se málem letí kolem světa, to tenkrát neexistovalo. My jsme výcvik dělali na takzvaných kluzácích a do vzduchu jsme se dostávali pomocí dvou gumových lan. Na jejich konci byli tři žáci, natáhli tato gumová lana, zádu ocas byl přidržován a pak na pokyn instruktora pustěno a my jsme byli vyhozeni do vzduchu. A pak se klouzalo ze svahu dál. Dělali jsme to dneska, když se tam člověk přijde podívat, tamhle v údolí za hrdlořezí. Tím, že jsem byl v aerku vysokoškolského sportu, jsem se ale brzo dozvěděl, že existuje takzvaná akce 1000 pilotů na pomoc republice. To už to byl takový 32-33, či první polovina 30. let, kdy už bylo vidět zvýšené nebezpečí Hitlera, hitlerismu a celého nacismu. Proto Ministerstvo národní obrany zaplatilo výcvik, motorový výcvik každému mladému člověku, který se podrobil vojenským, leteckým, lékařským prohlídkám a takzvaným, jak se tenkrát říkalo, psychotechnickým prohlídkám a kdo uspěl, byl zařazen do motorového výcviku. První dva letouny, které jsme tam měli, to byla Eš-10, bývalé de facto Brandenburgy, ještě z Rakousko-Uherska, muzeální typy, které byly dány kdysi aeroklubu národní obranou. To byl dvouplošník, kde před váma cvakali ventily, malý volant, no a po každým jednou, dvou letech se zase něco spravovalo. Pak ovšem přišli nové letouny, sportovní letouny a já jsem pak dodělával výcvik na novém hornokřídlem jednoplošníku, kterému se říkalo Praga Baby.

0: Já jsem byl přesvědčen, jako celá řada letců, že bude válka. A chtěl jsem prostě pomoct proti nenávidění Němcům, když jsem je viděl, jak se to roztahuje, jak tady zatýkají. Prostě já musel pryč s tím, že jestliže se objeví možnost se dostat do nějakého letectva, že v každém případě udělám všecko, abych se do toho letectva dostal. Přišel jsem pomocí Svazu letců. To byla taková organizace podpůrna, spíš sociální, pro letce. A tento Svaz letců byl ve stálém spojení s našimi zpravodajci, kteří měli svoje lidi na různých místech hranice česko-polské, kde vyhledávali místa i lidi, občany, kteří by byli ochotní pomoct při přechodu. Hranice do Polska jsem přestoupil 31. července 1939. Asi 21. září posledním transportem jsem se dostal do Francie spolu s mnoha letci, známými vojenskými letci. Tam jsme přišli do Paříže, kde jsme byli ubytováni v takové prázdné továrně na výrobu cigaretových dutinek. A když vypukla válka v několika prakticky dnech, byli jsme pak posláni na letiště města Tour. Já, protože jsem byl inženýr, tak mě Francouzi jmenovali velitelem těch mechaniků v hodnosti kaporál šéf. Měl jsem tam řadu a řadu kamarádů mezi nimi a tam jsem se pak dozvěděl, že skupina pěti těchto pozorovatelů, důstojníků a jeden četař, aspirant Ruda Borovec z Pardubic, budou odesláni do pokračujícího základního výcviku. Když jsem se to dozvěděl, tak jsem se pokoušel se dostat do této skupiny pěti, aby šel také lítat. Tak jsem prostě se sebral a běžel jsem k veliteli a prosil jsem ho snažně, aby mě přesunul z této technické skupiny do té skupiny odesílané k pokračujícímu výcviku. On mě ze začátku kategoricky odmítal. Já ho prosil, já jsem chtěl prostě létat a znova studovat a pak někde se potloukat po letišti v dílnách, to jsem prostě nemohl snést.
1: Karel Drbohlav nakonec velitele francouzského letiště přesvědčil, že nejprospěšnější bude opravdu ve vzduchu. Uspěl při zkušebním letu a tak nic nebránilo tomu, aby se stal válečným stíhačem.
0: No, po skončení stíhacího výcviku jsme čekali na přidělení bojových stíhaček francouzských a říkalo se, že máme jít na ochranu Orléánu. Vše mezi tím už ve Francii šlo všechno pomalu. Už prorazil Hitler přes Norsko, Dánsko, Belgii a 10. května 40 obešel Mažinotovou linii a svým známým Blitzkriegem se dostal až na Paříž. Tak my, kteří jsme byli pak v La Rochelle, jsme přelétli do města Bordeaux, letiště Marignac, odkud se pak většina z nás se dostala do Anglie lodí. No a pak jsme přišli do Anglie, kde bylo předepsáno, že musí mít, aby brali do britského letectva asi 200 hodin naletaný. My jsme žádný doklady neměli. Prostě jsem si řekl, mám 220 hodin, byl jsem zařazen jako pilot a ty lety, které měly mý hodin, tak se dostali pak do takové přeškolovacího střediska u Oxfordu. Odtamtud jsme přišli do operační tréninkové jednotky, kde jsme po střelbě, navigací, čistě prvcích létání, který byl nutný pro operační výcvik, přešli tam aspoň na Hurricane. A odtamtud jsme byli odesíláni pak jednotlivým perutím. Mezitím přirozeně byla vytvořena ze starých zkušených našich vojenských pilotů 310. peruť a ty mladší piloti prostě byli odesíláni britskými jednotkám. I když brzo po 310. byla založena u Liverpoolu 312. stíhací peruť a pak později asi za dva roky 313. stíhací peruť, československá stíhací peruť, ovšem tam už byl veškerý pozemní personál anglický. Já ještě se svým kamarádem Jiřím Maňákem jsem byl odesláni do Exeteru podle tehdejšího názoru slavné z bitvy o Anglii, slavné perutě 601, která se nazývala County of London, londýnské hrabství. Potom jsme byli odesláni na letiště Northolt, což je letiště v předměstí, západním předměstí Londýna. Když jsme přeletěli do Northoltu, tak po krátké době byl již naplánován první útok bombardovacích letounů na okupovanou Francii. Byl to útok na přístav, tehdy přirozeně německý, Calais. Byly to sice jenom tři lehké bombardéry, jak jsme říkali, Blenheim, a 601. peruti, jak se všeobecně říkalo, se dostalo té cti, že byla prvá stíhací peruť, která se vrátila nad Evropu. V prvním letu, lépe řečeno doprovodu, byl kamarád Jiří Maňák, v druhém následujícího dne letu jsem byl už také já. Čili, i jak píše František Fajtl v jedné své knížce, byli jsme první českoslovenští piloti, kteří už začali přenášet válku proti nacistickému Německu na okupované území. Pak to byla řada a řada normálních úkolů, prakticky to bylo na prvém místě ochrana konvojů. Dále to byly doprovody bombardérů na jejich ochranu. Dělali jsme většinou těsné doprovody. A nebo také samostatné útoky na pobřeží a známá, od zpravodajců známá místa německé obrany. Já si pamatuju na jeden takový případ, jsme čekali a přiletěli Američani, aby u nás naplnili a že s nima půjdeme, jako jejich doprovod. A z té zadní věže vyleze takový malej chlapík s jejíma nohama, no, jako jockey. A říká, já nevím, ono to je těžko v češtině říct, jaký zatracení stíhači nás budou doprovázet. Já mu říkám, zatračení Češi. Kdybyste viděli tu radost, ten málem vyskočil do vzduchu. To mě nás těšilo. Tohle. No a jednou jsme doprovázeli a vraceli jsme se, už nevím, z Brestu nebo co, a vlítli mezi nás Němci. No v tu ránu my jsme byli ve formaci, každej se chtěl dostat, byli tam asi čtyři a najednou prostě se dvakrát otočíte a jste tam sám jak sirotek. Tak se vracím A nejenom vidím před sebou mašinu, byla to myslím B-25 americkou, tak stoupám k ní osamocenou, jak mu kýlová plocha s kormidlem takhle mlátí, jak byl zasažen a poškozen. Jak jsem stoupal, nejenom vidím, jak ze zhora střemhlav na něj jde německý stíhač. Německý stíhač tento vybral, dal mu dávku a okamžitě pryč. Já ho měl všecko nad sebou. Ale stále stoupám. Ten udělal prudký okruh a udělal druhý nálet. Pak dělal třetí a to už jsem nevydržel a prostě jak jsem, tak jsem to natáhl a spustil jsem oba kanóny a 4 kulomety. Ten se otočil, ale mazal pryč. Šel jsem za ním do Francie, kde prostě, když jsme se přiblížili takové vrsty mraků, bylo to asi ve 150-200 metrů, když najednou z ničeho nic se prudce obrátil, vyvalil se mu z něho černý a bílý kouř a po zádech vletěl do těch mraků.
1: A tak mohl Karel Drbohlav připsat na konto československých stíhacích letců v Anglii další sestřelený nepřátelský letoun. Nejen v bojích s piloty německé Luftwaffe, však šlo za války o život.
0: Vzpomínám na jeden let. Není to žádný hrdinský let. Startovali jsme celá peruť, doprovod bombardéru někde jižně v Francii. Prostě přelitávali jsme. Najednou z ničeho nic se mi vyvalil hustý černý kouř z motoru a hned v zápětí se mi motor zastavil. V tom okamžiku jsem se dostal do takového psychického stavu, já jsem si nikdy nemyslel, že budu sestřelený. Ale měl jsem takový nepříjemný pocit, že jenom kvůli nějaký hloupý poruše motoru budu zajetí. Mám vyskočit nebo přistát, zase mám klouzat dolů a vyskočit v blízkosti země. Může mě potkat nějaký Němec, ten mě odpráskne, když najednou z ničeho nic cítím, že se dostávám do normálního nějak stavu, protože mi to začíná myslet. Okamžitě jsem zavolal na 4. kanálu pátrací a záchrannou službu. Spojení bylo nádherné, bavil jsem se s nimi úplně, jako kdyby seděli vedle mě. Opravili mě kurz a žádali, aby stále zůstával napřímo. A dodali, všecko je v pořádku, kámoši, nice cup of tea is waiting for you. Hezký šálek čaje na tebe už tady čeká. No tak jsem letěl a vletěl jsem do mraku. To bylo hrozné. Tam vznikly nějaké turbulentní proudy. No a najednou z ničeho nic mě celá mašina začala hůčet. Dívám se na rychloměr, ručička byla úplně vpravo. Když to chvilku pokračovalo, akorát jsem se snažil udržet mašinu v trošku normální poloze, když najednou vrtule, najednou sebou mrskla. Za chvilku zase a zase. A z ničeho nic se mi vrtule roztočilo. Já jsem si pohrál s plynem a já jsem viděl, že všechno je normální. A v tom momentě já už jsem vyletěl z mraku asi ve 300 metrech a vpravo jsem viděl ty bílé směněné čáry, v jejich čele mašírovali ty 3 záchranné čluny. Zamával jsem jim nejbližší cestu pobřeží britskému a jak jsem ho přeletěl, jak jsem viděl větší zelenou louku a viděl jsem tam 2 nějaké aeroplánky, tak okamžitě jsem se opráskl a odroluju. Velitel tohoto malého letiště byl bývalý náš velitel u 601 perutě. Tak jsem mu to říkal a dostával jsem strach, co se vlastně stalo. Nebudou si kluci myslet, že jsem prostě to zabalil bez nějakého důvodu, že jsem měl z něčeho obavy nebo co. Prostě takový tísnivý pocit jsem měl, až když ten velitel zavolal mechanika, odborníka na karburátory, ten za půl hodiny přišel a ukazoval mi karburátor a v něm prasklá membrána, která s přibývající výškou omezuje přívod paliva. Já byl šťastný, že prostě tady je jasný, že tady je závada a velmi vážná. Ovšem při dalším přemýšlení jsem si musel nadávat. Protože mělo mě napadnout a měl jsem vědět, že když se mě vyvalil náhle černý kouř, že mám přebohatou směs, že motor se musí zastavit. Těší mě, že jsem asi 3 pilotů později ještě ptal jsem, ty prosíš, co bys dělal, kdyby se ti to zastavilo v takový výšce a vyvalil se černý kouř, jo, a zastavil se ti motor. Tak tam mě podívali, ty jeden jako druhý, no, co bych mohl dělat? Vystoupil bych za jízdy. Celkově, když přemýšlím o tom životě v Anglii za války v britském královském letectvu, tak prakticky celý život se soustředoval na letiště. Samozřejmě byly určité předpisy, kdy se šlo na odpočinek, to bylo po těch 200 operačních hodinách, a v průběhu létání jsme měli také volné dny. Takže si pamatuju, byla jednou doba, že jsme měli 2 dny službu a 2 dny volno. To byla otázka Londýna, každý měl nějakou slečnu, tak to byla otázka biografu, tam se tančilo. To jsme šli jednou například si zatancovat do kafé do Paris. Tam byl takový nával, že prostě vrátí nás nechtěl pustit, ale když jsme ukázali, že jsme Čechoslováci, tak jsme měli přednost. Jenomže tam reptali, že tam byli jiní, byli tam Kanaděni a tak, jo, tak jsme se rozhodli s Rudou Borovcem tam nejít a jdeme cestou po středem Londýna, kdy slyšíme prostě ten charakteristický hvízd odpadající bomby a strašlivou ránu. Příští den jsme se dočetli v novinách, že bomba prolétla větrací šachtou až dolů do prvního patra podzemí na parket, tam vybuchla, zahynul celý jazz orchestr a 60 lidí na parketu. Či to štěstí, že jsme se rozhodli nejít tam, nám zachránil život.
1: Dramatických okamžiků prožil Karel Drbohlav stejně jako ostatní letci nespočet, i když teď už nad nimi jen mávne rukou. Jen s jednou věcí se stále nemůže smířit. Vedle vlastního svědomí a přesvědčení má po ruce i výstřižek z novin s článkem, který cituje velitele invazních vojsk v Evropě Dwighta Eisenhowera.
0: Za války jsem měl čest velet vojáků mnoha národů. Mezi těmito mnoha vojáky jsem též velel Československé obrněné brigádě, bombardovací peruti a 3 stíhacím perutím. Byli to vesměs skvělí vojáci, kteří přispěli hmotně i duchovně k vítězství. Toto řekl velitel expedičních armád, generál Eisenhower, Američan. Když jsme se vrátili, byli jsme přivítáni s ohromným nadšením. Každý věděl, co udělali českoslovenští letci v boji za svobodu. Doufali jsme také, že zejména ti, kteří zůstali na vojně v letectvu, že budou předávat svoje zkušenosti ti, kteří odešli, zejména bombardovací piloti s jejich ohromnými zkušenostmi, pomohou co nejrychleji ve výstavbě československých aerolinií. Ovšem, už do roku 1948 to nevypadalo přeci jenom tak, jak jsme si představovali. A po roku 1948 prostě nesměla být vůbec žádná zmínka. Žádný generální tajemník strany, ani vojenský představitel armádní při příležitosti květnových dnů nikdy jsem neslyšel, že by aspoň ocenil těch 700, kteří padli. Pak bylo přistoupeno v 51. roce k dalším ostrým opatřením. Byli vojenští piloti vyřazeni, můžeme říci vyhození od letectva, který měli tak rádi, a to též postupně se stalo s civilními piloty. Přičemž ještě větší skupina vyšších důstojníků letectva, kteří prožili v boji proti nacismu 5 let, tak byli zavřeni bez soudu na 2 roky. Ještě závěrem bych chtěl říct, že 5 let strávených v britském královském letectvu je nejkrásnějších 5 let mého života v mém mládí.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
2: Haló?
3: Haló? Haló, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seule. Et alors, je ne veux plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
2: Je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
3: Pardon.
2: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas. Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló. Je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký, od někud povědomý. Odkud jen ten hlas znám? Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný, mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá? Kterou tak dobře znám.

tak ještě jednou zavolala. Co bych jí jenom pověděl? Řekl bych...

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Ani jsme se nenadáli a zčista jasna jsme se ocitli skoro na úplném konci letošních prázdnin. Nejspíš jednou z nejvýznamnějších věcí, které tohle období poněkud zpříjemňují, je, že přesně jak před chvílí zpíval Michal Tučný, vzduch zatím jenom nesměle, ale stále intenzivněji prohřívá vánek s vůní burčáku. A my se v dnešní dvoreně vypravíme na letošní Portu, do Ústí nad Labem.

0: Radek Stanka, Robert Mouta.
1: Slavná Dylanova Hej pane s tamburínou, tak jak ji na hlavní scénu letošní Ústecké Porty přinesla domácí parta Riding Hoppers, kterou tvoří výhradně skuteční pamětníci času před těmi 49 lety, kdy Porta poprvé roztáhla svá křídla. Tady jsou Riding Hoppers ještě jednou s neméně slavnou lidovkou o Johnu Henrym.

A to jsme byli společně s originální a bezpečně nejsilnější sestavou Rangers na prvním ročníku Porty. Docela jistě stojí za povšimnutí, že zámořská lidovka Darling Corey s textem Tondy Hajka Dálka volá se nejspíš nikdy neobjevila na jejich deskách ve studiové úpravě. V každém případě vítězná sestava prvního ročníku Porty. K letošním aspirantům na získání stejné trofeje patřil létající koberec. Osmičlenná sestava nadšenců, kteří se dali dohromady před 4 lety v městečku Milanovek, které je dnes vlastně předměstím Varšavy.

Osmičlený létající koberec zpívajícího kytaristy Jaroslava Tomaševského se vzpomínkou na poetické polské městečko Rozpucie, která by se měla objevit na právě připravovaném druhém albu téhle party, která si z letošní party odnesla bronzovou trofej v soutěži o přízeň diváků a přidala stejný kov v soutěži hlavní. Právě tam skončil s těsným náskokem jako druhý brněnský Louka Band. Tady je se svým srdcem plným díků.

0: Każdy
1: Koszyder, koszyder!
2: Majitelé loňské interpretační porty z Řevnic, Louka Band v sestavě Bohuslav Šíp, Helena Kuglerová alias Helen Rockhouse, Lubor Šimek a Antonín Hlávka a Srdce plné díků s letošní stříbrnou ústeckou portou. A je před námi vítěz letošní hlavní soutěže Trio Pes.

Můj chlapec s květinou. Písnička, která se nejspíš nejvíc zasloužila o to, že nejcennější trofej letošní Porty v Ústí nad Labem získala skupina Trio, Petr jako P, Elizabet jako E a Slavomír jako S, tedy Trio P-E-S. Ovšem, ani to není úplná pravda. Nedávno k téhle bezvadné trojce přibyl klarinetista Karel Kuželka a všichni společně roznášejí na základní jazzové osnově bezvadnou muziku. Stejně jako majitelé letošní divácké Porty, mohylničtí vodníci, letos přijeli do Ústí s novinkou Růže mezi trním.

Musel si to být ty, It Had to Be You, swingová klasika z roku 1924, tak jak ji o 17 let později přivedla na gramofonové desky vítězka soutěže Krásy v Clevelandu z roku 1937, tehdy 20-letá solistka orchestru slavného pianisty Earl Hinese Madeline Greenová společně s vokální partou Three Varieties.

Blázni umírají na dvakrát. Písnička slavné folkové sestavy Viktorín Markitán, která kdysi dávno stála u kolébky možná ještě slavnější moravské party AG Fleck. Skupiny pevně propojené stejným hudebním myšlením a dokonalými vokály s dominující Blankou Táborskou, kterou příští čtvrtek čekají nové narozeniny. A tehdy jí bylo 27. A když už jsem u kalendáře, nesmím zapomenout, že posledního srpna by oslavil rovnou 90. textař Vratislav Blažek. Thank you.

Vašek Neckář takřka na samotném začátku své úžasné a doufám ještě pořádně dlouhé pěvecké dráhy. Nevšední vyznání, tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, mu v roce 1965 napsal tehdy 40-letý Vratislav Blažek, vynikající scénarista Starců na chmelu nebo Světáků, kterého v roce 1968 vyhnali ruské tanky do Německa.

Michal Tučný s dokonale nesplnitelným přáním Sunday z hodin závaží. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenů a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den vám všem, kdo jste si Tandem naladili, přeje i dnes Jan Rosák. No a dneska mi bude dělat společnici velice energická dáma, se kterou jsem se v Tandemu naposledy viděl v roce 2007, strašně to letí. A už tehdy mi prozradila, že studuje nejrůznější horoskopy, navštěvuje kartářky, dokonce velmi často sáhne po kartách sama. Tenkrát si nechala udělat i astrologický rozbor, který prý pro ni vyzněl velmi příjemně. Takže se jí já, pochybovač nad všemi věcmi ezoterickými, dneska zeptám, jestli se tenhle horoskop opravdu naplňuje. Pozvání do Tandemu přijala zpěvačka Hanka Křížková. Já tě vítám, Hanko.
3: Ahoj, Hanziku.
2: Splnilo se všecko?
3: Skoro se splnilo, ale já jsem takový optimistický člověk, takže když se něco nedaří, tak já se snažím to tak neprožívat, a když se něco daří, tak o to víc to prožívám.
2: Velice správně, velice správně. Nic není úplně jednoduché, dáme všemu prostor hned po písničce.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Johnny.
1: Ano, slyším, Johnny slyší.
2: Jsem si tu písničku nechal zaspívat pro sebe, pro Johnnyho
1: ano,
2: od Hanky
1: ano.
2: Křížkové. No a navíc je příjemné to, že to je v podstatě z tvé nové mladé tvorby.
1: No je to z posledního alba, jak
2: posledního
1: asi voní štěstí.
2: Kdy jsi ho natočila? To?
1: Před 3 lety.
2: No tak vidíš.
1: Takže pořád vlastně ještě jako pracuju s tímto albem na koncertech.
2: Jasně. A to zapadá do toho našeho mezidobí v podstatě 5letého, když...
1: To je ale ostuda, to je ostuda, že si mě sem nepozval.
2: Ale tak prostě tě nepozval. Ty víš, že to s tím pozváním není tak jednoduchý, protože ty si taky nemohla někdy, takže
1: no,
2: jsme rádi, že se to nakonec povedlo.
1: Ano.
2: A že tohleto mezidobí teď můžeme překlenout a vyplnit informacemi. Je to na tobě, prosím tě, tak. Kromě toho, že jsi natočila tohleto nové album, jak se jmenuje?
1: Jak asi voní štěstí. A je to vlastně autorské album Rudy Kubíka, mého letitého kamaráda, herce, textaře, takže on napsal všechny písničky, všechny texty. Takže jsem z toho měla radost, protože práce s tím byla velmi příjemná, i když někdy jsme se pohádali.
2: A jak jste pracovali, prosím tě, takže ty jsi se s ním sešla, řekla se mu třeba některé věci, které se u tebe třeba dějí, udály a tak, a on z toho vycházel?
1: Jak u kterých? Pokud jsme dávali texty autorům, jako třeba Maláskovi, Kumžákovi a tak dále, tak jsme si řekli, o čem by to asi tak mohlo být, a Ruda už na tom pracoval. Potom vždycky něco přines, já jsem mu po případě vynadala, nebo jsem mu pochválila, nebo jsme se pohádali, nebo jsme zkrátka jako zkoušeli najít nějakou střední cestu. A pokud je to písnička převzatá, tak tam se musí nechat přeložit, nebo si to přeložíme a musíme vycházet vlastně z podstaty toho textu. Takže tam nemůžeme až tak jako dělat si svůj text, jak si zachceme.
2: No, tak jsou i takové případy, kdy textaři prostě cizí písničky, nebo myslím, že zahraniční písničky, pojali úplně po svém a dali jim úplně...
1: Ale to už se teďka nesmí, protože...
2: Nesmí,
1: jako, což smí, ale pokud to chceš vydat jako na desce, na nějakém nosiči, tak musíš mít schválení od toho autora. Takže ten český text musíš přeložit do angličtiny a musíš mu ho zaslat nebo na vydavatelskou firmu. A pokud oni to neschválí, nedají tě takzvaný práva, tak si nahranej.
2: Aha. No, ale kdo dělal muziku?
1: Muziku tam mám hodně, převážně z autorského pera a Ali Pugačevi, což je velmi zvláštní, nebo z jejího repertoáru. Já jsem asi před 6-7 lety jsem zhlédla čirou náhodou její koncert, live koncert na DVDčku a úplně jsem padla mi čelist z toho.
2: Ale Pugačeva už taky není juniorka úplná.
1: Už není juniorka, už jako si není ani podobná.
2: Fakt, jo.
1: Ale tak má peníze, že? Má na to jako proč ne? A musím říci, že její koncert se skládá ze dvou částí. Jednou to byly takový ty typické ruské popové písničky, které mě nějak moc neoslovily, ale druhá část byly šanzony. A ona si to i sama zrežírovala a mě to úplně dostalo. Měla tam písničky jednak od sebe, jednak od Vysockýho, takže já jsem vlastně 5 písniček od ní převzala. Mám radost, že mě to vlastně dovolili. Dokonce jsem, moje deska je v muzeu Vysockého. Od té doby mám docela velký fanklub v Rusku a na Ukrajině.
2: A ví třeba Pugačeva, že zpíváš její písničky taky?
1: To nevím, to asi ne. Možná, jestli dostává nějaký jako z toho... Je to možný, ale to až tak daleko nevím.
2: No ale já ti něco řeknu. Mohla by být ráda.
1: No je.
2: No jasně, že ty písničky tady takhle hezky děláš.
1: Ano.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem Tandemu je Hanka Křížková, která už byla v našem pořadu dokonce hned dvakrát, ale už ta poslední návštěva je tak letitá, že je mi až hamba. No ale, jak říkám, rychle to napravujeme. Už jsme si popovídali o tom, o nové desce. Teď si popovídáme o tom, co děláš taky třeba na scéně. Víš, já, když host přijde k nám po třetí, tak se ptávám na takové téma, které mě hodně zajímá. Co, to se tě teď ptám přímo, Haničko, co ty jsi v životě ještě nestihla a ráda bys to napravila? Jo?
2: Je, to je spoustu věc, je.
1: No, já si myslím, že to můžeme dokonce i propojit s tím, co teď děláš, protože já vím, že ty jsi kdysi chtěla na Damu, chtěla si být herečka.
2: Ano, chtěla jsem být hlavně herečka, chtěla jsem být filmová herečka, divadelní herečka.
1: No, ale tak z části se ti to splnilo.
2: Z části ano.
1: Divadelní herečka seš, dokonce jsi si zahrála a hraješ v Činohře, jestli se nepletu.
2: Ano, i v Činohře, i dokonce v takový, jako když divák nemrkne a neodejde si pro kávu, tak hraju asi ve třech filmech. Tam mám takovou opravdu pidi roli. Ve filmu Doktor od jezera Hrochu, od Zdeňka Trošky, potom Andělská tvář. To je taky troška. A potom jsem ještě hrála v seriálu Ošklivka Katka, kde se mi moc líbilo. Lidi se u toho dokázali pobavit, protože tam vlastně nešlo o život. Nebyly tam žádné vraždy, žádné úmrtí, žádné deprese. Zkrátka to bylo o životě normálních úřednic a já jsem byla jednou z nich.
1: Takže díky Zdeňkovi Troškovi si trošku taky zahrál ve filmu, že jo?
2: Trošku, ano.
1: No a teď teda, vlastně ty už si to napravuješ, to, co jsi nestihla v tom úplném nejranějším mládí. Takže teď se dostáváš na scénu mnohem častěji. No a tím jsme vlastně u muzikálu. To znamená i u těch, které si nastudovala a hraješ, anebo si hrála v tom pětiletém mezidobí. Takže pojďme
2: pět let je velká doba, jo. To nevím, jestli si na všechno i vzpomenu.
1: No a muzikál třeba, dejme tomu, se hraje třeba rok, dva taky.
2: No to je pravda, ale je jich pochopitelně více. Ale v těch pěti letech určitě to byl v divadle Hibernia muzikál Baron Prášil.
1: My jsme si tam spolu taky zahráli.
2: Tam jsme si tam, ve Švejkovi jsme si tam zahráli spolu. Potom jsem tam teda, jak říkám, hrála Baronu Prášil, kde se mi splnil sen poprvé v životě a naposled jsem hrála princeznu.
1: Prosím
2: takovou přistádlou, ale princeznu, protože jsem vlastně, my všichni, co jsme tam účinkovali, tak jsme hráli ve všech vizích Barona Prášila, takže já jsem si zahrála Kateřinu Velikou, zahrála jsem si zkrátka princeznu, zahrála jsem si Venuši, zahrála jsem si spoustu rolí, což bylo hrozně krásný.
1: Jsi šla z kostýmu do kostýmu, to herečky rády.
2: No, to bylo hrozný fofr, dokonce někdy jsem měla i dva kostýmy na sobě, dva korzety a kdo měl někdy korzet na sobě, tak že ví, že už to je šílený a mít dva je ještě větší šílenost a k tomu mít pětikilovou loď na hlavě, tak což je ještě větší šílenost. A nicméně jsem ten muzikál měla ráda, protože byl velmi úsměvný. Potom v hudebním divadle v Karlíně hraju v muzikálu Carmen, kde hraju krásnou roli vědmy, která se tak jakoby plouží po pódiu, čím pomalej, tím lépe a mám krásný song, který vlastně jako prochází celým muzikálem. Vždycky je to s jiným textem, ale je to vlastně stejná melodie. Dále tam jsem nastudovala nedávno muzikál Vražda za oponou, kde se alternuju s Ivanou Chýlkovou. Je to vlastně hlavní role toho muzikálu ženská. Je to paní producentka, rázná ženská, která miluje divadlo. Moc tu roli mám ráda.
1: A ještě taky, abychom nezapomněli, tak taky v Popelce.
2: No ano, a to teďka právě ten bombónek přichází na konci a to je muzikál Na ledě, už v mém životě třetí. První byl Mrazík, druhá byla Roma Julie Na ledě a teď je Popelka Na ledě, kde hraju Macechu. Vlastně tenhle muzikál, tenhle takovýhle produkt, což se znamená, že herci a bruslaři se setkají na jednom prostoru, vymyslel Jindra Šimek, pan režisér, pan producent. No a já jsem ráda, že vždycky mě v tom obsadí, protože jsem jeho letitá kamarádka a pomáhám mu pochopitelně při přípravě.
1: No, on tě neusazuje jenom, protože jsi kamarádka, on tě usazuje
2: ale hlavně
1: proto, že jsi dobrá, pozor. Teď si to dokážem jednou hezkou písničkou.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: to je velice negativní postava. To je to tam
1: no tak je to macecha, tak nemůžu být hodná. Jsem hodná ke svým dcerám.
0: ale ne k Popelce.
1: No k Popelce ne, to ani nejde.
0: Nesmíš to, máš to v popisu role. Kdo to napsal vlastně?
1: Muziku napsal Petr Malásek, úžasnou muziku. Musím říct, že někdy i docela těžkou, že jsou tam intonační hody, ale nicméně krásná a podpořil tu muziku krásnými texty Vaše Kopta, takže z toho máme velkou radost.
0: Poslyš, macecha, předpokládám, aspoň nepodezírám tě z toho, protože vím, že jsi hodná ženská, hodná osoba a v jádru jsi taková laskavá. To není určitě tvoje hrdinka, tvého srdce.
1: No to není moje hrdinka, ale mně se dobře, ale sám víš jako herec, že jako se dobře hraju takovéhle role.
0: Ale já se ptám záměrně s jasným úmyslem, protože se tě chci zeptat, kdo v tom případě je opravdu hrdina tvýho dětství. Myslím, víš, takový ten literární, nebo filmový, nebo televizní. No?
1: Jako to je docela dost těžký, protože jsem četla pochopitelně, žila jsem v období, kdy vlastně byla zakázaný foglar, takže já jsem žila ve foglarovkách, milovala jsem zkrátka Rychlé šípy, milovala jsem vůbec taková ta chata v Jezerní kotlině, takový ty čundry. A
0: kdo z těch pěti chlapců ti byl nejblíž z Šípu. Jenom tak, víš, protože to je taková sociologická studie.
1: Já si to teď moc nepamatuju, teď mě to takový jako tak třeba komický Mirek Dušín, Červenáček, Rychlonožka,
0: Jindra Hojer,
1: no, Jirka Hojer, Jarka Metelka, no. Já nevím, já si myslím, že každý měl něco, nevím, nebyla jsem asi fanoušek nějakého jednoho jenom. Jako líbilo se mi to jako celek, vůbec ty foglarovky se mi hrozně moc líbily. Potom jsem měla ráda staré filmové pohádky, které mám ráda dodnes. Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou, na čele k době neměl rád, jo, to je klenot vlastně naší filmotéky. No a měla jsem ráda a mám ráda staré filmy z 30. 40. let s Oldřichem Novým a jako moc se mi líbila taková ta doba, že vy pánové jste byli takový gentlemani, nebo v té době byli gentlemani. Nechci říct, že ty nejsi gentleman, ale jako...
0: Já ti ale rozumím.
1: V té době to zkrátka jako bylo takový trend, zkrátka samozřejmost. Teď to taková samozřejmost.
0: Aspoň v těch filmech ano.
1: Aspoň v těch filmech,
0: my už těžko můžeme zjistit, ano, teď lidé z vyprávění pamníků, jestli lidi byli opravdu k sobě takový laskaví a vlídní a takový gentlemani a ženy, jestli byly takové útlocizné a laskavé.
1: Já vůbec mám ráda filmy, ráda chodím do kina, ráda chodím do divadla, jako i když mám třeba hodně naplněný čas, tak si vždycky nechám takový někdy nějaký večer volný, abych zašla do divadla, nebo abych zašla do kina.
0: A chodíš, a to je teď taky zásadní otázka, chodíš do toho kina nebo do divadla si poplakat nebo se zasmát?
1: Tak i tak. Teď jsem třeba byla v divadle Radka Brzobohatýho Tančírna, což jsem byla hrozně zvědavá, protože jsem na to slyšela jako 5 ódy a musím říct, že mi to nesklamalo, jako tam se vůbec nemluví, což je velmi zajímavý. Taky jsem byla jsem zvědavá, jak to pojmu.
0: Přesně, přesně.
1: A bylo to krásný a musím říct, že zrovna u tohoto divadla jak jsem měla slzy ve očích, tak jsem se smála hystericky a tak jsem měla i úzkost. Takže tady se vlastně jako ta Hanka Gregorová dokázala spojit vlastně všechno v jednom.
0: A to je naprostý ideál divadla, když všechny tyhle ty emoce člověk zažije v jednom večer.
1: A teď jsem zrovna byla v kině na Meryl Streep, na paní Thatcherové pochopitelně a zase odtud jsem odcházela, že jsem nechtěla vůbec mluvit, že mě to tak nějak zasáhlo, bylo to krásné pochopitelně, ale vůbec jsem, nějak by to zasáhlo hrozně, no. Mm-hmm.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Teď jsme u klasiků českého humoru a když jsme s Hankou Křížkovou tak seděli nad tím seznamem, který máme tady k dispozici, tak najednou tam vyskočilo jméno, nebo dvě jména. Jiří Vymrda, Karel Černoch a Hanka zajásala, protože říkala, je Karel, tak s tím jsem vystupovala 100 let. No, já jsem si uber trochu, ale i tak dobrý, no. I tak hodně dlouho.
2: Jako zážitků mám jo. Na 100 let, no. Protože Karel byl opravdu jako úžasný člověk. Já jsem se s ním seznámila takovým zvláštním způsobem, že mě jednou někdo zatelefonoval a já jsem měla ještě takového kamaráda fotografa, s kterým jsme si dělali trošičku blázny sem tam, že jsme zavolali, já jsem třeba řekla ahoj, tady Hanka Zagorová, co děláš, ne? Takovýhle jako kravinky jsme si dělali a tak jednou mi zkrátka zazvonil zvonek a tam telefon a tam tady Karel Černoch a já nazdár, tady Naďa Urbánková, co chceš? No a dlouho mi teda musel přemlouvat, že je opravdu Karel Černoch, potom jsme si dali spicha a že jako má nový program a jestli bychom spolu nemohli vystupovat, že bychom to měli vlastně půl na půl, že bychom něco zaspívali spolu, že mě někde slyšel a pro mě to byla opravdu velmi, jako velmi dobře hozená rukavice, kterou bych byla blbá, abych nezvedla. A musím říci, že nastalo období, kdy já jsem si opravdu užívala. Já jsem se díky Karlovi vlastně naučila používat koření, protože Karel mě zkrátka vyučoval v autě.
1: Karel vařil.
2: No úžasně. Naučil mě poslouchat muziku, kvalitní muziku, což jako naučil mě vlastně, jak diplomaticky jednat s lidma, s kterýma se těžko jedná. No opravdu, já si myslím, že to pro mě byl velký učitel. No.
1: Víš co, tak teď si to obrátíme. Teď bude učit Karla Černocha Jirka Vimr.
2: Já si
1: bude
2: se na to těším.
1: Bude učit na housle. Už víš,
2: úžasné.
3: Opět v nesnázích, jak vidím, ale já si myslím, víte, že jste učenlivý a chápavý a že snad to dobře dopadne. Tak pokud jsem dobře rozuměl, tak vy potřebujete naučit na housle, abyste mohl naučit na housle.
4: Ano, vy jste od houslí?
3: Já? Ne, kde? Ne, takhle, rozumějte, já se musím omluvit, já nejsem žádný Paganini, že? Ale nějaký čas jsem učil na lidové škole umění housle, víte?
4: Aha.
3: Ale musel jsem toho nechat, to víte, to jde na nervy. No, ale tak, že s dětmi mám svoje zkušenosti. Tak, můžem začít.
4: Ano.
3: Tak nejdůležitější je, víte, začneme takhle. Vybrat si nástroj, to je vůbec nejdůležitější. Umění vybrat si nástroj, tak nejlepší by byly nějaké laciné stradivárky, že? Ale ty bohužel nemá... Ne, to nejsou se... Tady stradivárky, byste se zblázni. Ale vy, co teď momentálně třímáte, tento nástroj postačí, to je velmi dobrý nástroj a myslím, že na takové to první otloukání a to otrkávání, že vám to klidně bude stačit. Je to dobrý nástroj. Prosím, tak začneme. Převezměte nástroj. Vidíte tu chybu? Už to dělá každý začáteční, že prackou se hrabe ke krku. Vidíte to, ta pařáta? To je rituál. Vy si saháte pro nástroj, ne pro kus dřeva, jo? Už v tom je určitá etika housli.
4: Tak, takhle, jo.
3: Tak, no. A přivíňte ten nástroj k sobě, k tělu a mazlete se s tím, jo? Jako lehce. No, víš. Tak jako nemějte tu hlavu zas na tom položenou, tak jako... Přivíňte jako milenku. To má duši, toto. No. Ten nástroj jako milenku. Mazlete se jako s milenkou.
4: Prosím vás, ale čas kvapí, nezlobte se.
3: No, počkejte. Když jste s milenkou, taky čas nekvapí. Nechte čas. Tak, máte přiložený nástroj, ale co jsme zapomněli? Přátelé, sválně dávíte pozor, protože on vás to potřeboval. Co jsme zapomněli?
4: Já nevím, co jsme...
3: Kapesník.
4: Jo, moment.
3: Vyjměte a přiložte kapesník. No, počkejte. Počkejte to, člověče, nemyslíte vážně tohle. Dejte to sem. Já bych jenom ukázal, jak nemá vypadat houslistův kapesník. Kapesník, to je vizitka každého houslisty. Prosím vás, na tuto vizitku by vám nikdo nezazvonil. To chcete ty housle k sobě přiklížit, člověče?
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hanka Křížková je zase po čase hostem tandemu. Mám z toho radost, doufám, že ty, Hani, taky.
2: Já velkou.
1: Ale já se tě teď chci zeptat další takovou zvídavou otázkou. Mám pár zvídavých poruček. Tahle ta míří na místo, kde je ti v životě nejlíp. Každý máme takový nějaký místo. Někdo třeba chodí rád do oblíbeného spůdky, nebo jezdí na určitý místo, na výlety třeba, a nebo doma samozřejmě. Ale já vím, že ty máš třeba takovou partičku, babinec, vy takový, tomu říkáte, nebo ne?
2: Taky.
1: Něco takového, jo? To mě zaujalo, že tam chodí třeba paní Lívia Kauzová. Je to
2: taky,
1: tak?
2: Taky, ano.
1: Je to jedno z těch míst?
2: Je to dobře? Jedno z mých, určitě. Jako mám jich více, protože jak člověk nemá moc času při naší práci na kamarády, tak pokud je ta volná chvilka, tak si dáváme srazy. Jednak s mými kamarády, kolegy, jednak děláme ten babinec, jak už si tady avizoval.
1: Co se probírá na tom babinci? Jestli to není tajemství?
2: Není, tam se probírá to, co jako když vy se s chlapy sejdete v hospodě, tak drbete. I když teď ve čtvrtí, že ne, tak drbete, protože jsem léta jezdila jenom s chlapskou obsadou, takže jako si pamatuji, jak jste velký drbny, tak my jsme taky drbny, takže tak jako všechno možný. Od krásy počínaje, po nemoce, po přezvaření a pochopitelně i kolem vás, kolem chlapů se to točí.
1: I do politiky třeba zabrousíte?
2: Ne, to ne, to ne. To je asi jediná věc, kam nebrousíme vůbec.
1: Jestli třeba se neptáte paní Livie, jestli nepůjde do prezidentské volby.
2: Ne, to ne, to ne, to ne, to ne. Já bych to
1: se ani nedivím.
2: Já bych to ani nedoporučovala.
1: Její škoda.
2: Její škoda, no. Já ji mám velmi ráda. Je to dáma s krásným humorem a velmi chytrá a opravdu ji mám velmi ráda.
1: A ještě máš takový nějaký místečko třeba někde?
2: Mám určitě. Ráda jezdím do svých rodných Strakonic. Tam jako vždycky, když jako výjíždím do toho údolí, tak se vlastně ty Strakonice se jakoby otevřou, tak mám trošičku jako úzko u srdíčka, protože přece jenom jsem se tam narodila, bydleli tam moji rodiče, bydlí tam doteď moji sourozenci, mám tam spoustu kamarádů, prožila jsem tam první lásky, poprvé jsem zpívala na mikrofon a takovýhle, studovala jsem tam. Teď tam zrovna v pátek jedu, protože místní gymnázium má výročí a já tam pochopitelně budu jako čestný host, jim zaspívám, takže se na to těším. No, jinak jako mám potom spoustu kamarádů, jak už jsem říkala, s kterýma se nemohu stýkat, takže si sem tam třeba vyjedeme na Liberecko, Krištofovo údolí, tam si vždycky pronajmeme chalupu a tam třeba prodloužený víkend jsme a my říkáme, že sportujeme, ale je to pravda, protože první hospoda je 3 kilometry od té chalupy, takže my každý den jdeme do té hospody a na svátek. A to je 6 kilometrů, hele, to je sport jak blázen.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Před chvilkou, před písničkou jsme si s Hankou Křížkovou povídali kromě jiného taky o babincích, ale víš co, teď si zkus představit, že by ty si byla ve funkci prezidenta. A nejenom prezidenta naší republiky, ale světového prezidenta.
2: Ježiš, chudáci lidi.
1: President of
2: chudáci všichni politici.
1: Počkej, představ si. And now, ladies and gentlemen, president of the whole world, Hanka Křížková. Tak, prosím tě, no zkus si to představit. Co by si ty zařídila jako první, kdybys měla tu pravomoc světového prezidenta?
2: Já teda fakt nevím, já bych asi zrušila za A, opravdu nechci být jako modelka, ale zrušila bych všechny zbraně a chtěla bych světový
1: mír. Jo.
2: Ne, ale fakt to je hrozně podstatný a jako když se člověk dívá, jak někde je blahobyt a někde zase ten blahobyt není, naopak úplně je to tam na doraz, asi bych se to snažila nějak vyrovnat, i když to vlastně nejde. Asi bych pozavírala všechny lidi, kteří mají na starosti takový ty tu korupci a kradou a nemyslím, že ukradnou máslo v obchodě, ale že opravdu ukradnou miliony a potom se nám smějou z různých hezkých rekreačních míst.
1: No, ale je ti jasný, že spousta lidí, no spousta, už jich pár takových idealistů, neříkám na funkci světového prezidenta, ale na funkci třeba prezidenta nebo premiéra, nastoupilo a najednou se dostanou do toho soukolí, kdy na ně začnou působit ty tlaky těch různých lobistických skupin, zájmových, blablabla. Jak bys tomu odolala třeba?
2: Ty jsi mi vlastně dal otázku, kdyby.
1: A kdyby.
2: Tak já povídám o tom, kdyby, protože já bych do toho nikdy nešla.
1: Vylhala jsi se z toho.
2: Ale kdyby to šlo, tak bych právě tyhle ty, a hlavně co bych zavedla, trest za krádeže, za právě tu korupci a to jako za Marie Terezie. Kdo něco ukradne, nemyslím tím máslo, prst pryč, useknu. Kdo ukradne co po druhý prst.
1: Tohle bylo za Marie Terezie.
2: Ano, kdo něco ukradne po třetí celou ruku. A normálně my bychom ušetřili, věznice by byly prázdný, lidi by si vážili
1: protézy věcí. By šly na prodej hodně.
2: To by byl fofr teda s protézama.
1: Ježiš, ne.
2: Já bych byla takhle tvrdá.
1: Já nevím, to za Marie Terezie
2: ano,
1: se takhle sekalo.
2: Ano.
1: No to jsi mě teda opravdu dala. No ne, že bych se bál o svoje prsty. Já jsem nikdy nic neukradl.
2: Ne, já si myslím, že jedině takhle by se to dalo jako... Protože tady se mě vykradli dvakrát byt, takže vím, o čem hovořím. A když mě kriminalisti řekli, že to je taková banda, který už třeba 17krát seděli. A já říkám, a jak to? To jim jako 100 let nebo 150 let, když tolikrát seděli. A oni říkají, ne, to jsou třeba 25-letý, 30-letý kluci. Já říkám, tak jako seděli po dvou dnech, nebo co to je za trest? No tak tady asi ty zákony bych asi hodně pozměnila.
1: Jdem do toho. Volíme Hanku Křížkovou a nabruste si nože a sekáčky.
2: Tak, přesně.
0: Český rozhlas Pohoda.
3: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
3: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Nic nechci vrátit, radši vzpomínám, některý hrůzy ženská nevydrží dvakrát. Nic nechci vrátit,

nic nechci vrátit, zas muset každou slzu tajně tiše spolknout, nechat se zmlátit před dětma ráno všechno šmahem rychle sfouknout. 17 let.

že se mnou život prožít chceš. Nic nechci vrátit, radši vzpomínám, už dávno vím, jak to tu na tom světě chodí. Nic nechci vrátit.

okna koukat, jestli tě táhnou, přijdeš po svejch, nebo se budeš na mol soukat.

na slib, že láska nestárne, na krásně starý porcelán. Tak ten mi zbyl, ten pořád mám.

0: No, Chanson s názvem 17 let, 16 dní. Mm-hmm. Zpívala samozřejmě Hanka Křížková. Ten text Rudy Kubíka vychází nějak z tvý zkušenosti. Já se tam tak nesměle, víš, trošku.
1: Trošku nesměle. Jako já si myslím, že vždycky se v tom něco najde.
0: Jo. No, nebudeme to rozebírat, necháme to.
1: A jinak muziku napsal Peťa Malásek,
0: no, jasně,
1: úžasnou.
0: No, ale tak si asi představuji, 17 let, 16 dní někde. A to muselo teda nechat tý Křížkovi nějakou velkou stopu. No, dobře, tak jo.
1: Stopa byla velká.
0: Stopa veliká. Teď o tom takhle hezky zpíváš. No a zpíváš určitě nejenom jak si na koncertech běžných, normálních, ale zpíváš určitě i na charitativních koncertech, protože vím, že se účastňuješ charity. Tak zkus nám povědět něco konkrétnějšího třeba z tohle oboru.
1: Jako pro mě hlavní charitativní činnost v občanském sdružení Sluneční paprsek, to je vlastně sdružení, které se snaží onkologickým dětem nebo dětem, které prošly onkologické onemocnění nebo mají imunitu na doraz, tak jim pomoci nějakým způsobem psychicky i zdravotně, takže vyvážíme vlastně k moři a snažíme se jim tam vlastně zpestřit ten den nebo to období. A já proč tam jezdím, nejen, že jim tam pochopitelně zaspívám, ale já nejsem lékař, o to jsou tam jiní lékaři, kteří vlastně dohlíží na tu zdravotní schránku jejich, ale já jsem tam kvůli tomu, abych podpořila psychicky, aby jsem dokázala, aby se zase začali smát, a když třeba tam opravdu přijdou děti, které třeba mají zdeformované nožičky, protože měli nějaké nádory třeba v kostech, a já po 14 dnech dokážu, že jdou dělat modní přehlídku v plavkách a u toho se smějí a nestydí se za to, jaký mají handicap, tak to mě, jednak mi to vhání slzy do očí a jednak jsem hrozně šťastná, že to ty děcka dokážou. A to je pro mě ten smysl. A zrovna včera s občanským sdružením Sluneční paprsek jsme měli takový charitativní večer spojený s aukcí v muzeu Stará čistírna v Bubenči. A tam jsme vybrali penízky právě, aby děti mohly jet s námi k moři. S námi jezdí teda nejen ty nemocné děti, ale nebo děti, které byly nemocné, ale i některé děti z dětských domovů. Vždycky si vybereme nějaký dětský domov a třeba 10 dětí vezmeme, podle toho, kolik máme těch peněz.
0: To je hezký, že šíříš takhle a vyvoláváš úsměv dětský.
1: Ale to je nejen tato charitativní činnost, pochopitelně, že jednak se starám o ty děti, ale i potom jsem tváří některých domovů seniorských, kam ráda jezdím a ráda tam zpívám a povídám si tam s babičkama, s dědečkama, a dokonce jsme tam byli i s kostýmama z Popelky, aby věděli, jaký jsou krásný velký kostýmy. Dokonce i Vlastík Hrapec, který tam byl se mnou, tak se oblékl vlastně do toho pana Králek, protože on hraje pana Krále v Popelce, byl tam se mnou i pan režisér. No zkrátka mám radost, že kolegové, když jim řeknu, tak se mnou jdou. No a potom je další, jsou to nevidomí a jsou to další, což si myslím samozřejmě, pokud mám čas, tak ráda jdu.
0: No, není to tak úplně samozřejmě. Ti rovnou, Hanko, řeknu, že tě to velice šlechtí a chválím ti to, protože ne každý je schopný a ochotný samozřejmě tak často a tak intenzivně se charitě věnovat. No, ale pochopitelně, že tě čekají taky normální koncerty, normální vystupování. Co je teď třeba před tebou? Máme v podstatě první jarní den, takže... Jak to rozjedeš teď to, jo?
1: No, teď to rozjedu, že nejdřív pojedu v těch starých kolejích, což znamená v Hudebním divadle v Karlíně máme ještě do konce sezóny Vražda za oponou, máme tam Carmen a 1. května všechny posluchačně srdečně zvu do divadla Hibernie, kde mám velký koncert, vždycky jednou za rok dělám takový velký koncert, kde si udělám i hezkou scénu a krásný světla a mám tam svoji kapelu 9členou, takže pochopitelně všechny posluchače srdečně zvu. Budou tam šanzony, budou tam zkrátka písničky, které mám ráda. A jestli tam bude host, to ještě nevíme.
0: Každopádně tam budou znít písničky i ty, které nám dneska tady Hanka Křížková zpívala.
1: To určitě.
0: Děkuji ti za ně, děkuji ti za velice příjemné povídání a vůbec za tvoji návštěvu. A přestože jsi byla v našem pořadu už 3x, tak vzhledem k tomu, že kolem tebe se furt něco děje, není vyloučeno, že za chviličku zase zavolám a uplyne 5 let a seš tady. To radši dřív. Měj se moc hezky a ať se ti všechno daří.
1: Děkuji za pozvání a všichni se mějte moc hezky.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

0: Když v polovině 80. let přišel Ladislav Kubeš mladší s nápadem získat pro dechovku zpěváka Milana Černohouze, slyšel o takzvaných skalních dechovkářů názor, že to rozhodně nebude dobré, protože Milan Černohous je rozený swingař. Čas dal Ladislavu Kubešovi za pravdu. Milan Černohous natočil s Veselkou stovky snímků a rozhodně v nich jeho swingové srdce znát není. Naopak, Milan Černohous se jako bohem obdarovaný zpěvák tomuto žánru naprosto přizpůsobil a jejich společné snímky patří v oblasti dechové hudby k tomu nejlepšímu u nás. Poslechněme si tedy další. Po slavném tangu Tvůj bílý šátek od Josefa Stelipského a Jarky Motla je tu skladba s názvem Krajem Šumavy od Vlasty Dvořáka a Zdeny Dvořákové, textařky z Nezdic na Šumavě. S Milanem Černohousem zpívá Blanka Tůmová a Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech.
1: Pod starým hradem kamenným jsou stráně plné řesu a štíty.

když ptáčku hlas k nám nese zas. Čas květů, lásky a jara.

nás, tam v kraji pod Šumavou, najdeš vždy plno krás. Když jarní slunko zlívá květ, i když jej spálí mráz.

Milana Černohouze tentokrát doprovodila Vejvodova kapela. Byla to píseň od Josefa Jiskry a Svatopluka Radešínského Kapelo hraj. Milan Černohous si v roce 1993 otevřel v Praze na Vinohradech malou vinárnu. Nazval ji Ustréců a českým televizním divákům je tento noční podnik znám ze 6 televizních silvestrovských pořadů. Milan Černohous hostům vinárny zpíval s kytarou evergreeny, trampské a semaforské písničky i české a moravské lidové písničky, často ho také na piano doprovázal vynikající klavírista Ivo Cíl, který vystudoval konzervatoř v Plzni. U Ustréců jste si mohli dát k pití jenom kvalitní víno z Moravy. Dnes už je z této populární vinárny restaurace a pivo tam mají. A my se také vydejme do jedné hospůdky, je v Údolí, písničku napsali Áda Doško a Milan Hain.

Milan Černohous, rodák z Kolína, kterého jsme právě slyšeli v písničce od Jaroslava Jankovce a Jarky Motla společně s Blankou Tůmovou, vystudoval v Semilech střední elektrotechnickou školu. Mládí prožil v Liberci, kde byl u začátků dětského pěveckého sboru Severáček a pak zpíval v tanečním orchestru. Dálkově vystudoval brněnskou konzervatoř a v roce 1966 se na 18 let stal zpěvákem orchestru Gustava

Písniček pár je název tohoto songu od Vlasty Dvořáka a Karla Rollo. Milan Černohous je všestranný zpěvák s velmi kultivovaným přednesem a hladkým ohebným hlasem. Od roku 1987 do roku 2019 zpíval s Veselkou Ladislava Kubeše. Vdechl život stovkám nových písniček. Dnešní pořad Muziky muziky, věnovaný zpěvákovi Milanu Černohousovi, končí. Jaroslav Kopejtko se s vámi loučí a je vám příjemně všude tam, kde nás posloucháte, třeba v Mokré, Štoutově, Kovářově nebo ve Skřipové. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Zážitky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.
1: I never knew the charms of spring.

0: Jazzový standard April in Paris, duben v Paříži, z mého vystoupení v kavárně zimního stadionu v Praze na Štvanici z prosince roku 1961 jsem na úvod našeho dnešního setkání zařadil proto, že bude celé věnované výjimečnému trumpetistovi a zpěvákovi Louisi Sečmu Armstrongovi. Na začátku 60. let se totiž Sečmo dostal svými zpívanými nahrávkami jako zřejmě nejoslnivější hudební kříženec na špičku popových hitparád. Z avantgardního hudebního progresivisty 20. let se stal postupem let populární hudebník, zpěvák a bavič, který byl nadšeně přijímán tím nejširším obecenstvem. Aniž by se přitom nějak podstatně změnila jeho hudba, zpěv či způsob, jakým se publiku prezentoval. Armstrong se stal skutečným symbolem jazzu a jeho cesty z newyorských brlohů do světel reflektorů a velkého světa showbiznesu.
1: Oh, I can't give you anything but love. Baby, that's the only thing.

0: Louis Sedgemo Armstrong byl jednou z podstatných osobností, které otřásly nejen světem jazzové hudby. Narodil se před 114 lety, nebo možná před 113 lety, neboť se mu údajně lépe pamatoval letopočet 1900 než 1901, ale každopádně ve správný čas a na správném místě. Vyrůstal v newyorkských ulicích právě v době, kdy po nich pochorovali první jazzové kapely. Od domu k domu zpíval s klukovským kvartetem. Zavřeli ho do polepšovny, když si na Silvestra vystřelil a jen tak pro radost z pistole. Z polepšovny se vrátil s trubkou v ruce. Brzy se přemístil do ulic mezi muzikanty. Stal se chráněncem Kinga Olivera, jednoho z prvních newyorkských králů trubky, a z kraje 20. let minulého století odešel za jeho kapelou do Chicaga. Tam se díky Lil Hardin, své ctižádostivé, v pořadí druhé manželce a současně pianistce v téže kapele, postavil na vlastní nohy. A přitom dokonale rozbil do té doby kolektivní způsob hry newyorkského jazzu. Jako první velká sólová hvězda, která vymyslela a zahrála takovou spoustu muziky nejrůznějších žánrů, že z ní dodnes čerpá jazz i populární hudba. S kapelou Hot Five, tedy s Horkou pětkou a posléze Horkou sedmičkou, nahrál Louis Armstrong ve druhé polovině 20. let minulého století snímky, které znamenají historický zlom nejen v jazzové muzice, ale v celých hudebních dějinách 20. století.
1: You know, folks, I happened to pass one of them good old camp meetings the other day and run into

Dětství Louise Armstronga nebylo moc šťastné a idylické. Jeho rodiče se často hádali a rvali. Jejich manželství dlouho nevydrželo a Louisova matka, která pracovala jako pradlena, odložila Louise k babičce. Po 5 letech ho vzala zpátky k sobě. A aby Louis pomohl mámě a nevlastní sestře, prodával už jako kluk noviny a dělal poslíčka prostitutkám. Doma se zatím jako na běžícím pásu střídali noví partneři jeho mámy. Jeden z nich jí málem utloukl, údajně. Aby ji zachránil, musel ho Louis několikrát praštit cihlou. V té době ještě neměl zlaté cihly.

Po třech letech v roce 1916 Louise na žádost otce z polepšovny pro barevné propustili, i když jemu se ven moc nechtělo. Stal se totiž vedoucím tamního orchestru, naučil se hrát na kornet a trubku. A otce, který měl vždycky nejvíc práce s lítáním za holkami, neviděl dlouhých 14 let. Louis brzy zjistil, že táta ho z polepšovny dostal jenom proto, aby jeho druhé ženě hlídal děti, vařil a uklízel. Když se jim narodilo třetí dítě, poslali Louise zpátky k matce. Aby a svou nevlastní sestru uživil, začal Louis hrát na kornet v baru plném pasáků a prostitutek. Ráno ve 4 skončil a utíkal se trochu prospat. Od 7 ráno do 5 odpoledne pak skládal uhlí. Bylo mu 16 a když naházel 10 metráků uhlí na vůz, připadal si konečně jako pořádný chlap. Brzy mu ale přibyla další starost. Jeho 14-letá sestřenice Flora otěhotněla se starým černochem a při porodu chlapečka zemřela. Louis byl tenkrát jediný z rodiny, kdo měl stálý příjem. Vzal si proto chlapce k sobě a rozhodl se, že mu nahradí tátu. Jednoho dne ale chlapeček jménem Clarence nešťastně uklouzl a poranil si hlavu natolik, že zůstal mentálně postižený. Louis Armstrong se pak o něj staral celý život.

Když hrál Louis Armstrong v Londýně před královskou rodinou, zrodila se jeho slavná přezdívka Sečmo. Jeden anglický novinář totiž tak zkomolil letité označení nejlepších trumpetistů Satchel Mouth. Satchel znamená v angličtině brašnu a mouth zase ústa. Ve skutečnosti však neměli Armstrongovi rty k brašně daleko. Kvůli špatnému nátisku se mu uvnitř rtů tvořily tvrdé mozoly. Své potíže ale řešil způsobem kluka z černého New Orleansu. Odřezával stvrdlou kůži žiletkou.

Celý svůj život zasvětil Louis Armstrong své největší lásce, kterou byla trubka. Jen málo která žena by se s tím dokázala vypořádat. Ve 20. letech s ním v jedné tančírně začala flirtovat krásná prostitutka Daisy Parker. Když se před Louisem poprvé svlékla, Louise dost překvapilo, že spolu se šaty odložila i umělé boky. Nosila je, aby měla lepší postavu. Daisy Louise pronásledovala tak urputně, až se s ní nakonec oženil. Přestala pracovat a celé dny na něj čekala. Dělala mu žárlivé scény a někdy ho prý i zmlátila. Jednou mu břitvou dokonce rozřezala jeho oblíbený klobouk. Armstrongovo první manželství vydrželo jen 4 roky. V chicagském orchestru Joea Kinga Olivera se Armstrong seznámil s klavíristkou Lil Hardin. Absolvovala univerzitu, znala kde koho a Louis na ní obdivovala, že tak křehká dívka měla odvahu vstoupit do chlapského světa tehdejšího jazzu. Lil byla nesmírně ambiciózní, nosila norkový kožich a jezdila v limuzíně. Přestože byl Armstrong nevzdělaný venkovan, brzy poznala, že je génius. Zamilovala se do něj a rozhodla se z něj udělat hvězdu. Aktivní a energická Lil donutila Louise, aby se naučil noty a aby se z Chicaga přestěhoval do New Yorku. Když už Louis vydělával dost peněz, Lil zorganizovala rozvod jeho i svého manželství a vystrojila jim svatbu. Koupili si 11-pokojový byt, ale jejich manželství šťastné nebylo. Byť spolu vydrželi dlouhých 18 let. Přestože byl Louis Armstrong velmi submisivní, špatně snášel panovačnou povahu své druhé manželky. Nejvíce mu nelíbilo, že po něm neustále chtěla, aby zhubnul a vnucovala mu nejrůznější diety. A jí zase vadilo, že se Louis staral o postiženého příbuzného Clarence. Na sklonku 30. let se Armstrong oženil po třetí. A zase špatně. Alfa Smith milovala víc než Louise luxusní věci a tak se po 4 letech rozvedli. Teprve Armstrongova 4. manželka, sborová zpěvačka Lucille Wilson, se kterou se oženil v roce 1942, zasvětila svůj celý život manželovi a jeho hudbě a stála mu věrně po boku až do jeho smrti v roce 1971.

0: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Pamatuji si, jak ve druhé polovině 50. let jsem docela dobře zabudoval v pěvecké soutěži lidové tvořivosti mládeže Volná tribuna. Měl jsem naposlouchaný duet a tak jsem v jedné písni vlastně imitoval zároveň Ella Fitzgerald a Louise Armstronga. Aby to celé nebylo fádní, přidával jsem ke zpěvu grimasy a pohyby málem jako nějaký černošský šamán. Je dost dobře možné, že lidi v publiku se tenkrát nechali mnohem víc než mým zpěvem strhnout právě těmi opičkami, které jsem dělal. Už tenkrát byl ve mně Louis Armstrong pevně usazen a svou muzilou je ve mně dodnes. Nikdy nezapomenu na jeho koncert v Pražské Lucerně v březnu roku 1965 a na jeho vstřícný přístup k fanouškům po jeho skončení. Ale o tom jsem vám již několikrát vyprávěl a nerad bych se opakoval. Louis Armstrong se po vyčerpávajícím koncertě neodebral na hotelový pokoj, ale přijal pozvání na malé setkání do divadla Semafor, jehož jsem byl tenkrát členem. Přišel na ní s manželkou Lucille, s manažerem a s celou kapelou. Když jsme mu předvedli krátký program, kterým jsme mu chtěli divadlo Semafor představit, nadšeně nám aplaudoval. S laskavou parodií našeho hosta vystoupil i trumpetista a zpěvák Semaforu Jiří Jelínek. A jak dokazují záběry kamer, sám Sačmo se touto písní ohromně bavil. Najednou Armstrong z ničeho nic zvolal na členy své kapely Come On. Doslova vlítli na jeviště divadla a předvedli nám na oplátku svůj úžasný malý recitál. Manažer byl zoufalý, že se Sečmo zničí a stačil nám sdělit, že něco takového s ním už dlouho, hodně dlouho nezažil. Muzikanti z Armstrongovy kapely s námi pak jamovali do časných ranních hodin. Louis Armstrong se odebral na lože poté, co jeho manželka usoudila, že už toho všeho bylo dost.

0: time to know. Forget the final bow, just a balloon.
1: Oh, no.
2: Takhle Sečmovi vzdali hold Jiří Jelínek a Eva Pilarová. Jako zpěvák nemá Louis Armstrong přímé následovníky, jenom plagiátory. Ale téměř všechny výrazové prostředky, jimiž se zpěv populární hudby liší od zpěvu klasického, jsou obsaženy právě v jeho zpěvu. A to v takové míře a koncentraci, jako už zřejmě nelze zopakovat. Všichni další si už jenom něco z toho vybírají. Před chvílí jsem se zmínil o Armstrongových plagiátorech. Na přelomu 70. a 80. let se jeden z nich objevil v Praze. Schválně si poznáte, kdo to byl.

Slavnou píseň Be My Love, buď mou láskou, jsem vám ve stylu Louise Armstronga rozpíval já. Na vánočním koncertě v pražské Lucerně jsem tuhle skladbu zpíval i ve stylu R.A. Dvorského a Gilbera Bécauda. Pokud nevěříte, že jsem to skutečně zpíval já, tak se podívejte na mé DVD Zůstanu svůj, hity 80. let. Pádnější důkaz vám nemohu dát. V srpnu 1974 přijela na krátkou návštěvu Československa vdova po Louisi Armstrongovi, paní Lucille Armstrong, a měl jsem možnost se s ní setkat na americké ambasádě v Praze. Za Sečmova života byla Lucille svému muži i nejbližší a nejvěrnější spolupracovnicí a sekretářkou. Spojovali je stejné záliby a paní Lucille doprovázela svého manžela na všech jeho cestách po světě. Po manželově smrti se paní Lucille se zvýšenou měrou věnovala i veřejné činnosti. Působila v dobročinných a sociálních organizacích, místní samosprávě, přednášela na vysokoškolských kurzech a pomáhala při organizování jazzového festivalu v Hamdenu. Do Československa přijela po návštěvě jazzového festivalu v Nice, kde odhalila bustu svého muže. A kromě Československa navštívila tehdy i Rumunsko, Maďarsko a Polsko. Během týdenního přednáškového turné u nás tenkrát navštívila několik měst. Bydlela v Ústí nad Labem a navštívila výrobu cibulového porcelánu v Dubí u Teplic, stejně jako výstavu bižuterie v Jablonci nad Nisou. S příznivci svého manžela besorovala v Železném Brodě, v Děčíně, Žadci a v Ústí nad Labem. Jak prohlásila, hlavním smyslem jejího turné bylo přiblížit Louise Armstronga jeho posluchačům prostřednictvím fotografií z rodinného alba a ze zájezdů a v neposlední řadě také filmem z Newportského festivalu z roku 1970. Tehdy u příležitosti Armstrongových 70. vystoupili na jeho počest například Dizzy Gillespie, Mahalia Jackson a Louis sám se představil publiku už jenom jako zpěvák, zatímco jeho místo trumpetisty zaujal Bobby Hackett. Another bride, another June,

0: think it's cheaper than making woo bed.
1: Tolik brilantní nahrávka Louise Armstronga a klavíristy Oscara Petersna. Lucille Armstrong nám v roce 1974 vyprávěla, že když přijel Sečmo domů ze zájezdu, čekali na něj před jejich domem nejen děti z jejich bloku, ale ze všech ulic v širokém okolí. Pravidelně chodil k holiči kousek od jejich domu, nechat se ostříhat a oholit, a na cestě za ním vždycky běžel zástup dětí. Obvykle potkali zmrzlináře, který jel kolem se svou šlapací tříkolkou a byl vždycky podezřele blízko, když se Sečmo objevil na ulici. Aby ne, když Armstrong vždycky koupil celý obsah vozíku a zmrzlinu rozdal dětem. Pamatoval ale i sám na sebe, protože zmrzlinu miloval a dával si ji několikrát denně. 10 dní v Praze na jaře roku 1965, to byl podle Armstrongovy manželky jejich nejdelší čas strávený v cizí zemi na jednom místě. Prý je na světě jenom málo zemí, kde se cítili tak dobře jako u nás. Někdy to prý Sečmo opakoval až do omrzení. Paní Lucille mi to říkala tak upřímně, že jsem neměl sebemenší důvod jí nevěřit. Poslechněme si teď, jak se v roce 1957 Louis Armstrong a Ella Fitzgerald vydali do černošské lidové opery George Gershwina Porgy and Bess.

0: Po árii Bess, You is my woman now, Bess, teď si moje žena, kterou Ella Fitzgerald a Louis Armstrong naspívali v roce 1957, kdy byli na vrcholu interpretačních sil, je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Prý si o mě řekl, že jsem zloděj. Je to pravda? Je a není. Jak tomu mám rozumět? Nevytáčej se. Je pravda, že jsi zloděj, ale neřekl jsem to já.
1: Karel Gott. Zpátky si dám ten film.
0: Louis Armstrong zemřel 6. července roku 1971 ve věku 69 let. Ve svém domě v newyorské čtvrti Queens na selhání srdce a ve spánku, kdy se prý usmíval. Průběh smutečních obřadů byl na přání jeho ženy Lucille velice skromný a poslední rozloučení proběhlo v malém kostelíku nedaleko Sečmova bydliště. Mezi smutečními hosty byly mimo jiné Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Count Basie, Bing Crosby, Peggy Lee a Frank Sinatra. Mějte se krásně. A za týden se s vámi těším ve stejný čas a na dvojce Českého rozhlasu naslyšenou. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A to ráno bych se po delší době nebál označit za svěží a velmi příjemné. Alespoň taková dnes byla má cesta do našeho pražského studia. A věřím, že ať už nás posloucháte kdekoliv, máte to podobné. Dnešní vysílání na Pohodě bude navíc ve znamení novinek. Můžu už trochu naznačit, že jedna bude soutěžní a podrobněji vám ji představíme v závěru hodiny. A té druhé novince se budeme věnovat hned. Po celý zbytek července nám totiž bude ranní vysílání zahajovat speciální seriál, který jsme nazvali Permanento. Moje kolegyně Iva Bendová si v něm bude povídat s propagátorkou přirozeného pohybu Kateřinou Macháčovou. Je to expertka, která propojuje dva světy. Jako vědkyně zkoumá lidskou motoriku a stárnutí, ale zároveň jako lektorka umí tyto poznatky proměnit do jednoduchého cvičení pro každodenní život. Těch témat, která s ní můžeme probrat, je skutečně spousta. A naznačí to hned první díl. Tak si na něj určitě počkejte. Začínáme za 5 minut.

0: Jana Kratochvílová dospívala a teď už pro vás mám slíbený první díl nového prázdninového seriálu o jemném a přirozeném pohybu. Kolegyně Iva Bendová nám v něm představí expertku Kateřinu Macháčovou, propagátorku přirozeného pohybu a autorku konceptu Permanento.
1: Hezký den, Kateřino, vítám vás.
2: Dobrý den.
1: Na začátek samozřejmě otázka na tělo. Kdy jste se rozhodla, že vytvoříte nějaký jako svůj vlastní systém k přístupu vlastně k fungování a práci těla?
2: Tak já se pohybem zabývám na takový profesionální úrovni už více než 20 let a vždycky jsem věděla, že chci vymyslet nějaký nástroj, který by lidem opravdu pomáhal, že mluvit a psát o pohybu nestačí. Takže to jsem věděla vždycky, jenom jsem nevěděla, jak přesně to bude vypadat.
1: No a kdy přišel ten moment, kdy se vám to celé poskládalo a vlastně jako ta cesta se předestřela a mělo to třeba nějaký spouštěč konkrétní?
2: No, prvním takovým spouštěčem bylo to, že jsem věděla, že chci mít rodinu a děti. Mm-hmm. A nechtěla jsem se pouštět do něčeho nového při výchově dětí, takže jsem si říkala, až bude mladšímu děcku 3 roky. No ale pak se to zkomplikovalo nemocí vážnější, takže to je takový to, co nás většinou nastřelí a uspíší to nějaké procesy a dovedlo mě to právě k vývojové kineziologii.
1: Tak pojďme tady představit našim posluchačům, co je během té naší 20-dílné série čeká a co to vlastně je ta pohybová kineziologie.
2: A vývojová kineziologie.
1: Ano, děkuji.
2: A je to vlastně návrat na úplný začátek. Je to návrat do prvního roku života k těm pohybům, které nás vlastně utvářely. Takže my se vlastně pohyby vracíme na začátek k tomu svému vlastnímu originálu.
1: Znamená to tedy z velmi laického pohledu, že se budeme učit dýchat, budeme se vlastně učit sedět možná i, budeme se učit chodit správně?
2: Ano, přesně tak. Ten první pohyb je dýchání. To je opravdu ten největší nástroj, nebo ten jediný nástroj, který jako miminka na začátku opravdu všichni máme, který nám pomáhá budovat sílu vlastně středu našeho těla a od toho se to potom dále odvíjí a vlastně propojuje skrze naše tělo do všech jeho periferií.
1: Vzhledem k tomu, že Český rozhlas Pohoda je rozhlas pro seniory, tak samozřejmě vyvstává otázka, nakolik vlastně náročné je to cvičení a zdali právě ti, kteří mají v rodném listě jaksi už starší ročník narození, jestli je to právě cvičení i pro ně.
2: No, kdybych to vzala úplně tak, jak jsme to všichni prováděli v tom prvním roce života, tak by to asi bylo hůře realizovatelné. A proto jsem právě jela do Ameriky před několika lety za autorem knížky, která opravdu mě velmi oslovila a formovala základy tohoto přístupu ke cvičení a k pohybu. A společně jsme vlastně vytvářeli modifikace, které by šly uplatňovat, já bych řekla, věku navzdory, abychom vlastně mohli ty pohyby využít třeba právě ve cvičení na židli a měli vlastně ty stejné účinky, ale byly zvládnutelné v každodenním životě úplně pro každého.
1: Takže my můžeme slíbit, a nebojíme se toho, že pokud, milí posluchači, nás budete poslouchat pravidelně a budete poslouchat Kateřinu Macháčovou a to, co vlastně ona nám tady bude doporučovat, tak se váš fyzický stav bude moci zlepšit. Můžeme to slíbit?
2: Můžeme to určitě slíbit a já bych ještě dodala, že to nebude věda. Proto až tak jednoduché, že se možná budete i usmívat.
1: Já vám moc děkuju za to úvodní povídání a přiznám se, že už teď se těším na naše příští setkání. Díky za to.
2: Díky, já také se budu těšit.
0: A já jen doplním, že na to další povídání Ivy Bendové s Kateřinou Macháčovou se můžete těšit zase v úterý a pak už každý všední den ve stejném čase po celý červenec.

0: Naše vysílání dnes začalo zdravým životním stylem, tak já to teď zase trochu pokazím. Ale i když z toho odborníci na vyváženou stravu asi dvakrát nejásají, jestli je něco evergreenem na českých koupalištích, tak to bývá stánek se smaženým občerstvením. V minulých dnech jsme si zase připomněli tu situaci, kdy si děti i dospělí s radostným výrazem zpět na deku nosí hranolky, wafle a nebo stále oblíbené langoše. A právě u langošů bych se teď na malou chvíli zastavil. Ty smažené jsou totiž vlastně relativní novinka. Původně se totiž v Maďarsku pekly, a sice na okraji chlebových pecí. Podobně jako se u nás kdysi dělali takzvané podplamenice. Postupně se ale přestěhovali do rozpáleného oleje a od začátku 70. let se prosazovali jako součást rychlého občerstvení také v okolních zemích. I když Maďaři někdy hodně zdvíhají obočí nad tím, kam se jejich původní receptura posunula. Pokud bychom chtěli ochutnat skutečně klasický langoš, tak ten se připravuje s česnekem, zakysanou smetanou a sýrem trapista, tedy sýrem, který je poměrně aromatický a snadno se roztéká, takže na horkém langoši vytvoří jakousi krémovou peřinku. Naše verze s ajdamem, kečupem a tatarkou byla kdysi brána jako lehké barbarství. Dnes však už ani Maďary příliš nepobouří. Zvlášť když uvážíme, že třeba Němci si zase oblíbili variantu s nutelou nebo s marmeládou. Ve specializovaných podnicích v Budapešti si tak dnes můžete dát třeba boloňský langoš, vcelku nepřekvapivě nabízený s rajčatovou masovou omáčkou, ale najdeme třeba i variantu řeckou s caciky, fetou a olivami, mexickou verzi s fazolemi a kukuřicí, případně langoše bezlepkové, bezlaktózové anebo veganské. Vedou se ale diskuze i nad tím, jestli je jíst příborem a nebo je správné si naopak pořádně zamastit ruce. Což jsou ale věci, které nás na českých koupalištích příliš trápit nemusí. Pokud bych vám ale měl přesto doporučit jednu věc, na kterou se u stánku zaměřit, tak snad jen to, jestli obsluha stánku hodí do fritézy průmyslový polotovar, anebo vám langoš připraví z čerstvého těsta. To je samozřejmě výrazně lepší varianta. Sice to ani tak nebude zdravý pokrm, ale kvalitní základ přeci jen trošku ospravedlní tenhle tradiční letní atentát na jakoukoliv dietu, kterou byste snad chtěli držet.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, prostě vůbec nelákají.

0: Co se týká toho času, blíží se 8:30, před námi je víkend, který bude, co se počasí týká, výrazně jiný než ten předešlý.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: Ale myslím, že se po té výhni nikdo zase tak moc zlobit nebude. Podrobněji to probereme s meteorologem Pavlem Karasem. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Z mého pohledu i takové svěží ráno, někdy i pár kapek možná spadlo.
2: V noci přicházela slabá studená fronta, takže skutečně spadlo pár kapek, ale jednalo se většinou o neměřitelné množství nebo jenom pár desetin milimetrů. Teď už těch oblaků od severozápadu ubývá, no a pátek by měl být slunečný, snad jenom s ojedinělou přeháňkou při zvětšené oblačnosti s větší pravděpodobností na horách. Prvou může ještě na jihovýchodě být mraků o něco více a tam bude doznívat déšť. No ty teploty se vyšplhají na 21 až 25 a na jižní Moravě až na 28 stupňů.
0: Pavle, čeká nás víkend prodloužený i o sváteční pondělí. Jaké počasí přinese?
2: Tak sobota by měla být hodně podobná tomu pátku. Mělo by být většinou jasno až polojasno. Postupně během dne bude od severozápadu přibývat oblaků a později večer se v severní polovině Čech můžou objevit lokálně první přeháňky nebo déšť. Teploty hodně podobné, mezi 20 až 24, na jižní Moravě až na 27 stupních, ale v neděli už do počasí v Česku promluví tlaková níže, takže neděle s velkou oblačností od severu s přeháňkami, občasným deštěm, na horách můžou být srážky četnější a výjimečně taky zabouří, ale teploty se měnit nebudou. Maxima mezi 20 a 25 a na jihu Moravy teplota vyšplhá až na 27 stupňů a víceméně podobné nebo dokonce stejné počasí čekáme i na sváteční pondělí, kdy těch mraků na obloze bude hodně, občas bude pršet, výjimečně se může objevit bouřka, no a teploty zase nejvyšší na jižní Moravě až 27, jinak většinou teploty kolem 22 stupňů Celsia.
0: Kdo se chtěl trochu ochladit, tak se konečně dočká. Za předpověď děkujeme Pavlu Karasovi, klidné dny a zase brzy na Pohodě naslyšenou.
2: Mockrát děkuju, přeju krásný víkend a samozřejmě krásné svátečné dny.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Zmínili jsme to ochlazení a v další písničce to Jiří Grossman dotáhne ještě dál, a to až na sněhovou bouři, tedy blizzard. Písničku naspíval v roce 1967 a na vytvoření českého textu s ním spolupracoval zakladatel skupiny Greenhorns Jan Vyčítal.
3: Když jde blizzard,

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí, z láhve brandy popíjí, a jen 3 míle mi zbývají, Marianne. A jen 3 míle mi zbývají, Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Marianne. A jen 100 jardů mi zbývá k Marianne. Tak ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Marianne.

0: Když jsem to tak zasněně před chvílí vyprávěl o langoších, ještě jsem nevěděl, že dojde i na ty hranolky. Tentokrát to už ale bude přeci jen s určitým zdravým přesahem. Pokud si je rádi děláte doma, můžete brambory vyměnit za jihoamerický maniok. Je v něm víc škrobu, ale také je plný vitaminů a omega 3 a 6 mastných kyselin. Více nám tuhle zdravou hlízu představí Eva Bucharová.
1: Maniok jedlý, říká se mu taky kasava, je keř vysoký až 5 metrů. Je to rostlina velmi skromná, roste i v půdách chudých na živiny, je odolná proti suchu. V mnoha zemích Jižní Ameriky dodneška roste i divoce a roste tam už tisíce let. Nás zajímají hlízy tohoto keře, které rostou pod zemí. Jsou tmavě hnědé a uvnitř bílé. Jsou plné škrobu a životadárných kalorií.

0: Manioku se taky říká chléb tropů. Maniok stejně jako brambory můžete vařit, smažit i péct. Strouhaný se hodí k přípravě placek, zahuštění polévek, omáček nebo se dá dokonce umlít na mouku. Hodí se pro ty, kteří nesmí pšeničnou mouku. Pokud zkusíte maniok, možná vás překvapí svojí nasládlou chutí, ale už vás nepřekvapí, že se z něj dají dělat placky podobné lívancům. Po skvašení se z manioku vyrábí pivo a destiluje pálenka. Už jsem říkala, že maniok je plný škrobu, ale je v něm i hodně bílkovin. Obsahuje i vápník, železo, kyselinu listovou a vitamin B. Je zdrojem omega-3 a omega-6 mastných kyselin. A my si dneska dáme hranolky z manioku. Jak na to? Hlízu oloupejte, dejte ji asi na čtvrt hodiny do vroucí vody, aby trochu změkla. Potom ji nakrájejte na hranolky a osmažte na pánvi do zlatova.
1: Český rozhlas Pohoda.

pohodovém ránu se ještě vypravíme do Pražského národního muzea. Zajímat nás bude sbírka savců, která je o stovky jedinců bohatší. Muzeum totiž dostalo mimořádně cenný a rozsáhlý dar. A na prohlídku vás vezmeme hned po písničce.

0: Národní muzeum v Praze získalo neobvykle rozsáhlou a cennou sbírku savců z Nové Guineje. Na tropickém ostrově ji během své expedice před lety nazbíral zoolog František Vejmělka a nedávno ji muzeu daroval. Jde o 780 exemplářů, které dokumentují více než 60 druhů savců z pralesa nejvyšší hory Papui Nové Guineje.
1: Tady ten největší sud, tam je ta největší chlouba, to je ta velekrysa, kdybychom ho měl srovnat taky zhruba velikosti naší ondatry.
2: Kurátor sbírky savců Národního muzea Petr Benda právě vytahuje ze sudu jednoho z největších myšovitých hlodavců světa, Malomys istapantap.
1: Je to teda největší hlodavec vůbec té australazijské oblasti.
2: Cítíme, že to je naložené v lihu.
1: Je to v 70% roztoku alkoholu.
2: Právě velekrysu, která může vážit až 2 kg, František Vejmělka z Biologického centra Akademie věd jako první zdokumentoval v jejím přirozeném prostředí. V sudech a krabicích s alkoholem je toho ale mnohem víc. Hlodavci, vakomyši, kuskusové nebo klokani.
1: Takhle, když se podívám do něčeho jiného.
2: Petr Benda otevírá malou plastovou krabici.
1: Ale tady už máme místní krysu, je tady mnohem menší zvířátko, které žije v pralese, které tu naší krysu připomíná, ale asi poloviční velikosti a má taky mnohem kratší ocas.
2: Doslova pokladem, ale byl pro Františka Vejmělku jeden z nejmenších hlodavců. Extrémně vzácná mikrohydromyš.
3: Je unikátní v tom, že má na předních horních řezácích podélnou rýhu. Ale to, že se jedná o dva druhy, jsem zjistil až po pár letech po genetickém zkoumání.
2: Při expedici pro něj byla důležitá spolupráce s místními Papuánci, kteří znali terén i zvířata.
3: Já jsem o nich odkupoval jich lovená zvířata, snažil jsem se je doprovázet i na nočních lovech.
2: Ve sbírce je tak od místních i několik kosterních exemplářů, například vyúzené lebky, které mají Papuánci jako posvátné předměty.
1: Takhle se můžeme podívat. To byste mohla poznat.
2: Připomínáme to trošku ježuru.
1: A je to skutečně ježura. A to je právě vidět tady krásně, že to je vlastně vyuzená lebka, která visela někde, protože oni je měli jako posvátné, zavěšené ve svých chýších.
2: Říká Petr Benda, takto rozsáhlý a cenný dar za svou kariéru nepamatuje.
1: No já jsem tady 29. rokem a vlastně takováto sbírka nikdy přijímána nebyla. Je to materiál, který nesnese srovnání.
2: Kolekce zůstane v depozitářích Národního muzea a bude sloužit pro další výzkum. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.

Karel Duchoň dospíval, 9. hodina je na obzoru, pohodové ráno se blíží k závěru, ale slíbil jsem vám ještě jednu novinku. My jsme si na pohodě řekli, že tohle léto by mohlo být pohádkové. Každou sobotu od 12 nebo 21 hodin uslyšíte skvělé pohádky z let 1971 až 1989, často v režii legendárního rozhlasového režiséra Karla Weinlicha. A zaposlouchat se budete moci do hlasů Marka Ebena, Františka Filipovského, Věry Galatíkové, Zlaty Adamovské a mnoha dalších slavných českých herců. Ale to není všechno. Zároveň budeme každý pátek soutěžit. Startujeme už dnes v Kolotoči, tedy po 11. hodině, a právě tam uslyšíte od mých kolegů a kolegyně vždy soutěžní otázku. Vaším úkolem bude správně ji zodpovědět a odpověď poslat co nejrychleji na e-mailovou adresu pohoda@rozhlas.cz. První odpověď, která k nám do studia dorazí, od nás dostane knihu od vydavatelství Portál a taky dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda. A dám vám ještě jeden, myslím, velmi dobrý tip. Otázky totiž nebudou úplně jednoduché, ale pozorný čtenář najde odpověď vždy na našem webu, tedy pohoda.rozhlas.cz. Tam navíc najdete i další podrobnosti o soutěži, která bude probíhat po celé prázdniny vždy v pátečním Kolotoči. Takže doporučím se určitě na náš web podívat a třeba už dnes po 11. budete naším prvním výhercem nebo výherkyní. Václav Kuba vám bude držet palce, teď už je ale skutečně čas se rozloučit. Tandem Jana Rosáka už je připravený a dnes bude narozeninový. 85. totiž slaví skvělý herec Oldřich Vlach. Přejeme mu všechno nejlepší, vám pak hezký poslech a zase brzy naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Divadelní, filmový a televizní herec a také vyhledávaný dabér, to všechno je Oldřich Vlach, který slaví v těchto dnech 85. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší a následující pořad vysíláme právě při této příležitosti. Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Jan Rosák. Dnešním hostem našeho tandemu je herec, který má za sebou obrovskou řadu dramatických divadelních i filmových postav. Ovšem, jak to tak bývá, jedna jediná filmová postava dokázala to, že když se objeví na plátně, v tu pravou chvíli zboří kino. Téměř doslova. Vzpomínám si, jak jeho rostlinář Kunc z filmu Vesničku má středisková, když mu vzplály sirky v kapse, se obávali, jestli to nebude mít vliv na funkci. Tedy toho rostlináře, tak divákům nadělil záchvaty smíchu. Vítám toho, který to všechno způsobil, herce, dabéra Oldřicha Vlacha.
3: Dobrý den.
2: Určitě vám tuhle tu roli velice často vaši diváci připomínají a možná, že si na ní také zapomínáme, ale abychom nezapomněli ani na ty ostatní, tak začneme pro jistotu určitě dětstvím, a to hned po písnice.
0: Tandem Jana Rosáka. Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak když jsme se teď připravovali na to, že si budeme s Oldřichem Vlachem povídat o jeho dětství, tak říkal, já se rád vytahuji, že jsem z chudých poměrů a kam jsem to dotáhl. Fakt jste z chudých poměrů?
2: Ano, jsem. No, můj otec dělník ve Škodovce, dlouholetej, teď už teda je dlouho v penzi. A takže skutečně pocházím z venkovských chudých poměrů.
1: Dokonce přímo až skoro u... Co to je, jeho západní hranic?
2: No, dá se říct, Bezděkov, u Klatov.
1: Bezděkov, u Klatov. To je, předpokládám, nikoli veliké město, ale asi vesnička.
2: Ne, to je půvabná vesnička. Každý samozřejmě říká to místo, kde se narodil, že je půvabný, ale tohle je skutečně taková pošumavská nádherná vesnička.
1: A jste tam nejvýznamnějším rodákem?
2: My jsme se přestěhovali v 47. pryč, takže jako jsem jenom rodák, ale už jako významnej to ne, to už zase se asi vytahujou někde jinde. Holíšov, okres Domažlice.
1: Tam jste se přestěhoval, ano, tam jste trávil své dětství.
2: Tam jsem začal chodit do školy, tam jsem začal ochotničit a tam mě řekli, že je škola na herce a že bych to měl zkusit, tak jsem to šel zkusit do Prahy tam odsaď.
1: A to vy jste chtěl takhle jako už kluk, jako herce být?
2: Ano,
1: vážně?
2: Ano.
1: Byl jste ve třídě takový ten třídní bavič, jak se říká, třídní kašpárek?
2: Ne, to jsem moc nebyl, ale spíš tak jako, že jsem předčítal, recitoval takový jako seriózní. Že spíš jako do vážna, ne do legrácek. Ale voloviny jsem taky vymýšlel, samozřejmě.
1: Měl jste nějakého spolužáka, na kterého si do dneška třeba vzpomínáte, který vás třeba inspiroval k takovým volovinám?
2: To bylo, potom jsem šel na 11letku, tenkrát, že byla 11letka, to vy možná ani nepamatuju.
1: Je, samozřejmě.
2: A to bylo ve Stot, okresní město naše, a tam jsem se potkal s kamarádem Maxem Wittmanem, který teď dělá v rádiu v Brně.
1: Ano.
2: No.
1: Muzikant.
2: Ano, muzikant. A dokonce jsme splodili spolu melodram a teď jsem dostal od něj CDčko, přetočil takovou původní desku, na kterou jsme mi to namluvili a nahráli, Balada o očích Topičových, a když jsem si to pustil, tak jsem se velmi pobavil.
1: No a nedá se to někde sehnat, ne, někde to, vydat?
2: To byste museli říct Maxovi, já to mám doma, jako samozřejmě. Ne, je to naivní a procítěný, když jsou druzy a tak říkám prostě úžasný.
1: Že to je dovážna, jako?
2: Dovážna, no samozřejmě, žádná legrace.
1: Žádná legrace.
2: Ne, a Max k tomu napsal muziku a doprovází to a my jsme do toho vrazili peníze, jeli jsme do Plzně, do nahrávacího studia a to byly takový jednoduchý desky, jednostranný. A takže to tenkrát na naše poměry to bylo dost drahý. A
1: vy to máte na desce přímo?
2: No, a Maxa mi to teď stočil po těch letech k 65. a poslal mi to k Vánocům na CDčku.
1: No to muselo být teda účastný. Nostalgie těžká. Těžká nostalgie.
2: Občas jsem se taky kuckal smíchy. No.
1: A kdo vás nasměroval na to jít na Damu?
2: To já bych, to nemůžu říct, jakože prostě jsem tak začal už ve druhé třídě nebo kdy nějaký etýdy dělat
1: a
2: školní představení.
1: Potom, když jste se dověděl, že se tím člověk taky může živit, že existuje škola pro herce, tak to vás asi někdo inspiroval, řekl, hele, jdi tam, člověče, ty na to máš? Ne?
2: No, to byl ochotník velice takovej cílevědomý a vážený pan Kubálek. A ten mě tam jako nasměroval. Jenomže ty zkoušky, když jsem přijel, že jo, do Prahy, no tak to byl naivní chlapec a to jsem neměl ty práskačky pod nosem, buclatej, a přijel jsem a doslova jsem měl od maminky ranec buchet, po bráchovi šaty černý.
1: Jejle, tyhle venkovaní tam mají hrozně rádi.
2: No a teď tam byli všichni takový ty Pavlína Filipovská, jo, tyhle dělali zkoušky a každý byl někým připravený. Já vůbec nic takového nevěděl, takže jsem přišel a pan profesor Jiraška říkal, no tak toho Radůze, tak jsem měl Radůze upoutaný na skále a teď s veškerou naivitou jsem to předvedl s dojetím, se vším všudy, a když jsem skončil a čekal jsem teda, že oni padnou před tím talentem na zadek, tak všichni měli ohnutý záda, zavazovali si tkaničky a prostě se takhle mlátili a pan profesor Jiraška říkal, tak příště, no. Tak jsem tak dělal až potom díl.
1: Jo, ono se to nepovedlo, takže příště.
2: No to nešlo vůbec. Ty představy byly prostě neuvěřitelně naivní.

0: Tandem glosuje.
1: Když našim hostům navrhnu, že by si mohli tady něco oglosovat, okomentovat, tak se někteří vyděsí, někteří zajásají a jedním z těch, kteří zajásali, opravdu můj dnešní host Oldřich Vlach. Ale to, co jste, pane Vlachu, teda se rozhodl, že si vezmete na paškál, protože vám to leží na duši a není vám to lhostejné, tak to tady ještě nikdo teda... Takové třaskavé téma tady nikdo neměl, doslova teda. To se mi fakt ale líbí, protože já si o tom myslím asi pravděpodobně, já ještě teda přesně nevím, co vy, ale pravděpodobně něco podobného. Téma uvozovky dole, ohňostroje uvozovky nahoře, no to je věc teda.
2: No to mě skutečně velice rozčiluje, protože zaprvé si myslím, že jsou to vyházený peníze, vypšoukaný nahoru, že by se mohli dávat na účelnější věci, ale jako pádnej důvod mám ten, že jezdíme se ženou pravidelně do Třeboně. Bydlíme v Auroře v posledním patře.
1: Ano, ano, ano.
2: A tam při nějakých oslavách v Třeboni si taky udělali ohňostroj, myslím, že Krečínovi, nějaký kulatiny. A pustili to asi v 11 hodin v noci, samozřejmě, aby to bylo vidět. Že? A co dělali ptáci, my jsme že bydleli nad tím parkem tam,
1: ano.
2: Takže ty lítali jak střeštěný do rána, prostě zmatený, něco hroznýho. Pak když spustějí tady ohňostroje v Praze, tak vím, co vyvádí můj pes, nebo všichni psi, který jsme měli před tímhletím naším labradorem. Prostě považuju to, strašně mě to rozčiluje a považuju to za marnotratnost naprosto.
1: Vy byste si teď velice notoval s mojí manželkou, která ohňostroje bytostně nesnáší. Já mám takový jako trošičku jako chladnější vztah, ale že bych je jaksi musel mít, to taky v žádném případě ne. Ale máte 100% pravdu, že to vyplaší opravdu tu přírodu, protože ty psy konkrétně, dokonce nejenom v Praze, ale i na venkově, my jsme jednou takhle po novém roce jsme se procházeli s našimi dvěma psy, které máme a kteří jsou vždycky schováni, když jsou ohňostroje a že na venkově to není takové bujaré jako tady. Tak jsme se procházeli lesem a našli jsme tam utrženýho chudáka, pejska, kterého jsme potom týden jaksi nabízeli tomu, komu patří, než se našel ten pravý majitel, protože ten pejsek se úplně zbláznil a utekl.
2: No pro ně to je něco strašného, že jo, takový rachot a teď to pšouká ve vzduchu. Nevím, co oni si o tom musí myslet, ty psi.
1: No asi to nejhorší, asi no. Chudáci. Ale já mám teď pro vás takovou zajímavou alternativu. Jednou jsem uváděl nějaký takový pořad na Žofíně a tam se rozhodla ta firma, pro kterou jsem to dělal, udělat naprosto neobvyklou záležitost. Nic, žádný ohňostroj s pšoukáním a rachocením a tak. To byl, jak by se to dalo říct, vodostroj. Takové ty hasičské čluny, které na Vltavě jsou, a nevím, jestli o nich vůbec víte, jestli o nich veřejnost ví.
2: Policajti mají taky.
1: To jsou policejní hasičské čluny, tak s těmi obrovskými stříkačkami stříkali do výše úžasné proudy vody, které se prolínaly a do nich světlem se promítaly různé takové obrazce a to bylo mnohem hezčí, protože to bylo bez rachotu.
2: To bych bral.
1: Že jo?
2: Ano, ano.
1: Ptáci byli v klidu, pejskové byli v klidu a já taky byl v klidu.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a dnes jeho hostem, velice milým hostem, Oldřich Vlach, herec, který to na Damu zkoušel několikrát. Tak když se to poprvé nepovedlo, jak jste před chvíličkou řekl, tak vy jste se nechal odradit a
2: zkusil jste to.
1: Ne, příští rok nebo?
2: Ne, v zoufalství jsem vletěl na nástavbu průmyslovku stavební v Plzni, kterou jsem prolez s odřenýma ušima. Prostě ještě se mi do dneška o tom zdá, kdybych měl spočítat nějaký beton a krakorce, ano, prostě něco.
1: Není to k ničemu? Jako
2: není to k ničemu, no ne, ale prostě tam bych škodil, když to u toho divadla nejmíň škodím. Jako to. No a během toho studia, teda té průmyslovky, tak jsem chodil statovat do plzeňského divadla, pak jsem musel na vojnu na 2 roky a jako podporučík základní služby jsem dělal přijímačky po druhý a to už jsem byl dost drzej. A dělal jsem kace opilýho ze Švejka samozřejmě, jo, jak je opilej tamto kázání vězňům. A okopíroval jsem pana Kopeckýho, pač toho jsem strašně obdivoval. A začal jsem tím, že jsem přišel opilej, típnul jsem cigaretu o katedru, nebo to o ten pultík a cvrknul jsem to do komise a tam poklimbával pan profesor Nedbal. A tomu to bouchlo opleš a tak
1: vážně?
2: Se probral. A říkal, toho beru.
1: Takhle jednoduchý to asi nebylo.
2: Já vím, ať už to mám jako povídku. Ale
1: jasně, ale zhruba je to hezký. Jo, no. Hezký se to poslouchá. Ale tak jestliže ten první pokus s tím naivním Radůzem, no. Tak jestliže se tam jaksi prohýbali smíchy, tak teď by bylo zase smutný, kdyby plakali.
2: No,
1: že? To...
2: No, bylo hezký, když mě pan profesor Sklenička říkal, tak zkuste toho soudru podporučíku, toho kace. Tak já jsem v uniformě.
1: Soudru a kace.
2: No, tak jsem dělal. Tak jsem dělal.
1: Jo, v uniformě?
2: V uniformě, no, podporučí.
1: Je,
2: já jsem to dotáhl takhle daleko, na vojně.
1: No jo, no, ale v uniformě dělat zkoušky,
2: no,
1: a kace ještě
2: možná, že by to bylo trestný.
1: To možná, jo, to je pravda. Dneska by to zakázali možná. Ale ten Miloš Kopecký mě zaujal, že to byl váš vzor, dá se říct?
2: No, hodně mě byl sympatický a milej. A dokonce pak v angažmá na Zábradlí jsem se s ním setkal dost důvěrně, protože on tam hostoval v jedné komedii v Kunderově. Jo, to jsem mu řekl, že jako obdivoval, byl tak jako, no, že to je samozřejmě, že ho všichni mají obdivovat. Měl obrovský smysl pro humor. No, takže jsme se docela takhle zblížili, byli jsme spolu v šatně a mám na něj moc hezký vzpomínky.
1: Jak to potom pokračovalo? Když jste skončil Damu, tak jste dostal okamžitě nějaký pěkný angažmá?
2: Dostal jsem, měl jsem, jak všichni říkají, že měli velký štěstí, no, tak já taky měl velký štěstí, protože přišel pan Grossman za Nedbal a říkal, já bych potřeboval nějaký 3 kluky a protože pan profesor Nedbal mě měl rád a ještě Jirku Klema a Jirku Paďoura, to je teď biskup v Budějovicích, tak ten se mnou dělal Damu, no tak nás doporučil a tím já jsem zasek drápek na Zábradlí a dostal jsem hned angažmá.
1: Vy jste tam byl v té slavné grossmanovské době, kdy se hrál třeba Otec Ubu.
2: No, v Králi Ubu, tam jsme začali.
1: No. To byla asi krásná doba, že jo?
2: Byla to krásná doba, taková jako nevázaná, jako bylo to bez vojny.
1: Kolik vám to tehdy bylo?
2: Když jsem přišel z vojny, asi 24, takhle nějak, 23, když jsem tam začal. Myslím, že to bylo ve 3. ročníku, když jsme tam začali zkoušet. Aha. A pak jsme, že jo, s nima sjezdili celou Evropu, byla před náma Amerika, jsme měli jet do toho a přišli bratři a všechno spadlo dolů a bylo to.
1: Místo Ameriky, tvrdý Rusko.
2: Pryč a začaly jiný poměry. No.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Budeme se probírat naším archivem Legrace Českého rozhlasu, ze kterého jste si i vy mohl, pane Vlachu, velice exkluzivně vybírat. A řekl jste jméno okamžitě, Jan Pivec.
2: Ano.
1: Jan Pivec vás jaksi inspiruje čím? Že to byl váš vzor, nebo jste měl rád jako herec?
2: Vzor bych těžko řekl, ale prostě jako herecky bych řekl, že bych se docela jako dotahoval na jeho výšiny, jo? Že to je... Prostě a já jsem, nikdy jsem se s ním nesetkal, ani při natáčení, což mě velice mrzí, ale vlastnil jsem desku jeho vzpomínek a ta byla tak úžasná, že nevím, jestli vy to tady někde vyšťouráte v archivu, že no my tady, si to docela přáli.
1: My tady máme taky nějaké vzpomínky, ale když dovolíte, já jsem si to dovolil trošičku prokombinovat, protože vy jste se ve svém angažmá v divadle Na Zábradlí setkal taky s Jirkou Krampolem.
2: Ano.
1: Já vím, že jste byli kolegové, že kolegové si dělají všelijaké neschvály a tak. O tom si nebudeme teď povídat, protože některé ty věci jsou možná ještě žalovatelné.
2: Ano, Jirka by mě mohl žalovat.
1: Po těch letech. Ale Jirka Krampol měl Jana Pivce a má ho velice rád.
2: Tak to je úžasný.
1: A moc hezky o něm vypráví.
2: No tak.
1: Souhlasíte?
2: Souhlasím. A děkuju.
3: A pak byla strašná sranda s tím panem Pivcem, kdy my jsme tenhle, když jsme to teda jako v tom studiu natočili, tak se dělali dotáčky do té televize a to se jelo asi, no jeli jsme do Poděbrad a tam nás ubytovali v hotelu Bílá růže. A pan Pivec ze zásady nikde, i když třeba byly ty exteriéry daleko, tak jezdil vždycky v noci domů, protože nikde neusnul. A tohle to skončilo dost pozdě, tak přišel ten producent a povídá, mistře, prosím vás, vybrali jsme vám krásný pokoj, kdybyste tady byl přes noc, protože než vás odvezem domů, než se odlíčíte ráno, zase vás přivezeme, to byste byl hrozně unavený. Ten Pivec povídá, no... Uvidíme. Tak ho přivedli, vybrali nejlepší pokojík. Ten Pivec chodil po té místnosti asi půl hodiny. Teď se ten ho poslouchal, ten produkční, a teď se ozývalo z toho pokoje. Ježiš, to bude noc. To bude noc. Bílá růže. Je to tu nějaký šébich. Ta už hodně dlouho nekvetla. Teď si sed na tu peles takhle... A ta drátěnka, ta by mohla vyprávět příběhy. A najednou viděl, takhle přímo naproti té posteli, byl na zdi obrázek reprodukce Noční hlídka od Rembrandta, takovej ten známý obraz, ten chlap v té helmě, takhle ten voják. Ten Pivec na to koukal, pá. Ten chlap na mě čumí. Dejte to pryč. Přiběh ten produkční, vzali obraz. Onem dali tam jiný obraz větší. Tam bylo akvárium. Pá, ježiš, to mě chcete naučit na starý kolena plavat? Ježiš, dejte to pryč. Tak to odnesli a dali tam kytky. Pá, ježiš, puget, to už mě pochováváte, ne? To už bude fúnus. Ne, nic, domů. Tak sehnali auto, Pivec odjel. Ráno se vrátil, všichni, tak co mistře, jaká byla noc? Ježiši mládenci, to byla noc. Představte si, asi kolem třetí, když už jsem začal zabírat najednou nějaký škrábání, pes Bobík, povídám to, víš, jo, Bobíčku, jdeme do parku, budeme dělat čurinky, murinky, kakinky, makinky, už běžím. Přijdem do parku, Bobík se proběh seci, byl v nejlepším a najednou cítím, jak mě někdo funí za uchem. Otočím se, tam takovej vošklivej chlap v šedivý uniformě povídá, pane, dostanu 100 korun. Já povídám, jo, no to máte dobrý, a od koho pak? On povídá, od vás. Jo, a za co pak? Váš králík znečistil veřejný park. To řekl o mým Bobíkovi, já povídám, vy špatně střižená uniformo. Za těch 1000 korun, co za Bobíka platím, by vás mohl pokadit od hlavy k patě.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak bavili jste se určitě stejně dobře jako my dva tady ano. S Oldřichem Vlachem, když jsme poslouchali Jirku Krampola. An velice hezky vzpomíná na Jana Pivce v pěkné rozhlasové nahrávce. Když už tak o tom rozhlasu mluvím, tak myslím si, že rozhlas je ve vaší kariéře herce taky důležitou kapitolou, vidíte, pane Vlachu?
2: No, dost jsem toho nadělal zpočátku s Karlem Weinlichem, to jsem byl skoro v každý jeho pohádce, pak to tak jako vyšumělo a kdykoliv mě potká, tak říká, no ty už děláš na obrázky, tak na mě kašleš, což není pravda samozřejmě. Pak jsem dělal s panem Horčičkou, s Ivanem Holečkem a teďko s Jardou Kodešem často dělám, s Gromovem a tak. No, je to milá práce.
1: Vy máte velice charakteristický, velice příjemný hlas, který zůstane samozřejmě v paměti. Jste využíván taky velice často pro různé komentáře k takovým jaksi filmům a tak. Tam se zase člověk musí trošičku stylizovat do takové té vážnější polohy. To vám určitě ale působí problémy, že ne? Děláte taky rád tyhle dokumenty?
2: Dělám to rád, ale že bych to jako nějak moc uměl, to si myslím, že ne, že bych to, jako třeba když slyším vás nebo Jirku Plachýho a to, tak to prostě to už jsou, to je na jiný úrovni.
1: To jste, myslím, zbytečně skromný.
2: Ne, nejsem skromný, já myslím, že do toho dávám jako moc citu, jako moc prožitku. To má být tak jako nad věcí a to já moc neumím.
1: A vy jste jako herec, jste pocitový herec? Nebo
2: spíš bych řekl, že jo, jako intelektuál, teda žádný, to slyšíte, to žádný nejsem, že? Ale spíš myslím, že to je pudový herectví. Proto taky možná obdiv panu Pivcovi, pač o tom si říkal, že puďák. Jako, jo,
1: puďák,
2: že,
1: jo.
2: No. Možná, že to je zjednodušení. Nikdy jsem
1: asi,
2: nepotkal,
1: asi jo, taky určitě. Když jsem tady v úvodu už zmínil tu vaši velice důležitou roli toho rostlináře Kunce, považujete to taky za jaksi jednu ze svých hodně důležitých rolí nebo jenom jednu z řady?
2: No, vzpomínám na to, jako, že to byla moc krásná práce, jakože. A když teď to, protože to pořád dávají zpátky a zpátky, a když to vidím, tak je mi smutno vždycky, co lidi umře, jako jo, že už těch přežívajících je nás pár z toho, to je neuvěřitelné.
1: To je vlastně pravda.
2: To je hrozný.
1: To máte rej.
2: No, Petr Čepek, že jo.
1: Ale s režisérem Menclem jste se teď potkal na další velice zajímavé práci. Dokonce před necelým týdnem byla premiéra, kterou jste si hodně užil, že ve Slovanském domě, protože jste si pěkně zaběhal tam taky. Obsluhoval jsem Anglického krále. Tak povídejte.
2: No, Jirka je kamarád a v podstatě si ty kamarády tam trošku bere jako maskoty, že jo. Na ty sola tak si vzal Bulhara a Němku. A pak má teda jako partu příznivců z těch bijáků, z Postřižin, Frantu Řeháka, mě, že jo, Rudu Hrušínskýho. Takže my jsme se takhle jako tam ochomejtli v tom, ne ve velkých rolích.
1: Vy jste ale opravdu hrozně skromný.
2: Nejsem skromný.
1: Já si myslím, že by si vás ale těžko vzal Jiří Menzli jenom proto, že jste kamarádi.
2: Tak samozřejmě, že to je, že taky ví, že ho nesklamu, jakože, že něco tam vytvořím.
1: A když se ten film viděl jaksi komplexně, co tomu říkáte?
2: Jo, líbil se mi a myslím, že to nemá takovou krutost jako román, jako jo, samotnej, ten od Hrabala. Ten je daleko tvrdší, když to Jirka pro tohle, ten vždycky tomu ty rohy tak jako zakulatí, takže je to takový docela, není to veselý biják, ale je to laskavý, což je Jirkův teda veliký přínos, že všechny ty bijáky vždycky jsou ohromně laskaví, že vás pohladějí. A tady z toho, jako abych takto řekl jednou větou, když jsem z toho odcházel, tak jsem měl takovej smutný úsměv na tváři. Jo, že to není žádná řachačka a žádná to, ale prostě občas vyprsknete a v tu ránu jako byste se trošku zastyděli, jako, jo, že to je nepatřičný. Takže no, tak takový jako smutný úsměv.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Oldřich Vlach, můj dnešní host tandemu, má za sebou opravdu velice bohatou filmografii. A myslím si, že když se tak ohlídnete, pane Vlachu, ještě samozřejmě dlouho se nemusíte ohlížet nějak jaksi dlouze, protože furt směřujete dopředu, ale nemáte se vůbec za co stydět. Naopak je tam opravdu pár krásných věciček. Dokonce jste byl i odměněn. Já mám takový pocit, jste dostal cenu Literárního fondu za Hamleta, že?
2: No, ano, to jsem dostal.
1: Kterého jste hrál? V 78. roce kde?
2: 76. Byla premiéra. Na Zábradlí.
1: Na Zábradlí.
2: Ano, ano. Já jsem na Zábradlí nastoupil oficiálně v 66. a v 90. jsem dostal nabídku z Vinohrad, takže jsem přešel tak jako...
1: Takže teď jste na Vinohradech.
2: Na Vinohradech, ano.
1: No, tak to jsou ty věci, které, na které určitě hodně rád vzpomínáte, no, ale pak jsou věci, na které vzpomínáte méně rád, a to jsou ty krušné chvíle. Občas si o nich tady v našem tandemu vyprávíme, tak dneska je řada na vás.
2: No, před 9 lety jsem skutečně si, myslím, došláp až na dno. Že začal jsem postonávat z bolestna za krkem mírný teploty. No, myslel jsem si, i mi to ze začátku potvrdili, že to je ústřel. Tak mě léčili. Po týdnu jsem najednou přestal chodit, ochrnul. Veliký zděšení ve špitále. Ta diagnoza nebyla úplně přesná. Takže myslím, že mě jako neléčili úplně jako nahoru, ale že to bylo tak spíš dolů. No a až pak zjistili, prostě vyhnali mě na CTčko, zjistili, že mám nádor na krční páteři. Tak hubky šupky do vojenské nemocnice, kde to jako údajně umějí operovat, tam mě otevřeli a viděli to dost beznadějně. Takže tak jako jsem
1: vyčet z těch...
2: Ne, samozřejmě, ale to vidíte tak jako... A já jsem bezprostředně po sobě prodělal těch operací víc, takže myslím, že ta anestezie, že nebyla úplně tak hluboká. Jako já už to myslím, že mám trošku zpracovaný jako povídku, ale že asi někdo nade mnou ten ortel pod dojmem toho, že jsem v bezvědomí, že to asi pronesli, protože jsem jako si vzal do palice, že půl roku. No a pak postupně zjišťovali, že to není zhoubná záležitost a začali mě léčit antibiotiky, abych mluvil tak krásně jako vy. A až mě vyléčili, tak jsem šel na definitivní operaci, kde mě dali štěp tady z pánve, vyhodili ty shnilý obratle a dali mi tam ještě titanovou sponu a začal jsem jak nemluvně učit se chodit, jíst, no prostě všechno od začátku. Pak jsem absolvoval kladruby, které mě hodně pomohly. No a byl jsem hodně pilnej, to je pravda, jako viděl jsem teda cíl před sebou, že to divadlo zase, jako že bych chtěl hrát, aspoň někde stát v portále a držet pikla houbnu, nebo jak se to jmenuje. A to mě vozili přes náměstí Míru a schromlí ho, tak jsem z té sanitky viděl rozsvícený divadlo, tak mi takhle tekly slzy. Říkal jsem si, kdybych tak jednou aspoň mohl tam stát. No a povedlo se, že prostě ta touha byla tak silná, že jsem v kladrubech makal jak barevnej a prostě jsem se dal takhle do pořádku.
1: Tak nejenom, že tam takhle stojíte a držíte, jak říkáte, pickle haugnu, ale chodíte po divadle. To je dobře.
2: Úžasný.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Oldřich Vlach je hostem dnešního tandemu a povídáme si velice hezky, velice příjemné věci. Jsme se dověděli dokonce i některé dramatické věci, které měly happy end, takový ten šťastný konec a musíme to zaklepat, to je dobře. Na divadlo jste se vrátil a hrajete v plné síle. Tak na co nás teď pozvete? Co vás čeká? Co je před vámi?
2: Přede mnou je příští týden, bychom měli začít zkoušet s Karlem Křížem Bláznivá ze Charlotte. A pak hned na to navazuje Jarda Brabec s Dierenmattem Herkules a Ugiášův chlív, kde mě Jarda zlomil, že bych chtěl, abych hrál nějakou podstatnější roli, protože já se tomu trošku vyhejbám. Zaprvé jsem línej a fyzicky taky moc nevydržím. Jo, skutečně jako jo. Takže se těm větším rolím vyhejbám. No, ale Jarda mě zlomil, tak jsem zvědav, jaká to bude spolupráce.
1: Tak to bude na divadle.
2: To bude na divadle. No a na divadle si můžu, tak máme hit samozřejmě. Donáha na to je prostě strašně vyprodáno. Takže
1: jestli najdu, se tam.
2: Tam taky se vyřádím, sundávám si kalhoty. V tomhle věku tak si stahuju kalhoty a předstírám striptease. Jako, takže to je velmi komické.
1: No a co vás čeká ve filmu, v televizi?
2: Začala se točit další řada z Divočelí země.
1: Říkali, ano.
2: A teď přes víkend mám točit se Zdeňkem Zelenkou povídku, jsou takzvaný, jak bývali bakaláři, tak se to jmenuje, myslím, trapasy, takže teď přes víkend a jinak taková trvalejší práce je v té Divočelí zemi s Jinkem Bočanem.
1: Co dubbing?
2: Dubbing, to vždycky se to tak jako přelejvá, není to moje jako doména, ale občas někdo zavolá, tak jdu a když mám čas, tak si zadabuju.
1: Slyšte, jak to tak povídáte? Vy máte někdy čas třeba si vydechnout a flákat se týden?
2: Ne, musím si udělat čas, jak to bych nevydržel. A hlavně si musím udělat čas pro svýho miláčka Cyrila Labradora.
1: Vy máte Labradora, no, to je nádherný pejsek. Černýho Labradora. Taky jsme měli černýho Labradora. Tak vím, co to je za radost.
2: No, to je
1: úžasný. Tak přeju vám hodně radosti s vaším Cyrilem. S vašimi diváky. To jsme si ani nepopovídali o vaší rodině. No. Vidíte to. Tak třeba příště.
2: Dobře, no já vám mnohokrát děkuju a omlouvám se, že jsem nemluvil tak krásně jako vy, pač to je obdivuhodné.
1: Vy jste mluvil nádherně a hlavně zajímavě a to je mnohem důležitější.
2: A neříkáte nejhezčí. To je nádher.
1: Díky.
2: Já taky
1: tak
2: děkuju.
1: To byl dnes Oldřich Vlach na tandemu. Moc vám děkuju a přeju všecko dobré v tomto roce, který právě vlastně začíná.
2: Děkuji a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Až jednou přišel den, kdy přátelství obou chlapců s Rikitanem dostalo jinou tvářnost a stalo se ještě pevnějším a zajímavějším. Chýlilo se již k večeru a všichni tři seděli na trávníku na hradební zdi a dívali se nahoru po řece na daleké kopce a skály. Byl právě takový krásný soumrak jako tehdy, kdy k ním do staré čtvrti přišel Rikitan poprvé. Červánky zaplavily krajinu, nebe hořelo nachem. Vše bylo plné červených stínů, střechy domů, ulice i tráva v hradebním valu. A hochům se zase leskly oči touhou rozběhnout se tam do červeného kraje, do kopců v růžové mlze a zažít tam něco velikého, krásného, co ještě nikdo nezažil.
1: Ano, chtěl jsem něco takového zažít a můžu říct, že se mi to částečně i dařilo.
2: Jistě poznáváte úryvek z knihy Hoši od Bobří řeky i jejího autora Jaroslava Foglara. Ten má ve svých 85 letech stále živé ohýnky v očích. Má v nich vepsanou touhu svého mládí zažít něco krásného a velikého.
1: Já jsem byl takový víceméně jako romanticky založený chlapec. Já už jsem začal si psát deník od roku 1916, když mi bylo 9 roků. Tady ten deník mám, to je kniha, kterou jsem psal celý léta a píšu si deník do dneska a všechny ty touhy i to růžový nebe a ty západy slunce, v tom žiju do dneska. Střádám si pohledy od lidí, kteří mi píšou a když tam na tom pohledu je třeba červený nebe, tak ten pohled nezahodím, ten si schovám. Mám celý škatule pohledů s takovýmhle romantickým nádechem. To je můj život.
3: Jaké jsou ty vaše první zápisky z toho roku 1916, z toho vašeho mládí?
1: Jestli tam to budu vidět, protože špatně vidím a mám špatný brýle, ale přečtu to, co jsem dostal k Vánocům od maminky. Maminka měla papírnický krám a já tady mám napsáno. Teď slavíme právě Vánoce. Dostal jsem tuto kroniku, barevné papíry, penkalum, to byla taková šroubovací tuška a lepenku. Stromeček jsme letos neměli, ale bez něj to šlo také. Byli jsme jenom s maminkou my sami. Na ten večer maminka byla v krámě, přišla z krámu, dala nám tuhle tu knihu každému, i bráchovi, i mně. A já jsem tam ještě ten večer začala dneska psát. Tady v deníku mám například zápisky ze zájezdu do Švýcara, kam jsem se dostal s českým srdcem. Byli jsme vyhublí po světové válce, to bylo roku 1920, a tak dělali takový výběry dětí mimořádně postižených tou válkou, které se v těch Švýcarech měli prostě restaurovat. Já jsem se tam dostal na statek nějakého pana Randena a já jsem tam dostal na pasení 11 krav. To bylo poprvé, kdy jsem viděl živou krávu. A to mě bylo 13 roků. Tam jsem zažil mnoho úžasných příběhů i s těmi lidmi. Zřejmě mě měli dosti rádi, protože když jsme se loučili, tak ty lidi brečeli. Já jsem brečel s nima samozřejmě, protože oni mě měli jako svýho. A teď po 60 letech, či po 70 letech, jsem s Čedokem, s výpravou do Švýcar a já jsem se dostal do blízkosti té vesnice a já jsem tam to vysvětlil řidiči toho autobusu i ty průvodkyni, že bych jsem rád ještě jednou tu vesnici viděl. To byla taková jenom zajíčka asi 4 kilometrů nebo 5 kilometrů a já jsem se tam dostal, ale ten statek byl zavřený, oni už tam neprovozovali to hospodářství a ta stará

0: Paní Randenová, která by jsem tam byl jako chlapec, byla kvetoucí žena, jsem 25 letá, tak teď byla 90 letá a my jsme se poznali a my jsme oba zase pohnutím brečeli. A tu vesnici jsem poznal a jak už jsme tam dojížděli, už jsem na to viděl, teď tamhle jsme měli to napajedlo na ty krávy a tamhle byly ty švestky, tamhle byla ta cesta do ty zahrady. Já jsem byl jako zázrakem úplně očarovaný, že jsem to všechno jako poznal i po těch 70 letech.
1: Jistě si pamatujete, když jste začala psát svou první knihu Hoši od Bobří řeky.
0: No tak přesně to teda nevím, ale vím, že to bylo někdy roku 1930 nebo 31 a to jsme přijeli právě z tábora, který byl u Letče nad Sázavou. Já byl tak naplněný těmi dojmy, co jsem tam prostě zažil s tou mládeží, že mi to nedalo a začal jsem psát knížku Hoši od Bobří řeky.
1: Tam hlavní postavou je Rikitan. To jste byl vy sám?
0: No já jsem se snažil být takovým vzorným vedoucím, což se mi nikdy nedařilo, když mě ta trpělivost někdy prostě docházela, ale snažil jsem se být zhruba takovým ideálním vedoucím, jako jsem ho vymaloval, ti lépe řečeno, vypsal v té knížce. Všechno to vlastně začalo už za dávných let. Já už jako 12-letý chlapec jsem měl touhu číst nějakou knížku, ve které by jsem se dozvěděl o svých schopnostech, jestli jsem bábovka, nebo jestli jsem machr nějaký, jestli jsem odvážný, nebo jestli jsem bázlivec. A když jsem takovou žádnou knížku nikde nenašel v žádné knihovně, tak jsem si usmyslel, že takovou knížku jednou napíšu sám. A já jsem to začal psát tak asi ve 13, ve 14, což samozřejmě žádná knížka takového mladíčka nemůže vzniknout, ale už jsem měl tu ideu udělat nějakou partu, která by se scházela a která by prožívala společně různé příhody, různá dobrodružství. To se mi podařilo tak někdy v roce 1925-26, když jsem zbubnoval takovou partu prostě a taky s nima jsme jeli na první svůj skautský tábor na Horní Sázavu. A tam právě jsem zažil takové krásné příběhy a chtěl jsem být tím Rikitanem.
2: Slibme si, hoši, že budeme sobě i celému sdružení věrní. Že si budeme vždy dobrými kamarády a že budeme jednat vždy jako správní, čestní chlapci. Hoši slibovali. Jeden přes druhého a někteří podávali Rikitanovi pravici. Ale tomu ještě nestačilo. Uděláme si slibovací listinu, kterou všichni podepíšeme, pravil Rikitan. Vyňal z desek veliký papír a napsal na něj toto. Nás 12 podepsaných chlapců s Rikitanem v čele si utvořilo sdružení. Slibujeme si v něm věrnost, přátelství a oddanost navždy. Nebude mezi námi zrádců ani odpadlíků. Budeme stateční, vytrvalí a čestní. Svými podpisy tuto úmluvu potvrzujeme.
0: Ten význam toho kamarádství ten byl v tom, že já jsem sám toužil po takových kamarádech. Já jsem měl asi 2 nebo 3 kamarády u nás v domě. Ten jeden se jmenoval Jaroslav Pacovský. Ten byl můj nejlepší kamarád, ten byl asi o 2 roky mladší než já. A když se pak museli stěhovat se svou rodinou někam do Hradce Králové kvůli zaměstnání jejich táty, tak my jsme oba brečeli, ten Jarda Pacovský i já, a doprovázeli jsme se z 3. patra dolů do přízemku a zase zpátky nahoru po těch schodech a zase dolů. To bylo nesčetně návratů a pořád jsme brečeli, protože jsme věděli, že už se víckrát nesetkáme. A setkali jsme se po mnoha letech, to už byla okupace tady, a setkali jsme se čirou náhodou.
1: V čem jste to kamarádství viděl? V čem jste si je představoval?
0: To kamarádství jsem viděl v tom, že tomu kamarádovi, že můžu ve všem důvěřovat, že se nemusím bát, že mě zradí, že mě ošidí, že když mu půjčím knížku, že mě ji v pořádku vrátí a zkrátka neudělá vůči mě žádný úskok, žádný podraz, jak se dneska říká. To byla moje touha, takovýhle kamarády prostě mít. Nakonec jsem udělal tu partu těch hochů od Bobří řeky, to už bylo mimo rámec tohle Jardy Pacovskýho, ten už byl v tom Hradci Králově.
1: Myslíte si, že při té výchově dětí, je zapotřebí spíš typ družný kamarádský.
0: Spíš jsem se snažil být takovým družným kamarádem starším. Nikdy jsem ze sebe nedělal žádného fouňu a naopak jsem vždycky z hochy prostě dobře vycházel. Taky těch hochů za tu dobu, co ten oddíl jsem vedl, od toho roku 1924 asi se vysídalo přes 800 a všichni na mě velice krásně vzpomínají a píšou mi. A jednou za rok vždycky 13. ledna, kdyby hrom byl, tak se sejdeme, to si najmeme někde nějaký sál v nějaké restauraci a tam se sejdeme všichni, které je možno o tom uvědomit a který jsou v dosahu Prahy. Tam je nás vždycky 60-80 lidí, kteří vzpomínají na ty dávné doby, co jsme spolu prožili. Je to velice pěkný pocit, pro mě tak trošku někdy mírně zklamaný, protože když najednou vidím třeba takové fousáče lidi, který jsem znal jako 13-14 letý chlapce a on tam teď přijde zarostlý fousáč a on řekne, no já jsem ten Tonda, víš přece, ten Tonda Jouja. Já řeknu, jo, ty jsi ten Tonda Jouja, abych tě byl vůbec nepoznal. Některé poznám, některé nepoznám, teprve když se mě představí svým občanským jménem a svou přezdívkou skautskou z toho oddílu, tak teprve jsem doma. No a ten program takového sezení je hlavně v tom, že se tam vyprávějí různé příběhy z těch dávných táborů, příběhy z výprav, protože každou neděli jsme měli nějakou akci, tak to všechno se tam promítá, pak se zpívají staré písně od táborových ohňů, no a je to veliké pořazení a tak kdo jen trošku může, tak tam prostě přijde.
2: Dali jsme si název Hoši od Bobří řeky, protože se nám líbil příběh o Rojovi a hlavně to, co všechno ten podivuhodný hoch dovedl a jaký byl. Musíme to také dokázat, vykřikl zmužile Drobeček. Podívejte se, já například budu... Pirátova ruka mu zacpala pusu, aby neřečnil, a Rikitan s úsměvem pokračoval. Víte, jaký Roj byl? Dobrý, odvážný, dovedný. Uměl se ovládat, byl obratný. Vydržel hladovět, vytrval ve všem a měl všechny vlastnosti, jaké má mít správný chlapec. Nuže, my také budeme lovit 13 bobrů jako Roj. Jenže Roj lovil skutečná zvířata, ale my budeme lovit 13 důkazů, že jsme takoví, jako byl Roj.
0: No tak to byla moje myšlenka, bobříci, no, že musí být nějaké zkoušky, podle kterých ty chlapci musí žít, aby se dozvěděli, co v nich je. Zde jsou takový šikovní chlapci, slušní, pořádní. To byl můj nápad, který vznikl vlastně tak trochu tím, že když jsem vyšel obchodní školu, ekonomickou, dneska se říká, tak jsem vstoupil do takového podniku, který byl prolezlej s prostotou, neslušností a já jsem to nesnášel, protože to bylo proti mým pravidlům a já jsem si řekl, že to není možné, aby takhle mladí lidi prostě žili a vymyslel jsem ty bobříky a podle nich, že by ta mládež měla žít. A to jsem vtělil pak do té knížky. Psal jsem to prostě u táborových ohňů venku, při západech slunce, to se mi nejlepší psalo. Psal jsem to venku, do sešitu usmolený všelijaký a pak jsem to přepisoval na psacím stroji. Ta knížka mě trvala asi takový 3 nebo 4 roky. A vždycky jsem to přepisoval znovu, protože se mi zdálo, že tam je málo příhod, nebo že to, co já sám ve svém vnitru pociťuju, to, že nebude nikoho zajímat. Tak jsem se snažil tam dát tu taky tu legendu toho svištícího šípu a toho Roje, abych to udělal jako záživnější, aby to nebylo jenom takové jako mentorování.
1: Dává se třeba číst už ty první záznamy chlapcům na táboře?
0: Ne, to se nedával číst, ale dal jsem to číst ani ne své mamince, protože té se nedůvěřoval, že by mě to schválila nějaké jako nestraně, tak jsem to dal číst. Nějaká paní Sedláčková to byla a ona mi napsala. Četla jsem vaši knížku s velikým zájmem, líbila se mi a přála bych vám, abyste s ní měl úspěch, aby to četli všichni hoši a děvčata v celé republice.
2: Vím, hoši, o jednom krásném zapomenutém kraji. Začal zvolna a tajemně Rikitan. Je daleko od našeho města. Železnice tam nevede, ba ani silnice, a človíčka tam v okolí široko daleko není. Museli bychom tam jít několik dní. Je to kraj lesů, kopců a skal. Divoký lidu prázdný a zanedbaný, ale krásný. Středem se vine řeka. Místy jsou veliké balvany v řečišti s písečnými břehy. Má jasnou a průzračnou vodu a čisté dno. Je to taková bobří řeka u 13 fousů. Přerušil ho vzrušeně Vilík. Ano, s úsměvem přisvědčil Rikitan a pokračoval. V jednom z jejich záhybů je mezi skalami, kopci a hustými lesy malá loučka na břehu. Pravá sluneční zátoka. A nyní přijde hoši to nejhlavnější. Dávám vám návrh, abychom v tom divokrásném kraji, v té sluneční zátoce, strávili své prázdniny. Och, to bylo sousto pro hochy. Radostný pokřik se strhl kolem Rikitana.
1: Můžete nám říct, kde to bylo, sluneční zátoka?
0: Bylo to nahoře na Horní Sázavě, za Letčem nad Sázavou. V blízkosti byla místa, která se jmenovala Stvořidla. Tam teče řeka takovým romantickým prostě řečištěm, kde jsou obrovské balvany, sluncem vyhřáté, mezi tím teče voda, takové splávky tam jsou, a to je krásný kousek přírody, který se kaří teprve teď, když tam Bohemians vystavila rekreační středisko. Tak to tam to trochu pokazilo, ale donedávna to bylo krásné místo. A my jsme přijeli na zelenou louku prostě, kde nebylo nic. My jsme museli nakoupit dříví, takzvané nějaké krajinky na podsady. My jsme si museli udělat sami kamna. Kamna jsme dělali z kamenů a teď jsme hledali jílovitou hlínu, kterou bychom ty kameny spojili. Akorát jsme vezli z domova pláty železné, na těch plátech železných, které se dali na ty kamna nahoru. Na tom jsme vařili. No, měli jsme přístřešek udělaný z chvojí, to se pak neposvětilo, protože když to chvojí uschlo, tak nám to jehličí padalo do těch hrnků, tak pak jsme si opatřili takovou celtu jako střechu a ta střecha dělala jaksi tu záchranu před tím padáním jehličí do těch hrnků.
1: Platí stále romantika jako pro vás?
0: Ano, ta platí stále, protože to je úplně takový, by se řeklo, normální vývin mladého člověka, ať je to hoch nebo děvča, že to už je po romantice, ani trochu nejsou vděčný za takové ty tábory, kde je elektrika a televize a rádio, to naopak to nechtějí, třeba že ty dospěláci se domnívají, kdo ví, co jim neudělají dobrého. Nesmí to být tábor mamutí, kde je 300 nebo 400 dětí pohromadě, to není dobré. Taky by to neměl být tábor koedukovaný, to pan docent Matějček taky potírá tuhle tu koedukaci, protože ty děvčata a hoši dohromady, zejména toho staršího věku, ty pak už jsou rozptilováni právě tím pohlavím a to není dobré. Například já jsem nikdy neměl děvčata v oddíle, protože od chlapeckých let, když jsem chodil do školy, to nebyly žádné koedukované třídy, tam byly zvlášť školy pro děvčata, zvlášť školy pro chlapce, takže já jsem neměl důvod jako tam ty děvčata do toho nějak cpát i do těch knížek, protože dívčí živel do mých příběhů se prostě nehodil, já jsem ho tam nemohl nikam zařadit.
1: Kdy vy sám jste byl na táboře, prožil své prázdniny s dětmi?
0: No tak to bylo asi roku 1924 nebo 1923, to teď nevím přesně, to bych se musel podívat zase do těch dávných deníků, které mám celou knihovnu, tam bych to objevil. Byl to tábor v Zátoce Neznáma, tenkrát jsem začal dávat těm táborům názvy podle míst, kde se ten tábor nacházel. A můj poslední tábor byl asi roku 1985 nebo 1986, to nevím teď přesně.
1: Myslíte si, že ta romantika, kterou jste prožíval v těch 20. letech i v těch 80. letech, pro vás je stále stejná?
0: Ano, platí stále dál, protože i když ten oddíl, který jsem vedl po celá desetiletí, ty hoší od Bobí řeky, ty táboří pořád dál, já mám možnost je kontrolovat, co dělají, jak se snaží. Tam jsou různé takzvané dlouhodobé hry, vždycky je to zpravidla ze středověku něco takového. Tak je to taková určitá legenda a ta romantika v těch hoších pokračuje dál, protože to je věc vývoje, to se nedá zamezit ani žádnou četbou, ani žádnou televizí, protože v televizi tam není moc těch námětů na tu romantiku, anebo jsou to náměty přímo dospělácké, které prostě ty hoši nemůžou akceptovat, protože je sami nemůžou prožít. Taky se snažím psát v tom smyslu, vždycky v každé té knížce je děj, který oplývá teda určitými příběhy přitažlivými, protože vím, že nudná knížka by někoho nebavila. Právě proto ty moje knížky mají takový úspěch, že je v ní hodně děje. Třeba ty hoší od Bobří řeky, které vycházejí teď ve 13. nákladu, asi po 80 000 výtiscích, čili to je doklad, že ty knížky dýchají romantikou. A to bylo zajímavé, to mě nakladatelství trvale vraceli, říkali, tam není žádné dobrodružství, tam nejsou žádní lupiči, tam nejsou penězokazy žádný, tam chlapci nelítají na ukradených letadlech, to není žádná romantika. A přitom úplně nedocenili třeba ten příběh toho roje, to skládání těch bobříků, tuto nakladatele vůbec nebrali na vědomí. Pro ně by bylo dobrou knížkou, kdyby tam byly takovýhle, by se řekl, kriminální zápletky, což já jsem prostě nedovedl, ani jsem neměl zájem takovou zápletku tam takhle dát. Mou jedinou zápletkou tam byla právě ta zelená příšera. Jako jednu z posledních mých knížek byla kniha, která se jmenuje Modrá rokle. Já jsem to napsal původně jako ve formě seriálu, a pan Kája Saudek z toho udělal 3 sešity. Ten první se jmenuje Modrá rokle, druhý se jmenuje Ztracený kamarád a třetí se jmenuje Jeskyně Saturna. A z těchto 3 sešitů připravuju tu beletristicky psanou knihu. Ovšem, jde mi to velice pomalu, mám asi 28 stránek hotových teprve. Já bych psal víc, ale mě ruší návštěvy čtenářů, kterých je velice mnoho, a pak ta korespondence, kterou každý den mě několik těch dopisů přijde, no já to musím odpovědět, aby ty mládež nesklamal. Mám tady před sebou třeba dopis. Pane Foglare, chci vám poděkovat za vaši záslužnou práci. Vaše knihy čteme v rodině už 3. generaci a stále mluví živým jazykem a ke vnímavým lidem. Přeju vám zdraví do dalších let. Paní M. Pumrová, dále dcera její, Romana Jurčíková, vnučka Žanetka ze 2. třídy a Kamilka ze 4. třídy.
2: Vím, že mladí a zdraví chlapci plní síly a života nemohou žít spolu, aniž by mezi nimi časem nedošlo k nějakému nedorozumění. I dospělým lidem se to stává. Ale máte se umět ovládat tak, abyste nedorozumění urovnali vždy v přátelství. Jen slaboši vyřizují své spory rvačkou. Nebo se snad chcete stát znovu těmi obyčejnými chlapci z ulice, kteří nedovedou nic jiného, než si nadávat a práce? Obrátil se na chlapce Rikitan. Nemohl jsem se ovládnout, pravil lítostivě Mirek. Už jsem ani nevěděl, co mluvím a co dělám. Přešel na druhou stranu Kluďkovi a pravil mu přede všemi. Nezlob se na mne, Luďku. Mrzí mě velmi, co jsem ti udělal. Byl bych velmi rád, kdybys na to mohl zapomenout. Luděk vstal, usmál se na Mirka a podal mu ruku.
0: Já mám trvalý odpor k takovým střetům. Já i třeba, když jdu po ulici a někdo do mě vrazí, tak kde kdo jiný by reagoval na to nějakou sprostěrnou, že by vrazil zase do něj a nadával by mu. Já radši se ticha, nebo se ještě já sám umluvím, ačkoliv on vrazí do mě a ne já do něj. Tak to je takový jeden rys mé povahy. Někdo říká, že je to určitý druh zbabělosti, že se nechci hádat, ale já mám zásadě zafixováno v mysli, že člověk nemá mít hněvy mezi sebou, ani mezi kamarády, ani mezi svými věkově příbuznými lidmi.
1: Byl váš život takový podle vašeho dobrý, slušný? Neměl jste problémy?
0: Měl jsem všelijaké problémy, zejména v zaměstnání. Já jsem byl zaměstnán u firmy Oskar Stein a tam byli někteří lidi, kdy já jsem jim nějak neseděl, nebo oni neseděli mě. Prostě takže určité středy tam teda bývaly, no ale to nebylo takového rázu, abych jako byl nad tím skormoucený, aby jsem se s tím nějak mimořádně otravoval život. Moje krédo životní je nezačínat nikdy, nikde žádné spory a vždycky hlavně všechno uhladit způsobem normálním, občansky správným způsobem.
1: Byly spory i na těch táborech, jak jste to řešil?
0: Tak na těch táborech jsme spory celkem žádné neměli. Vždycky prostě večer jsme se sešli v kuchyni a jsme si udělali lavičky a stolky, na kterých se jedlo, na kterých se sedělo. No a tam jsme prostě probírali celý ten den. A když vůbec vznikl takový spor mezi hochy, mezi nějakou dvojicí, tak se to tam uhladilo v přátelství, protože jsme měli zákon, že v oddíle nemohou být žádné hněvy. Já sám o sobě tvrdím, že jsem zůstal věčně chlapcem, no klukem teda. Já se necítím jako dospělý člověk. Já mám i můj způsob života takový, jako byl před 20, před 30, 40 lety. Já jsem nezestárnul, aspoň duševně ne, ani skoro tělesně ne, i když mám určitý handicap v tom, že jsem si kdysi při sáňkování zlámal páteř, měl jsem frakturu 3 obratlů a to se mi dneska projevuje, že jsem málo pohyblivý. Tak to mě jedině kalí tu pohodu, že už nejsem takový čipera, jako jsem býval před lety. Mně je 85 roku, já se cítím, jako by mě bylo 40. No, já vůbec tu 85 neberu vůbec na vědomí.
1: A co návrat k přírodě?
0: Návrat k přírodě, to je trvalý můj zájem a kdy jen trošku můžu, tak prostě z té Prahy vypadnu. Mám chalupu v Černočicích, tam mám krásnou zahradu, tak to je dneska moje náhrada za ty výpravy z mládeží, které jsem podnikal až do nedávna dochovat. Můj zdravotní stav to dovoloval.
1: A proč si myslíte, že právě ty vaše knihy tak zaujaly mladého čtenáře?
0: Tak zaujali zřejmě proto, že já jsem sám zůstal duchem klukem pořád trvale dál a že mám k tomu docela jiný vztah než jiní autoři, kteří ty knížky neprožívají, ale píšou je někde po kavárenských stolcích nebo doma, někde na prosím stole, když to já jsem celý svůj život trávil mezi mládeží a z mládeží jsem prostě srostl. Tak proto ty moje knížky mají tu svoji přitažlivost. Já jsem se rozešel i se svojí dívkou, tak trochu taky kvůli tomu skautingu, protože žádná dívka nakonec nemá zájem o chlapce, který v neděli zdrhne vždycky z mládeží, který s ní někam nejde na špacír, někam na Petřín, což pro mě nebylo, to byla vždycky za chvilku byla nuda. Vždycky jsme si vypovídali takový ty víceméně milostný řeči, že se máme rádi a tak dále, ale to mě nestačilo. Já jsem musel mít okolo sebe houfec 30-40 hochů, abych s nima hrál hry, abych je utvrzoval v takové dobré pohodě a v takové slušnosti, v takových dobrých občanských snostech.
1: Nebyla to pro vás taková trošku oběť, že jste se tak celé plně věnoval mládeži?
0: Je a není. Čili, že víceméně jako nelituju toho způsobu života, jakým jsem strávil, ale lituju, že jsem dneska vlastně prakticky sám. To je pravda, jsem obklopen stovkami přátel, kteří mě píší, telefonují a navštěvují. No ale když přijde 9., 10. hodina večer, ty návštěvy ustanou a nakonec pak tady mám pocit, že jsem sám.
2: Rikitane, my jsme se dnes usnesli poděkovat ti za to, že jsi z nás vytvořil hochy od Bobří řeky. Nebýt tebe, nikdy bychom nepoznali rokly úmluvy. Nelovili bychom 13 bobříků. Nedozvěděli bychom se o rojovi, zelená příšera by nestrašila. Naše oči by nikdy nespatřily sluneční zátoku. Ubezpečujeme tě svým přátelstvím. Víš to jistě sám, jak tě máme všichni rádi. Ukázal si nám, co krásného mohou hoši prožít, vědí-li jen jak do toho. Udělal si nás lepšími, než jsme byli. Nikdy ti to nezapomeneme.
3: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
4: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: web pohoda.rozhlas.cz, ale další podrobnosti nabídneme jen, co ochutnáme likér z jahod a třešní. A pokud už netrpělivě čekáte při pátku na filmový kalendář Marie Formáčkové, samozřejmě se dočkáte. Tak to byla pozvánka k dnešnímu Kolotoči a ještě k ní přidávám přání, jako vždy, klidného poslechu.
1: Kolotoč a Robert Tamchina.

je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto.

0: Jako každý den v Kolotoči pro vás teď máme tip na výlet. No a ten dnešní se přiznám, že mi udělal velkou radost, protože jsem byl v březnu návštěvou v Klatovech. No a tam se teď podíváme právě na místo, které mě tolik lákalo. Do barokní lékárny u Bílého jednorožce nás pozve kolegyně Soňa Weizenbacherová.
1: Když otevřete dvoje dveře a uděláte několik kroků z Klatovského náměstí do lékárny u Bílého jednorožce, rázem jste o několik staletí zpátky.
2: Konkrétně ve století 18. v roce 1733.
1: Do konkrétního času a období nás umístila průvodkyně Martina Salvová. Přímo naproti vchodu je archanděl Michael, který vítězí nad ďáblem.
2: Ano, a v našem případě je to boj s nemocí, se kterou se tady každodenně potýkali.
3: Všimněte si i bohaté řezby na pracovním stole, nad kterým plastika stojí, stejně jako nádhery dekoru ostatních částí zařízení oficíny. Tepané měděné hodiny pod plastikou jsou francouzského původu. Zhotoviny byly ke konci 18. století.
2: Hodiny každý den natahujeme klíčkem a pořád fungují.
1: A tady ty dvě nádoby velké po stranách, ty ukrývají co?
2: To byly úplně nejdůležitější léčiva už od starověku, od krále Mitridáta. Byly to Mitridátia a Teriaka, takzvané dryáky. Čistící látky, purgativa, a byly ze 105 ingrediencí.
1: Z pohledu od vchodu vpravo nahoře, vy tady máte roh jednorožce? Lidé tomu asi věřili.
2: Určitě tomu věřili, ale ve skutečnosti je to zub narvala, mořského kytovce. A my jsme ho měřili a měří 2 metry 27 cm.
1: Takový zoubeček.
2: Takový malý zoubeček.
1: Původně býval venku.
2: Ano, lákal pacienty nad portálem a lidé věřili, že skutečně tady v té apatéce dostanou léky z prášku z jednorožce.
1: Vyšli jsme před lékárnu, teď tady máte nejenom roh jednorožce, ale i celou jeho hlavu nad portálem.
2: Přesně tak, láká tady nyní turisty spíš než pacienty. Je to tady obnoveno od roku 2014, kdy se portál restauroval.
1: Tahle lékárna sloužila svému účelu do roku 1966. Neříkejte mi, že to bylo v téhle podobě.
2: Vypadalo to tady tak, jak to vypadá. Místní apotékáři milovali staré vybavení, nedovolili sem dát nový moderní nábytek.
1: Působí to tady přímo tajuplně. Člověk by řekl, že tady někde musí být skrýše, kde lékárníci apotékáři ukrývali nějaké svoje poklady.
2: Zkusíme se podívat tady do té skřínky za těmi zrcadly z Benátek. A jsou tady jedy a opiáty. Máme tady dodnes zbytky jedů, třeba arzenik, strychnin, kuráre, tinktura opií tady je, námel a další. A každý ten jed může být lékem, když se správně připraví, naředí. A každý lék zase může být jedem, když se vezme nesprávně.
1: Další poklad ukrývá zadní místnost, která má ještě starší vybavení.
2: Vidíme, že to vybavení není tak honosné jako v té první místnosti. Tady je to čistě praktické, je to zřejmě z konce 17. století a máme tady různé instrumenty, pec a další přístroje, nástroje, všechno, co ten apotékář používal při své práci.
3: Máme zde dosud jelení paznechty, mleté zvířecí zuby a čelisti, prášky ze švábů a jiného hmyzu.
1: Všechno léčilo.
2: Všechno léčilo, všechno, ať už to létalo, lezlo, běhalo, ať už to bylo z říše minerální, rostlinné, dokonce i lidského původu.
0: Doplňuje průvodkyně Martina Salvová. No a vy do proslavené lékárny u Bílého jednorožce v Klatovech můžete zavítat kdykoliv během letní sezóny od úterý do neděle mezi 9. a 17. hodinou. Jen pozor na hodinovou pauzu v poledne na oběd.

0: Znáte výrazy nudloidní nebo třeba myšoidní? Přiznám se, neznal jsem je. A co myslíte, mají v našem jazyce taková přídavná jména své místo, nebo je to spíš formulace, která bohemistům dělá velké nebo malé vrásky? Napoví už kolega Stanislav Jurík a náš jazykový koutek.
1: Dovedete si představit, jak asi vypadá rybičkoidní nástraha? No určitě to bude zajímavá věc, protože se stala i námětem dnešního jazykového koutku, který připravil Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jak je to s těmi rybičkoidními nástrahami?
2: Spojení rybičkoidní nástraha rozhodně upoutá pozornost čtenáře. Příponou oidní se tvoří přídavná jména zvláště od cizích slovních základů. A taková přídavná jména jsou typická pro odborné vyjadřování. Nesou význam podobnosti nebo řekněme přibližnosti. Máme například přídavné jméno androidní, což znamená takový, který je podobný člověku. Podobně třeba elipsoidní znamená mající tvar podobný elipse a podobně.
1: Jsou taková přídavná jména častá?
2: V odborných textech není úplně neobvyklé, ale mezi frekventované v této sféře také nepatří. Zakončení na oidní je hláskoslovně velice výrazné nebo nápadné. U slov utvořených od domácího slovního základu, jako je třeba právě naše rybičkoidní nástraha, se s ním můžeme setkat jen výjimečně. Tak například se dočteme, že kinofilmové v uvozovkách nudloidní políčko neodpovídá formátům fotopapírů a bývá nutno řezat. Vysloveně slovní hříčkou je výraz schopnosti a obzor novoidního železného. Velmi úzce specializované je užití takového přídavného jména v textu o počítačích. Staré primitivní programy jsou ku podivu praktičtější než správce souborů ve Windows, přestože nejsou tak úhledné a tak myšoidní.
1: Hodí se tedy takové zakončení ke slovu rybička?
2: Přídavné jméno rybičkoidní, užité v rybářském textu, bychom chápali jako vysloveně příležitostné, stylisticky příznakové, užité ojediněle. Je to specifický prostředek, který slouží oživení textu. Záleží tu samozřejmě na typu textu. Pokud by šlo o skutečně úzce odborně zaměřený časopis a příspěvky by byly, řekněme, vědeckého charakteru, pak bychom se spojením rybičkoidní nástraha měli rozhodně šetřit. Jestliže by však šlo o jakýsi moderně řečeno hobby magazín, byla by přijatelnost takového spojení pochopitelně o něco vyšší.
1: A co by měl pisatel užít, kdyby se chtěl spojení rybičkoidní nástraha vyhnout?
2: Jestliže by bylo potřeba sáhnout pro neutrální vyjádření, doporučil bych použít opisy. V této funkci bychom mohli užít třeba formulace typu nástraha připomínající rybičku, nástraha ve tvaru rybičky a podobně.
1: O rybičkoidních nástrahách a nejen o nich jsme mluvili s Martinem Proškem, který teď ze studia půjde naší nudloidní chodbou zase k východu. Tak díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak vidíte, jak dokáže jazykový koutek pobavit. No a jestli se těšíte na naši novou prázdninovou pohádkovou soutěž, o které už jsem mluvil na začátku, vězte, že dnešní soutěžní otázka na vás čeká už za malou chvíli.

0: Jak už asi dobře víte, s etnoložkou Vladimírou Jakoubějovou se v Kolotoči inspirujeme recepty našich předků, ale taky historií jednotlivých potřebných ingrediencí a surovin. A dnes se například dozvíme, kdy se u nás začaly pěstovat jahody a třešně, a samozřejmě nejenom to, přidáme i jednu ovocnou, tekutou dobrotu na víkend.
1: Dnes si připravíme takzvanou rosolku, ovocný likér, a použijeme pro jeho přípravu jahody a třešně. Počátky pěstování jahodníků v Čechách spadají do 14. století. Lesní jahodník však léčitelé využívali daleko dříve. Ale i pěstované jahody byly pro léčitelé cenným ovocem. Používaly se do přípravků účinných proti artritidě, proti štění organismu, na léčení chudokrevnosti a poruch krvetvorby. Byly pomocníkem v boji s ledvinovými a močovými kameny. Třešně, které budeme taky dnes potřebovat, ty patří k ovocným odrůdám, které znaly již starověké kultury. Na sever od Alp se pěstovaly od 12. století a vedle jabloní a hrušní patřily k oblíbeným ovocným druhům našich předků. V přírodním léčitelství byly ceněny pro pročišťující schopnosti a močopudné účinky. Pomáhaly také při zácpě a při snižování horečky. Přidávaly se do nápojů, které měly zlepšit krvetvorbu. Takže ten náš likér, který si dnes budeme vařit, bude nejen moc dobrý, ale určitě bude mít blahodárné účinky i na naše zdraví.
2: Ještě než se pustíme do té přípravy, je nějaký rozdíl mezi likérem a rosolkou?
1: Moc velký rozdíl to není, ta rosolka je vlastně místní název, ona rosolka vlastně první podle starých legend se vyráběla z rosnatky, té bylinky, která je dnes chráněná v Jizerských horách. Takže tam vlastně ten název z toho vznikl, protože se nakládala, jak to rosolovatí, tak od toho ten název, ale bylo to takové to dámské pití, které se hlavně chystalo pro ženy, protože ženy nepily tvrdý alkohol, ale přece jenom, když se posedělo nebo se sešli se sousedy, tak si tu štamprličku dali a pak ta rosolka přišla k chuti. Ale v podstatě taková ta griotka nebo tyhle ty nápoje jsou dneska velice, velice podobné, jenom ta příprava se vždycky dříve dělala po domácku. Nekupovalo se to v obchodě.
2: Tak my si to dneska připravíme také, čeká nás tedy rosolka z pleskáčů.
1: Do 5litrové lahve dáme 1 kilo pěkných jahod, pak přidáme ještě 1/4 kila třešní, 0,5 kila cukru, 1 litr pálenky, asi 4 hřebíčky a proutek vanilky. Láhev postavíme na slunce a necháme stát 6 neděl. Potom likér procedíme a v zazátkovaných lahvích uschováme. Jahody a višně ovšem nevyhodíme, ale použijeme do buchet nebo do cukroví.
0: Rosolka nebo rosnatka, no to zní docela tak jako zajímavě. Já bych asi nejlépe to označil jako likér, to je hezky přirozené. Co říkáte? U mikrofonu byl s Vladimírou Jakoubějovou Jaroslav Hoření. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Tak se to sice říká, ale u nás to v pátečním Kolotoči rozhodně neplatí. U nás to všechno zvonečkem začíná, stejně jako třeba první díl televizní Arabely. Ano, je tu naše nová prázdninová pohádková soutěž. Dřív než vám řeknu soutěžní otázku, tak pár doplňujících informací, které jsou důležité. Začnu třeba tím, co můžete vyhrát. Knížku od vydavatelství Portál, taky dárkový balíček České rozhlasu Pohoda, deštník, taška, klíčenka a tak dále a tak dále. To všechno najdete na našem webu a ten bude velmi důležitý v té dnešní soutěži na webu pohoda.rozhlas.cz. Tam se právě prosím podívejte a najděte si v programu nejbližší sobotní pohádku, tedy tu zítřejší na 4. července připadá. Kdybyste se na tom webu třeba neorientovali, tak tam nahoře najdete různé záložky, tam je program a tak dále, to už bych moc napovídal. Musíte tedy jít na web pohoda.rozhlas.cz. Odpovědi nám nebudete telefonovat do studia, jak jste třeba občas zvyklí, ale budete posílat e-mailem na adresu pohoda@rozhlas.cz. Jedno je web pohoda.rozhlas.cz a jedno je e-mail pohoda@rozhlas.cz. Vyhrává vždycky první e-mail, který přijde se správnou odpovědí v našem pátečním Kolotoči zhruba tak v té půl hodince nebo vlastně teď už až čtvrt hodince do 11:45. Tak, teď jsem řekl všechno kolem a teď už k té soutěžní otázce. Ta otázka zní, vy se podíváte na to, co se píše o té zítřejší pohádce v našem programu a v tom popisu najdete správnou soutěžní odpověď nebo odpověď na soutěžní otázku. Ta pohádka se jmenuje, to mohu říct, Čarovné prstýnky a my se vás ptáme na to, která herečka stvárnila roli Víly Bohdanky v pohádce, kterou vysíláme zítra, Čarovné prstýnky. Odpověď hledejte v programu na našem webu pohoda.rozhlas.cz a správné odpovědi, nebo odpovědi, o kterých si myslíte, že jsou správné, posílejte na e-mail pohoda@rozhlas.cz.

0: Je pátek, pravidelný čas a taky známá znělka a samozřejmě kolegyně Gábina Bláhová už prozrazují víc.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: Pěkný den na pohodových rozhlasových vlnách. V tomto čase pro vás každý pátek odkrýváme zajímavé osudy a filmové zákulisí. Tentokrát vás s publicistkou Marií Formáčkovou vezmeme do kina na melodrama Žena na rozcestí a připomeneme dramatický osud divadelní, filmové a rozhlasové herečky Pavly Vrbenské. Narodila se 2. července 1922.
3: Velmi půvabná herečka, která hrála v takových krásných filmech, jako třeba Jarní píseň, to je mimochodem jediný film, který režíroval Rudolf Hrušínský, ale hrála také ve filmu Sobota, nebo Z růže kvítek, nebo Muži bez křídel a tak dále a tak dále. Prostě těch filmů byla velká řada a ona se jednou zúčastnila festivalu v Londýně a tam zaujala anglické filmaře, takže ona dostala nabídku, aby hrála v anglickém filmu, což teda se jí povedlo, protože to bylo v roce 1947, to ještě nebyly žádné velké problémy s cestováním, takže ona začala vlastně účinkovat v zahraničí. No a tam v té Anglii se do ní zahleděl jeden krásný lékař z Bagdádu, který jí nabídl manželství, takže ona se provdala a odcestovala s tímto svým manželem do daleké ciziny v domnění, že bude prostě dál filmovat. On jí dokonce slíbil, že bude půl roku moct filmovat a půl roku teda, že bude žít s ním. Jenomže nakonec se ukázalo, že on má harém, takže ona skončila v harému, což víme z pamětí Zdeňky Procházkové, která se s ní v zahraničí setkala a ona jí to vyprávěla. A nastalo jí několik krušných let, trvalo skutečně několik let, než se jí podařilo uprchnout z toho harému, než se podařilo dosáhnout rozvodu s tímto bagdádským lékařem. A nakonec ona teda skončila v Americe a tam už dále nepokračovala ve své kariéře, ale vzala si tam také českého emigranta, žili na ranči, narodil se jí syn, takže celkem žila potom poklidně, ale už chtěla být v ústraní po těch příšerných zkušenostech, které měla z toho svého prvního manželství. To je zajímavý osud tohleto.
2: A teď se přeneseme do 2. července roku 1937. Právě tehdy měl premiéru snímek Žena na rozcestí.
3: V tomto filmu hrála hlavní roli Zita Kabátová a režisérem byl Oldřich Kmínek. Je to takový jako opravdu dramatický příběh ženy, která si myslí, že má spokojené manželství, ale její manžel dědí a najednou se na něj vrhne jedna začínající herečka, která chce, aby jí pomohl prosadit se ve filmu, takže ona od něj prchne, je z toho prostě zoufalá, chce spáchat sebevraždu, ale rozvodový právník jí z toho dostane. Nakonec pak samozřejmě muž přijde o peníze, přijde o lásku té ženy, chce se vrátit, ale ona zůstane s tím, který ji zachránil. Takže je to velmi hezký romantický příběh.
2: Za oponou stříbrného plátna se budeme těšit naslyšenou zase příští pátek ve stejném čase. Nerušený poslech Kolotoče a hezké dny ve zdraví přejí Marie Formáčková a Gábina Bláhová.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.

Tak mám radost, protože vy si s naším webem pohoda.rozhlas.cz velmi dobře rozumíte. Vyhlásili jsme první soutěžní otázku pro pátek, pohádkovou soutěž v tomto létě a přišlo řada odpovědí a všechny byly správné. Ale vítěz může být jenom jeden. Tak slavnostní fanfára odhaluje vítěze pana Martina Musila. Ten nám napsal jako první správnou odpověď na otázku, která herečka stvárnila roli Víly Bohdanky v pohádce Čarovné prstýnky. Tu vysíláme na Pohodě zítra. Ano, byla to Lenka Kořínková. Vy všichni ostatní, kteří jste soutěžili, můžete opět se přihlásit a soutěžit za týden. Vyhrát může jenom jeden, ale taky jenom jednou za celé soutěžní letní období. Takže panu Musilovi samozřejmě gratulujeme a všechny dárky, o kterých už jsem dnes mluvil a které také najdete na tom webu, který jste potřebovali, pohoda.rozhlas.cz, to znamená knížka od vydavatelství Portál a dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda, za vámi, pane Musile, poletí někdy v průběhu července. Tak ještě jednou gratulujeme a poslouchejte Kolotoč samozřejmě nejenom v pátek s vyhlášením další soutěžní otázky.

vítěze dnešní soutěže už známe, kolotoč už má vlastně taky tak trochu na kahánku a před námi je prodloužený víkend. No a to je právě to. Jsou ty dva sváteční dny, mně se pořád pletou, který je který, pro vás jen tak prodlouženým víkendem o prázdninách, anebo v nich v tom připomenutí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a s odkazem na dílo a myšlenky mistra Jana Husa, máte spojeného něco víc? Víte, říkám si vlastně každoročně, že tyhle připomínky z kalendáře vlastně nejsou vůbec zbytečné. Snad by se to dalo nazvat jako hledání identity nebo prostě příslušnost k historickým kořenům, která nám dává vědomí souvislosti, někam nás řadí. A když nic jiného, tak je to přece třeba dobrá příležitost připomenout si v dnešních časech třeba právě Husovu snahu o společnou jednotu ve společnosti. Jak píše v dopisu Pražské univerzitě 27. června roku 1415. Moji milovaní, ctihodní, nejmilejší mistři, bakaláři a studenti, vyzývám vás, abyste milovali jedni druhé, abyste vymítili rozkoly, usilovali především o čest Boží a pamatovali na to, jak jsem se rmoutil nad všemi nesváry a výtržnostmi a jak jsem chtěl náš přeslavný národ shromáždit v jedno. Dále pak, nejmilejší v Kristu Ježíši, stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a rozmáhá se až na věky. Tak to je připomenutí jednoho z dopisů mistra Jana Husa a samozřejmě třeba Alfred Strýček by to řekl lépe. Já k tomu přidám jenom hezké dny a ve zdraví.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Četba na pokračování v programu Českého rozhlasu Pohoda. Mark Twain, Život na Mississippi. Ze vzpomínek slavného humoristy v režii Miroslava Buriánka čte Josef Vinklář.

skalisku u Louisville a s několika dalšími zdrženími promarnil starý ubožák Paul Jones asi 14 dní na cestu ze Cincinnati do New Orleansu. Tím se mi dostalo příležitosti, abych se seznámil s jedním z kormidelníků a ten mne naučil řídit loď a tak způsobil, že na mne kouzlo říčního života začalo účinkovat mnohem mocněji než kdykoliv předtím. Naskytla se mi také příležitost, abych se seznámil s mladíkem, který cestoval v podpalubí, bohužel. Vypůjčil si ode mne totiž $6 se slibem, že se vrátí na loď a splatí mi je hned v den našeho příjezdu. Buď to však zemřel, nebo zapomněl, protože se už nevrátil. Pravděpodobně se mu přihodilo to první, protože říkal, že jeho rodiče jsou zámožní a že cestuje v podpalubí jen proto, že je tam chladněji. Brzy jsem objevil dvě věci. Jedna z nich byla, že v příštích 10 nebo 12 letech nepojedne žádná loď k ústí Amazonky a druhá, že $9 nebo $10, které mi ještě zbyly v kapse, by nestačilo na tak nemožnou výpravu, jakou jsem si naplánoval, i kdybych si mohl dovolit čekat na loď. Z toho vyplývalo, že musím nastoupit novou životní dráhu. Paul Jones měl nyní jet do St. Louis, usmyslel jsem si, že se usadím přímo proti svému kormidelníkovi, který po 3 perných dnech konečně podlel. Uvolil se, že mne naučí znát řeku Mississippi od New Orleansu do St. Louis za $500, které zaplatím z prvních výdělků, které dostanu po svém jmenování. Pustil jsem se do skromného podniku naučit se 12 nebo 13 stům mil veliké Mississippi s bezelstnou důvěrou vlastní mému věku. Kdybych byl opravdu věděl, co budu muset vyžadovat od svých schopností, nikdy bych v sobě nebyl našel dost odvahy k začátku. Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu a pak řekl, tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za 30 minut jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Jonesem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase

řekl, tohle je 9 mil a později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny. Všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném. To se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřeli jsme a šli jsme spát. O půlnoci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez. A odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako hej, hlídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatu na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl, musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si, přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Pan Bixby řekl plavčíkovi, na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horní, to nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku, zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozváhy.

0: Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistál jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bigsby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel u Mojžíše. To je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, že bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl: no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro býka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepil. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bigsby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bigsby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bigsby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bigsby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel, Massa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Na zabít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla vskutku náhoda. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Svíralo se mi srdce při pomyšlení, že mám zapsanou jen půlku řeky, protože jsme měli 4 hodiny službu a 4 hodiny volno ve dne v noci. Měl jsem ve svém zápisníku od začátku cesty 4hodinovou mezeru pokaždé, když jsem v době volna spal.

Můj šéf se dal z ničeho nic najmout na velkou loď v New Orleansu a já jsem si zbalil svůj pytel a šel s ním. Ta loď, to bylo něco. Když jsem stál v její kormidelnické budce, byl jsem tak vysoko nad hladinou, že se mi zdálo, že jsem vylezl na nějakou horu a její paluby se táhly pode mnou dopředu a dozadu, tak daleko, že jsem se divil, jak jsem mohl považovat maličkého Paul Jonese za velkou loď. Byly tu jiné rozdíly. Kormidelnická budka Paul Jonese byla vedchá, tmavá, roztřesená rachotina, v níž se nebylo možno hnout. To zde byl nákladný skleněný chrám. Místa tu bylo, že by se v něm dalo tančit. Byly tu honosné rudé a zlaté záclonky, mohutná pohovka, kožené polštáře a opěradla u vysoké lavice, na které sedávají kormidelníci, kteří jsou tu hosty. Vyprávějí své povídačky a dívají se na řeku. Lesklá, nádherná plivátka místo velké dřevěné bedny naplněné pilinami. Krásné nové linoleum na podlaze. Velká pohostinná kamna na zimu. Bohatě vykládané kolo, které mi sahlo až k hlavě. Drátěná lanka a velké mosazné knoflíky ke zvonkům. A čistý, bílou zástěrou opásaný černošský číšník, který ve dne v noci během služby přináší nahoru dorty, zmrzlinu a kávu. To tedy bylo něco. A tak jsem začal znovu sbírat odvahu, abych uvěřil, že kormidelnictví je konec konců přece jen romantický druh zaměstnání.

Sotva jsme vypluli, začal jsem prolézat celý veliký parník a nepřestával se radovat. Byl čistěnký a útulný jako přijímací pokoj. Když jsem nahlédl do jeho dlouhého vyzlaceného salonu, bylo to, jako bych se díval nějakým nádherným tunelem. Na každých dveřích byl obraz, namalovaný olejovými barvami od nějakého nadaného malíře písma. Loď zářila nekonečným počtem svícnů se skleněnými hranolky. Kancelář byla elegantní, bar byl báječný a barman byl vyšnořen a okrášlen neuvěřitelným nákladem. Kotelní paluba, to je tak říkajíc z druhé poschodí lodi, byla prostorná jako kostel, aspoň se mi to zdálo. Výstupek rovněž a nebyla tu žalostná hrstka plavčíků, topičů a pomocníků, nýbrž celý prapor mužů. Ohně vesele pláplaly z dlouhé řady topenišť a nad nimi bylo 8 obrovských kotlů. To byla nevýslovná nádhera. Mohutné stroje. Ale dosti o tom. Nikdy předtím jsem neměl tak krásný pocit. A když jsem zjistil, že celý pluk vkusně oděných sluhů mi říká pane, byl jsem dokonale uspokojen.

0: ze vzpomínkové knihy slavného humoristy Marka Twaina Život na Mississippi v režii Miroslava Burianka v roce 1981 četl Josef Vinklář.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

tak jako dřív. A můj byt je prázdný. Denně domů utíkám, tak jako dřív.

jako dřív, tvůj talíř je prázdný. Denně tomu nevěřím a není div,

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Hollywoodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Kdy si dám tenhle film?
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.
2: C'est si bon,
3: oh, c'est si bon,
2: de partir n'importe où,
3: oh, c'est si bon,
2: bras dessus, bras dessous,
3: oh, c'est si bon,
2: en chantant des chansons,
3: si bon, si bon.
2: C'est si bon,
3: oh, c'est si bon,
2: de se dire des mots doux,
3: oh, c'est si bon,
2: des petits rien du tout,
3: non.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a Muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky
1: také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Píseň Angelina, která naše dnešní hudební setkání zahájila, patří neodmyslitelně k mým pěveckým začátkům. A na rozdíl od bídy a nesnází, jak se v té písni zpívá, mě příjemně provází celým mým hudebním životem. Poprvé jsem ji zpíval na sklonku 50. let pražské kavárně Vltava, kam mě angažoval kapelník Jaroslav Malina. A ten program se jmenoval Vltava dříve, což byly 30. a 40. léta, a dnes, kam jsem byl angažován já, a přinesl jsem kapelníkovi tuto píseň, kroutil hlavou a vypadalo to, že asi k této písni nedojde. Nějak jsem ho přemluvil, píseň se teda uvedla a publikum jásalo. To musím říct, s odstupem času to byla bomba taková, že paní pokladní mě vždycky říkala, pane Go, tady chodí lidi, kupují si vstupenky a ptají se, a bude Angelina? Tak z toho mám velkou radost. Hudební publicista Josef Vlček o téhle písni mého repertoáru dokonce napsal, je to podle mého názoru klíčová skladba pro definici Gotovy další kariéry. Na jedné straně swing, jump a začátky rock'n'roll, na straně druhé italská zpěvnost. Protože jedním ze základů této písně je italský lidový tanec Tarantella. Angelina vznikla někdy v polovině 40. let. Je to vlastně sicilská lidovka a zřejmě nejvíce ji proslavil americký bavič, trumpetista, zpěvák a kapelník Louis Prima. Právě jemu jsem věnoval naše dnešní hudební setkání.

Louis Prima dospíval svůj velký hit z roku 1956, Buonasera signorina, Dobrý večer slečno. Nechal jsem ho zaznít proto, abych vám mohl říct, že se tenhle americký hudebník, rodák z New Orleansu, nebývale zasloužil o doslova celosvětovou popularitu italských lidových písní a kanzonet. Jak by také ne, když byl díky oběma rodičům italského původu, prostě Prima. Louis Prima, trumpetista, zpěvák, kapelník, showman armstrongovského ražení a entertainer v tom nejlepším slova smyslu, byl stylově někde na pomezí swingu, jumpu a italské lidové hudby. A je právě považován za jednoho z nejdůležitějších předchůdců rock'n'rollu. Jak se dnes sami přesvědčíte, několikrát jsem se jeho tvorbou v průběhu let nechal s úspěchem inspirovat. Během svého 66-letého života totiž Louis Prima určoval hudební trendy. Na konci 90. let minulého století odstartoval oslňovou kariéru v rodném New Orleansu. Na Floridě pak pokračoval se sedmičleným jazzovým bandem. Ve 30. letech založil oblíbené kombo New Orleans Gang a slavil s ním první úspěchy. V letech 40. už měl vlastní big band. V 50. a 60. letech byl Louis Prima velkou hvězdou těch nejluxusnějších společenských podniků v New Yorku, Los Angeles a v Las Vegas. Jednak s rhythm and bluesovým kombem The Witness svědek, které založil se skvělým tenor saxofonistou a svým dlouholetým spolupracovníkem Samem Butterou, a hrál také s vlastním velkým orchestrem. Poslechněte si teď Primovu vlastní skladbu Sing, Sing, Sing, která mu v roce 1936 zajistila celoamerickou popularitu.

Louis Prima dospíval svou vlastní píseň Sing, Sing, Sing, ze které posléze udělal slavný jazzový standard bílý americký jazzman, klarinetista a kapelník Benny Goodman, jemuž se přezdívalo král swingu. Traduje se, že právě píseň Sing, Sing, Sing patří k těm, které se o toto Goodmanovo lichotivé přízvisko zasloužily. Teď se vydáme na konec 40. let, kdy se na koncert svého oblíbence Louise Primy vydala do surf klubu ve Virginia Beach, jen tak v plavkách, protože šlo o podnik na pláži, teprve 17-letá Kelly Smith. Musela se jít převlíct, no ale štěstí se obrátilo na ní, až když Louis Prima, když ji spatřil, oslovil jí, vytáhl ji na pódium, říkal, slečno, co, máte ráda za muziku a také zpíváte. A ona řekla, samozřejmě, já znám vaše písně. No tak, pojďme si dát nějakou. No a pak už to šlo jak nějaké opravdu pohádce. Přijďte mezi nás, tam se strašně líbí, hlavně se líbíte publiku. Přijďte, zkusíme něco. No a tak věděl, že právě našel to, co hledal, protože v té době zrovna hledal novou zpěvačku. V roce 1953, myslím, že to bylo, se navíc rozvedl se svou třetí ženou a tak už nic nebránilo jeho sňatku právě s Kelly, která byla o polovinu let mladší než on. Samozřejmě věděla, že je to právě on, kdo z ní může udělat hvězdu. Povedlo se, s Kelly nakonec Louis Prima udělal nejen matku svých dvou dcer, ale především uznávanou jazzovou a popovou zpěvačku, která získala cenu Grammy a tehdy prestižní trofej Playboy Jazz. V roce 1959 se poprvé v historii prestižních amerických cen Grammy udílela cena v kategorii nejlepší pěvecké duo. Získali ji právě Kelly Smith a Louis Prima, a to za interpretaci písně The Old Black Magic, to staré černošské kouzlo. Oh!

0: Manželství Kelly Smith a Louise Primi vydrželo 7 let a když se pak z kraje 60. let rozvedli, Louis Prima prohlásil, že s touhle bláznivou ženskou už nechce mít nikdy nic společného. Co mu ale zůstalo na pořád, byla právě píseň The Old Black Magic. Tu si v roce 1961 Louis Prima zaspíval s Frankem Sinatrou, který ho pozval na inaugurační gala koncert amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Poslechněme si teď modrookého Frankyho Kelly Smith a Louise Primu v písni I can't believe that you're in love with me. Nemohu uvěřit tomu, že ses do mě zamilovala.
1: And now, ladies and gentlemen, I'd like to do a little something here that we've been preparing for. This isn't it, but as I said before, if you can't beat 'em, join 'em.
2: Your eyes are blue, your kisses too. I never knew what they could do.
3: Can't believe that you're in love with me.

Jednou z písní, která Louis Primu proslavila, se stala ve druhé polovině 50. let skladba I've got a world on a string. Mám svět na provázku. Možná, že jste viděli skvělý americký film Cotton Club s Richardem Gerem a spoustou krásné muziky v hlavních rolích. A právě v tomto, ve své době mimořádně slavném newyorském nočním klubu, který dal název tomuto filmu, se od roku 1932 konaly mimořádně slavné show zvané Cotton Club Parade. A do jedné z nich její scénáristé Harold Arlen a Ted Keller napsali píseň, kterou teď v podání Louis Primy uslyšíme. I

Svět, co by loutka na provázku. I've got a world on a string. Po celou svou uměleckou kariéru byl Louis Prima milován fanoušky, které nikdy neodmítl. Když po něm chtěli autogram nebo společnou fotografii, koho ale přiváděl k šílenství, byli majitelé nočních klubů, heren a kasín, stejně jako filmových studií, jež se s železnou pravidelností nespokojoval s nabízeným honorářem. Smlouval, až takřka vždycky dostal tolik, kolik si umanul. V roce 1967 jsem se šel podívat v Las Vegas do hotelu Sands na jeho mimořádně dobrou show. Mě to tak nadchlo, že jsem si říkal, toho bych chtěl požádat o školu showbiznisu. Představte si, že jsem jel s ním ve výtahu v tomto hotelu, stojím proti němu a on vypadal velmi vyčerpaně, protože měl ten večer dvě show za sebou. A říkal jsem si, neměl bych mu říct, pane Prima, já bych vám chtěl rád říct, že jsem prožil u vašich desek tolik krásných hodin. Tolik mě inspirovali, kolik písní jsem z vašeho repertoáru na jevišti zpíval. A když jsem viděl, jak je vyčerpaný, říkal jsem si, bude ho to vůbec zajímat? No, poslechněme si, jak Louis Prima zpívá o drobných mincích, které padají z nebe. Pennies from heaven.

jsem se dneska zmínil o tom, že byl Louis Prima velkým milovníkem italských lidových písní a kanconet. Od poloviny 40. let měl v repertoáru také slavnou neapolskou kanconetu Maria Marie, kterou napsal skladatel a zpěvák Eduardo Di Capua, mimo jiné autor jiné slavné italské písně O Sole Mio, Moje slunce. Na Primovu verzi písně Maria Marie jsem si vzpomněl začátkem 80. let, kdy jsem chystal televizní show do pražské Lucerny. Český text mi k ní napsal Zdeněk Borovec a od té doby patří tahle píseň mezi nejvděčnější přídavky mých koncertů.

prosi doma, tam te veri, italski ja.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: V roce 1984, tedy 7 let poté, co Louis Prima odešel do muzikantského nebe, oživil zájem o jeho osobu a tvorbu David Lee Roth, tehdejší zpěvák kalifornské rockové skupiny Van Halen. Ten se zrovna zabýval myšlenkou na sólovou kariéru a naspíval ve stylu Louis Primy směs dvou písní z jeho repertoáru. Just a Gigolo a Ain't Got Nobody, tedy pouze gigolo a nikoho nemám. Takový repertoár od ortodoxního rockera tenkrát nikdo nečekal a značnému úspěchu nahrávky napomohl i nápaditý a vtipný videoklip, který parodoval tehdejší velké hvězdy Michaela Jacksona, Cyndi Lauper, Jane Fonda, Billyho Idla, Williho Nelsona a Boye George. A právě na tenhle videoklip s Davidem Lee Rothem v hlavní roli se můžete podívat na mém oficiálním webu a na Facebooku.

David Lee Roth, který už potom nic jiného neudělal, dospíval směs dvou písní Just a Gigolo a I Ain't Got Nobody, která vám možná přišla povědomá. Není divu, u nás i v české verzi skvěle naspíval Karel Černoch. V 90. letech sáhla Marie Rotrová po slavné původně židovské písni By Mir Bistu Schön. Se mnou si krásná, kterou se v roce 1937 celosvětově proslavilo americké dívčí vokální trio Andrew Sisters a o 22 let později byla znovu hitem v podání Louise Primy. Marie Rotrová píseň naspívala s Helenou Vondráčkovou a Jitkou Zelenkovou. Z jejich interpretace písně je cítit nejen inspirace zmíněnými Andrew Sisters, ale také Louisem Primou a Kelly Smith.

Americký bavič, trumpetista a zpěvák Louis Prima, jemuž je naše dnešní hudební setkání věnováno, se v roce 1967 zapsal také do dějin kinematografie. Namluvil a naspíval totiž part orangutána Kinga Louie v animovaném filmu studia Walta Disneyho Kniha džunglí, který vznikl podle stejnojmenné knížky povídek anglického spisovatele Rudyarda Kiplinga. Velkým hitem z tohoto filmu se stala píseň I Wanna Be Like You, Chci být jako ty, kterou Louis Prima naspíval s představitelem líného medvěda Baloo, s americkým hercem a zpěvákem Philem Harrisem. A já pro úplnost dodám, že i loni na své zatím poslední swingové album naspíval Robbie Williams v duetu s Olim Mercem. Mimochodem, Robbie Williams bude 26. dubna koncertovat v pražské O2 aréně. Takhle však vypadá předloha Louis Prima a Phil Harris. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you.

0: Daddle dat and dat and dat and dat and dat.
1: Louis Prima a Phil Harris dospívali píseň I Wanna Be Like You a na řadu se dostává tradiční židovská anekdota. Pan Löwenstein je obžalován z falšování vína a využije práva hájce sám. Rozumíte chemii ctihodnosti? Vyptává se Löwenstein soudce. Nerozumím, odpoví soudce, na to tady máme soudního znalce. A vy rozumíte právu? Ptá se pan Löwenstein soudního znalce. Nerozumím, od toho je tady soudce, odpoví znalec. No a po ubohém židovi chcete, aby rozuměl obojímu?
2: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
1: A to je pro dnešek bezmála všechno. Jenom vám ještě prozradím, že Louis Prima po celý svůj život nakupoval v těch nejluxusnějších obchodních domech to nejdražší značkové oblečení. Obrovské částky vydával za koně a jízda na koni byla jeho velkou životní radostí. Byl také vyhlášený hazardní hráč a takové umělce hotelové produkce rádi angažovali, aby ve zdejších hernách nechali své honoráře. Ve roce 1986 jsem naspíval ve stylu Louis Prima slavnou cikánku Karla Vacka, kterou se s vámi pro dnešek rozloučím. Mějte se krásně. Za týden se s vámi ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu těším naslyšenou. Váš Karel Gott.
3: Až

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Ještě jednou hezké odpoledne v naší pravidelné sobotní dvoraně. Dnes je parádně rozjelo asfaltový blues z dávných gramofonových začátků Petra Kocmana. Tentokrát z jeho čerstvého dvou CDčkového výběru, na který se vešlo celkem 44 písniček, včetně 6 dokonale premiérových snímků. Ještě se k němu vrátím, ale teď vás zavedu až k začátkům naší big beatové historie.

Stále stejně úžasná jako na svém začátku před nějakým půlstoletím. Povídej s dokonale průzračným textem Ivo Plicky, která stála na začátku nenapodobitelné hudební dráhy Petra Nováka. Tehdy mu bylo kolem 20 a po začátcích s amatérskou skupinou George and Beethovens čerstvě nastoupil k Flamengu a do jeho repertoáru záhy přivedl i neméně slavnou Klaunovu zpověď.

Klaunova zpověď a já budu chodit po špičkách z evergreenového odkazu Petra Nováka, který by zítra oslavil rovnou 70. Mimořádný je i den následující, kdy uplyne přesně 20 let od chvíle, kdy do folkrockového nebe odešel Petr Kalandra, nezapomenutelný kytarista skupin Marcias a později amatérského sdružení profesionálních muzikantů Honzy Spáleného. Právě s ním nahrál písničku Spadla mi pěna.

Ten chlapík probral všechny naše dětský lumpárny. Připomněl mi, že mě jednou vytáhl z rybníka. Tenkrát se sice topil on a já mu pomohl ven.

vlastně bydlíš, kolik dětí jsi udělal, kolik prachů bereš, jsi zdravej, tak se měj. Otočil se ke svým kámošům a mě už vypustil.

Petr Kalandra a v jeho autorské nahrávce Spadla mi pěna Honzy Spáleného z času jeho tažení Spartou ASPM. Mezi příznivci country je nesporně dokonale zakotvená písnička Hey Joe, kterou kdysi dávno zpívával Mirek Hoffman z Greenhorny. Nahrávka vznikla v zimě 1972, tedy o více než 10 let později, než se poprvé objevila na našich deskách. Hey!

country klasika 50. let Hey Joe, tak jak ji ve svých gramofonových začátcích prapodivně úsměvné rádoby anglické podobě přivedly na svět v úvodu 60. let tehdy mimořádně populární Philippi's Hawaiians, přejmenovaní na Kučerovce. První skupina, která do svého vybavení zařadila styl kytaru. Těsně po skončení druhé světové války ji založil a dlouhá léta kormidloval trumpetista Václav Kučera, který by ve čtvrtek 10. září oslavil 90.

0: Měl jsem ten nejbláznivější sen, I had a craziest dream. Svou komerčně nejúspěšnější nahrávkou z roku 1953 stoupila do dnešní dvorany vokální skupina Skylarks ve svém nejvýraznějším složení Gilda Makenová, George Becker, Joe Hamilton, Earl Brown a Jackie Gershwin. Její historie začala už v roce 1942 koncerty pro vojenské posádky v oblasti panamského průplavu. Začínal jako Velvet Tones, angažmá u orchestru Woody Hermana jim přineslo název Blue Moods a teprve v roce 1947 na desce Binga Crosbyho Kokomo Indiana se objevili pod jménem Skylarks.
1: I wish I were back again with all the sweet and simple folks I call my kin in Kokomo, Indiana. Well, if it isn't Pop and Hi, Mom, you always had the cutest grin.

0: baby.
1: Now don't you go away, man.
2: Právě jsme byli s vokální skupinou Skylarks v roce 1949 při angažmá u orchestru trumpetisty Harry Jamese, s nímž naspívali písničku Přeci nezmizíš jako blázen, Don't you go away mad. I v dalších letech přicházeli Skylarks do nahrávacího studia jako festovní doprovodný sbor, třeba v roce 54 s tehdy ještě poměrně málo známým Something Smithem nahráli písničku G

Černá Jessy Jiřího Šlitra v nahrávce Hany Hegerové byla v roce 1962 jednou z prvních úspěšných písniček, které právě pro ně otextoval Pavel Kopta. Možná ještě slavnější byl o 15 let později jeho text na světem protřelou francouzskou písničku Milord, opět pro Hanu Hegerovou.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V ragláno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšnej les s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vi plaćate, pane? To ne, to ja ne htjela, to ne. Bože, jak javim. Tak jo. Tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se. Pak vám bude líp. Fakt? Líp, líp, líp, líp.

Skvost repertoáru Edith Piafové už od roku 1959 Milord, který především díky textu Pavla Kopty zakotvil ve stejně nádherné verzi o 13 let později v repertoáru Hany Hegerové. Ve stejném roce stihl Pavel napsat pro Petru Černockou filmovou Saxánu.

Petra Černocká se Saxánou s letopočtem 1972 jako další vzpomínka na mimořádnou textařskou osobnost naší populární hudby Pavla Koptu, který by v pátek 11. září oslavil 85.

Petr Kocman a jedna z nejslavnějších lidovek éry folkových vokálních skupin 60. let Whisky plnej džbán, nestárnoucí nejen námětem, ale i díky textu Honzy Vyčítala a vůbec všem tehdejším greenhornům. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: války českou minulostí.
1: Dobrý den. V tomto utěšeném dni se vám chystáme ve 315. dílu seriálu Toulky českou minulostí vyprávět o jednom člověku s utěšeným osudem. To přídavné jméno zdůrazňujeme záměrně, neboť věru nenalézáme na své pouti prosekávajíce se pralesem naší historie podobných osudů přes příliš.
2: Jan Skála z Doubravky, řečený po latinsku Joannus Dubravius.
1: Na motivy knihy Petra Hory Hořejše připravujeme seriál o české minulosti v Českém rozhlase Brno pro druhý program téže veřejnoprávní instituce, zvaný též stanice Praha.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, to jsou jména vašich průvodců. Zatímco režisér je na rozdíl od nich
4: ostrý, tedy Jaromír.
2: Byl kdysi čas, kdy král nad králi lev dal povolat svůj lid a všem pak nařídil, aby šli přes hory a do odlehlých krajů, kde šelem domov jest, po celém království, a aby sdělili nejdříve vladařům, pak následníkům též a lidu prostému, že s králem sejdou se a budou držet s něm. Tehdy se velký lev stal pánem nade vším, co dříve stávalo pod vládou orlice. A proto přikázal, ať pozvou poslové jak celý ptáků sbor, tak samu královnu. Tak všichni sešli se, ptáci a také zvěř, a kladli otázku, proč konat nový sněm, když každý přece ví, že všude trvá mír a ani království, že nyní nehrozí odvážný Turek či Moskus a Tataři nebo snad spiknutí, jež strojí proti lvu zákeřný nepřítel. Tu v síních paláce hledali důvody, jaký smysl má sněm různými způsoby. V tom král lev přichází v průvodu věrných svých strážců a vznešený jak tváří, tak rameny, tak srstí žlutavou a také ohonem. Jakmile usedl, zahájil jednání laskavým proslovem a jak se uvádí, pronesl tuto řeč. Vítám zde družinu vždy věrnou králům svým, jež hbitě přichází dle mého příkazu. To v srdci hřeje mne,

0: Ká rodina Skálu patřila k zámožnější měšťanské menšině.
1: Byla to katolická rodina a proto, když chtěl Jan studovat, tak si to namísto do Prahy...
0: Ta byla v rukou Podobojích.
1: ...namířil přes Vídeň do ciziny.
0: Nikoli sám, ale v doprovodu svého příbuzného Linharta Jílka z Doubravky.
1: Přičemž se oba vydali na nic menšího než na slavnou univerzitu padovskou a hned poté na neméně věhlasné učení boloňské, kde Jan dosáhl hodnosti doktora církevního práva.
0: V Itálii však nezůstali, ale hned následujícího roku se vrátili domů do Plzně. Ale tam Jan Skála nepobyl dlouho, protože se stal členem humanistické družiny Stanislava Turza.
2: A protože dotyčný byl olomouckým biskupem, stalo se město Olomouc pro Jana Skálu, který si začal říkat Dubravius, městem osudovým.
3: Teď buďte pozorní. A já vám oznámím, jaký jsem důvod měl, abych vás povolal. Věřím, že není zde, kdo by snad nevěděl, že těžký je to čas, kdy krutá otce smrt mi náhle přinesla břemeno v době, kdy jsem tak mlád a málo připraven podstoupit úkoly, jež vláda přináší. Já jsem se totiž stal pánem a králem všech. Nechci však, abyste snad o mě soudili, že jsem tak nemoudrý, abych jen původ svůj měl za zdroj hodnosti, již se mi dostává, a na něm založil svou správu království. Jen podle rodu nechci být králem zván. Vždyť titul královský spočívá především v schopnosti vladaře, který zná umění vládnout a dobře žít. Proto mi ukažte příklady života i ctnosti královské a cestu, po které je třeba k slávě jít. Jistě si přejete, aby váš mladý král měl jen ty vlastnosti, které mu vštípíte. A nyní všichni vy, kteří jste přítomni, hovořte bez zmatku v takovém pořadí, jak právě stojíte.
2: Načež se jeden savec po druhém a jeden pták rovněž po druhém rozpovídal a dával svému mladému králi jednu dobrou radu za druhou.
0: Pozorní posluchači zajisté poznali v mladém králi všech zvířat jeho českého a uherského kolegu Ludvíka, kterému též krutá otcova smrt přinesla břemeno v době, kdy byl málo připraven vládnout.
1: Zhruba 31-letý Dubravius věnoval 11-letému králi Ludvíkovi svou teriobulii.
2: Neboli radu zvířat.
1: Jako zvláštní dárek při jeho nástupnické návštěvě v Praze, kde byla na českou královnu korunována jeho manželka.
0: Na oplátku ho Ludvík pasoval na rytíře.
1: I když pak trvalo celých 5 let, než byl oficiálně přijat mezi české rytíře.
2: Nejenom v našich dobách to na úřadech trvá tak strašně dlouho.
1: Rukopis se nedochoval.
0: Do dnešních dnů však zůstal jeho prvotisk.
1: Postaral se o něj Dubráviův synovec Linhard Jílek.
0: Ten týž, který svého strýčka doprovázel na studia do Padovy a do Boloně.
3: Když jsem si v tom parném létě 15.19. roku pro zábavu zajel na Moravu,
2: uvádí vydavatel v předmluvě,
3: bydlel jsem u svého strýce Jana Dubravia, kde se mi dostalo do rukou libelum,
2: tedy knížka, knížečka,
3: kterou strýc napsal. Velmi mě pobavila, protože bylo zjevné, že obsahuje rady, které se hodí nejen králům a knížatům, ale i těm, kdo nejsou účastni na správě státu. Požádal jsem tedy svého strýce velmi snažně, aby mi dovolil knihu opsat. Svolil s tou podmínkou, že ji podržím jen u sebe. I když jsem zvyklý v jiných věcech jeho rozkazů ochotně poslouchat, v tomto případě jsem se nemohl zdržet toho, abych knížku nezveřejnil.
2: Musel synovec strýčka dlouho přemlouvat, aby mohl jeho dílko publikovat.
0: I kdeže. Autorovi na otištění velmi záleželo.
2: Jako každému autorovi.
0: I když to ne každý a vždy dává najevo.
3: Jistě víš, lve, že jsem jen osel, který je hloupý a neschopný k řešení velikých a vážných otázek, který se nehodí tak jako jeho rod do rady královské, i když se častěji i toto přihodí. Tak došlo k tomu, že já osel zasedám dnes v radě dokonce s předními v království. Je tedy případné, když mne teď vyslechneš. V době, kdy osudem byl rozdělován los pro

0: všechna zvířata žijící v přírodě, bylo mi určeno přenášet břemena. A proto jsem, jak víš, mnohem víc ubohý než jiná zvířata, neboť já jediný nemývám nikdy klid. Nicméně nosívám sedlo i s nosičem a všechna břemena vždy s myslí poklidnou, protože dobře vím, že trpělivostí se velké těžkosti mohou stát lehčími. Ty také budeš žít lépe a poneseš bez velkých nesnází břímě svých úkolů, když si i v nesnázích uchováš v mysli klid a pravou statečnost. Nedáš se odradit žádnými těžkostmi a ani obavou o vlastní bezpečí od péče o prospěch ve věcech veřejných. My osly nejdeme po špatné cestě a z té cesty sejdeme, na níž se někdo již ocitl v propasti. Ty dojdeš štěstí též, když se včas poučíš u cizího neštěstí.
1: Moudré naučení.
2: Nejproslulejším členem družiny olomouckého biskupa Stanislava Turza byl Augustinus Käsenbrod, zvaný Augustín Olomoucký.
3: Jak víme z jeho korespondence, uměl velmi dobře česky, ale v této řeči nic nenapsal.
1: Latina byla zkrátka latina.
2: Z dalších postav katolické humanistické společnosti v Olomouci nesmíme zapomenout na filozofa Jana Šlechtu ze Všehrad.
3: Patřil k ní i brněnský a později olomoucký kanovník Jan Zvolský.
2: Ladislav Zboskovic, nejvyšší komorník markrabství Moravského, ten sice nic nenapsal, za to vlastnil na svém zámku v Moravské Třebové bohatou knihovnu.
3: Ještě bychom mohli jmenovat několik dalších literátů.
2: Většinou to byli Češi, ale protože propadli humanistickému kouzlení, upravili si podobně jako Dubravius svoje příjmení pěkně po latinsku. Jako třeba Pisciculus, Letavalinus, Clemencianus.
1: A jaká byla kariéra našeho Jana Skály z Doubravky?
3: Ten se stal v Olomouci nejprve správcem biskupské kanceláře.
2: Brzy na to nastoupil místo osobního biskupova tajemníka.
3: Z jeho milosti byl zvolen olomouckým kanovníkem.
1: Zřejmě byl u jeho důstojnosti dobře zapsán.
3: Těšil se Turzově veliké přízni, takže postupoval rychle u jeho dvora.
2: Prakticky každý rok ho čekalo nějaké nové povýšení.
3: Asi v 27 letech byl jmenován arciáhnem olomoucké kapituly.
2: A brzy na to i proboštem v Kroměříži a Olbram kostele.
3: Ve funkci biskupského sekretáře prosazoval usnesení biskupského synodu, kterým byla potvrzena tvrdá opatření proti sektě valdenských a proti českým bratřím a luteránům.
2: Jedna věc však bylo usnesení, druhá věc byla skutečnost.
1: Tato věta platí v Lescems dodnes.
2: Však on to Dubravius dobře věděl.
0: Dobře si vzpomínám, že byly početné návrhy zákonů, aby se nesměli scházet ti, kteří jsou jen málo křesťany, a takto ukázat nepevným ve víře kacířské učení. Byly však netečně necháni osudu. Stejně je tomu dnes ke škodě mravnosti. Jako se rodívá víc mušek v teplém dnu letního období, tak zvůle současná jen dále zmnožila dav těch kacířů. A proto česká zem umírá v dnešní čas na novou chorobu.
1: Dnešní choroby české země se sice jmenují jinak než kacířství, ale taky se dobře množí jako ty mušky v teplém dni.
2: Náš Skála Doubravka,
3: neboli stále častěji Jan Dubravius,
2: se začal zúčastňovat stále většího počtu tajných schůzek.
3: Někdy to byly přímo samity na nejvyšší úrovni.
2: Například v Kroměříži roku 1509. byl u toho, když tady spolu důvěrně jednal olomoucký biskup s českým a uherským králem Vladislavem.
1: Co pak spolu probírali?
2: Korunovaci malého Ludvíčka českou korunou, což si vzal na starost právě Stanislav Turzo.
3: Za pár let si udělal biskup výlet
2: v doprovodu svého neodmyslitelného Doubravky
3: na moravsko-rakouskou hranici, kde přivítali polského krále Zikmunda, který právě ve Vídni upekl s císařem Maximiliánem sňatek, jeho vnoučat s Vladislavovými dětmi Ludvíkem a Anou.
2: Dubravius si tehdy získal přízeň polského panovníka svou neobyčejnou výřečností.
3: Což mu vyneslo záhy na to přední místo v polské delegaci do Itálie.
2: I na této cestě šlo o sňatek.
3: Tentokrát se zachtělo ženění samotnému králi Zikmundovi, který již tehdy měl u svého jména přívlastek starý.
1: Kolik pak let měl onen ušlechtilý stařec?
3: Inu už dost. 51 let.
1: To si tedy troufal.
3: Dubravius mu to plně schvaloval, jak to ostatně v radě zvířat lvímu králi vyštěbetal datel.
0: Je třeba pečovat, by se zaskvěla a ve všem zářila králova velikost. To bylo vidět, když král Zikmund uzavřel svůj sňatek nedávno. Výzdobou ze zlata zazářil palác i svatební komnata, křesla a lůžko též. Ač zlato chybělo v přístupných jídelnách, byly předzdobeny vzácnými závěsy, které by nikdo z nás, pokud má dobrý vkus, nesměnil za zlato. Dále tam také stál stůl, kde se kupily nádherné poháry. Bylo zde jistě víc než 600 pohárů různého vzezření, váhy a podoby. Číše a poháry se dvěma držadly, láhve a kalichy, džbány a měsidla i mísy ze stříbra a zlata těžkého s povrchem nádherně zdobeným rytinou. Též bylo důstojné to, že se sloužící svým vzhledem hodili pro sídlo vladaře. Neboť ti sluhové, kteří šli před hosty ve velkém zástupu, ale i takoví, kteří tu nosili číše a pokrmy, beze všech výjimek se skvěli nádherou halží a řetězů ze zlata, oděvem z jemného hedvábí, zlata a purpuru a hermelínu též.
1: Ku podivu, kolik si toho takový pták jako datel ze svatební hostiny zapamatoval?
3: Co by si to nezapamatoval, když si o té slavné svatbě dělal vážený host z Moravy Jan Dubravius pečlivé poznámky.
2: Ani Jan Dubravius, ani jeho nadřízený Stanislav Turzo nikdy nic česky nenapsali.
3: Oba však češtinu určitě ovládali. Tato řeč byla diplomatickým jazykem v Uhrách i v Polsku.
2: Oba stáli i u překladu manských práv lenního soudu. Ta představovala v podstatě takzvané švábské zrcadlo.
1: Tedy jakýsi zákoník,
2: který pomohl Dubraviovi při psaní rady zvířat.
1: Jak pak byl na tom ten čiperný moravský politik a církevní hodnostář, co se majetku týká?
3: Čím dál tím líp. Tak ku příkladu získal hrad a městečko Břeclav se starou Břeclaví k trvalému užívání.
2: A v témže roce přibral i lenní statek Blansko za jistou sumu peněz.
1: Kolik?
2: 1800 zlatých uherských.
1: Slušná sumička.
2: Svoje vlastnictví ještě trochu zaoblil o městečko Blansko a příslušné vesnice a také pusté hradiště Blansko.
3: Marně se však domáhal toho, aby mu patřil taky Blanenský les.
2: S tím hájkem nepochodil, za to se mu podařilo vybudovat jeden rybník a další opravit.
3: Přitom ještě stačil vyspovídat jistého starce, kterému dosvědčovali 3 jeho vrstevníci, jak před 50 lety bylo do základů staré hráze kladeno dřevěné potrubí.
1: Pěkný detail, i když mi nedochází, jaký má význam.
3: Značný.
1: Proč?
3: Protože Jan Dubravius se stal skutečným zakladatelem nauky o tom, kterak se stavějí rybníky.
0: Vzpomínám své návštěvy ve Slezsku, při níž jsem potkal jistého šlechtice obutého v holínky, jak mají ve zvyku rybáři, a ten se mi svěřil, že se pranic nestydí za to, že loví ryby, kapry a štiky. Již kdysi dávno Uhři předčili v rybářství i Čechy, ale tomu tak v přítomnosti již dávno není. Ale ještě král Matyáš, blahé paměti, ukázal své manželce, portugalské princezně Beatrici, 60 vis. A musím poznamenat, že Jan Bohatý z Pernštejna, největší šlechtic své doby, vytěžil za pouhý rok ze svých rybníků více než 30 milionů moravských zlatých. Jeho otec Vilém z Pernštejna se kdysi zmínil, že nejvýnosnější statek je ten, na němž je hodně rybníků s hemžícími se rybami.
2: Za nejvýznamnější rybu chovanou v našich zemích považoval biskup Dubravius.
1: Kapra, to dá rozum.
2: Nedá, byla to podle něj štíka.
1: No tak teda štíka, ale nezazněla náhodou, tedy čirou náhodou, u jména Dubravius biskupská hodnost?
2: Ne.
1: Ale já jsem co si zaslechl.
2: Nezaznělo to čirou náhodou. V době, kdy Jan Dubravius psal svoje...
0: De piscinis.
1: Neboli o rybách.
2: Tak sice ještě olomouckým biskupem nebyl, ale za krátkou dobu na to ano.
3: Nezískal tento úřad na první pokus.
2: A nebylo to ani lehce?
3: Ale díky diplomatickým Dubraviovým kvalitám se to podařilo.
2: Byl zvolen jednomyslně.
3: A když získal potřebná kněžská svěcení, nic nestálo v cestě, aby se stal Turzovým nástupcem.
0: Štiku můžeme klidně srovnat s lidskou povahou, pokud jde o její přirozené vlastnosti. Povahově je shodná se čtyřnohým vlkem. Je stejně jako on nenasytná, dravá, zločinná, neboť napadá z hladu i vlastní rod a chystá záhubu pro mladé ryby. Vzpomínám na jednu zajímavou příhodu, které jsem byl spolu s důstojným Stanislavem Turzem, olomouckým biskupem, svědkem u jednoho rybníka v Kroměříži. Na břehu rybníka se tu skrývala žába, která byla vždy považována za nepřítelkyni štiky, a ta plovoucí štiku pozorovala. Když se objevila poblíž míst, kde se nacházela žába, skočila na ní neslyšně.
1: Tedy podle Dubravia žába na tu štiku, aby snad nedošlo k omylu.
0: A hned jí ovinula svoje nohy kolem její hlavičky a útočila na její oči svýma nohama tak silně, že byla záhy oslepena a takto poražena. Načež se obě ponořily do vody. Když všechny pokusy štiky osvobodit se z obětí slabší žáby vyzněly nadarmo, štika měla oči úplně rozdrásány od žáby. Brzy po ponoření do vody objevila se znovu žába nad hladinou a s radostí se uchýlila do svého původního paláce. Rybáři, přivolaní pak biskupem Turzem, vytáhli z vody naprosto slepou štiku.
1: Věřte, nevěřte.
3: Četné další informace jeho díla však platí do dneška.
2: V první knize shrnuje všechny druhy rybníků.
3: Přesvědčuje čtenáře o ušlechtilosti rybníkářství, popisuje obval hráze, popisuje obvodovou strouhu, splav a výtok. Uvádí dřeviny, které se hodí nejlíp pro rybniční taras.
0: Jedle má být přikladení do základů hráze sloupána. My sami jsme byli svědky při obnovování hráze rybníka u Blanska, která byla od základu úplně zkažena. Přímo před našima očima byla vykopána jedlová roura s tak čerstvým líkem a dřevem, jako by nebyla vůbec v zemi. V zástupu pozorovatelů při této práci se vyskytl jistý stařec z blízkého mlýna, který nám sdělil, že tuhle rouru on sám vlastníma rukama pomáhal před 50 lety zakopávat. I olše je ve vodě velmi trvanlivá, též borovice, vlašský ořech a jalovec.
2: V druhé knize najdeme informace o spodině.
1: Což je podloží rybníka.
2: Taky o jeho poloze a stavbě, o spádu vody a o přístrojích, které se hodí k vyměřování, dále o měření hrází, jeho zakládání a výstavbě. A autor nezapomíná ani na odměnu za práci.
0: Při stavbě rybníků nutno dodržovat náležitou poměrnost, tedy symetrii. Tuto symetrii však ti, kteří se dnes zabývají vyměřováním rybníků, chtějí zachovat v tajnosti a nemluvit o ní. Zajisté proto, aby se k ním prostí rybníkáři uchylovali pro radu jako k věštírně. Takoví lidé nám však musí odpustit, jestliže my pro všechny zveřejňujeme zásady těch, kdo stavějí rybníky podle souměrnosti. Správně je postaven jen ten rybník, kterému bylo vybráno místo přiměřené povahy, zejména s patřičně vhodnou spodinou. Pro kapří rybníky se nejlépe hodí mastná půda, spíše vlhká podložka než suchá, spíše sypká než těžká. Je známo, že se kapři živí hlinitou potravou, takže doporučujeme, aby stavitelé rybníků dobře znali místo, v němž se rybník bude budovat, aby je obhlédli ze všech stran a aby zaručeně poblíž stavby byla též pramenitá voda.
3: Dubravius dále vypočítává, kolik ryb se má do rybníka nasadit a proč si má každý dobrý hospodář založit vlastní líheň kaprů.
2: Třetí kniha popisuje tření kaprů a štik i roční dobu, kdy se tak děje, jakož i okolnosti, za jakých je nejvhodnější nasadit do rybníků štiky.
1: A máme tu čtvrtou knihu.
3: A v ní popis práce porybného. Autor si všímá, oč má pečovat z jara a oč v létě, na podzim a v zimě.
0: Má se starat o vše, co patří k vodě a k rybám. Má především dbát, aby příval neprotrhl hráz, aby voda nehnila a nevytvářela usazeniny a aby dlouho nestála. Porybný má obcházet rybníky a starat se též o jejich obnovování, dbát, aby ptáci, dobytek ani lidé nepůsobili na rybnících škodu. Největšími škůdci rybníků i ryb se mohou stát prasata, krávy, koně a též menší domácí zvířata. Z jara má porybný upravit hráze rybníků, ucpat místa, která jsou děravá, a řádně hráz pročistit. Má chodit kolem rybníků ve dne i v noci, zejména když se blíží deštivé jaro, je třeba otevřít dokonale stavidla. V létě potřebují kapři klid a pokoj, neboť rostou a sílí. Připomínáme výrok Plíniův, že ryby se radují a živí z mírných dešťů. Na podzim se porybný stará o přípravu lovu divokých kachen a hus slétajících se k rybníkům. Před začátkem zimy se vypustí trochu voda, aby vyschly okraje a přečkali sníh a mrazy. V zimě pak si musí porybný všímat ledu, aby svou mohutností a tvrdostí nezadusil ryby, neboť ty často pod ledem ztrácejí možnost volného dýchání. Někdy je důležité, aby byla do rybníků přenesena nová voda, která by vytlačila starou, neboť ochablí kapři často zbytečně umírají.
2: Pátá kniha je závěrečná.
3: Autor ji věnoval výlovu rybníka a nářadí, které je k tomu zapotřebí. Všímá si lovu štik a kaprů, vykládá, jak a kde se mají zakládat sádky a proč mají být blízko rybníku.
2: Zajisté důležité jsou rady, jak lovit tučné a jak hubenější kapry. Uvažuje taky, jestli je správné lovit ryby, když voda zamrzne.
1: On byl vlastně Jan Dubravius, původně Jan Skála z Doubravky, takový biskup rybníkář.
2: Ale také biskup básník.
3: A biskup právník.
2: A ještě diplomat.
3: Jakož i historik, který sepsal
0: 33 knihy historie království českého.
2: Také to však byl politik.
3: A to politik tolerantní, který si dopisoval s pražskou konzistoří pod obojí, i když sám byl katolík.
2: A když povstání českých stavů proti Ferdinandovi dopadlo špatně, tak to byl on, kdo se přimlouval za odbojné stavy i za uvězněné české bratry a za jejich biskupa Jana Augustu.
3: A proslul i jako ekonom, který zaváděl hospodářské novoty zejména v rybníkářství.
2: Byl oblíbený u všech mocných, se kterými se setkal a které svou osobností okouzlil. Od králů Vladislava, Matyáše, Ludvíka, Zikmunda, Karla V. i Ferdinanda přes biskupa Turza až k pánům z Boskovic nebo Ludanic.
3: 9. září 1553 byl v Kroměříži raněn mrtvicí a téhož dne milosrdně zemřel.
2: Jeho 67letý život byl na svém konci.
1: O takovém životě lze říct to, co jsme předeslali už na začátku, že byl utěšený.

0: války českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Divadelní, filmový a televizní herec a také vyhledávaný dabér, to všechno je Oldřich Vlach, který slaví v těchto dnech 85. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší a následující pořad vysíláme právě při této příležitosti.
2: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Jan Rosák. Dnešním hostem našeho tandemu je herec, který má za sebou obrovskou řadu dramatických, divadelních i filmových postav. Ovšem, jak to tak bývá, jedna jediná filmová postava dokázala to, že když se objeví na plátně, v tu pravou chvíli zboří kino. Téměř doslova. Vzpomínám si, jak jeho rostlinář Kunc z filmu Vesničko má středisko a když mu vzpláli sirky v kapse, se obávali, jestli to nebude mít vliv na funkci toho rostlináře, tak divákům nadělil záchvaty smíchu. Vítám toho, který to všechno způsobil, herce, dabéra Oldřicha Vlacha. Dobrý den. Určitě vám tuhle tu roli velice často vaši diváci připomínají a možná, že si na ní také zapomínáme, ale abychom nezapomněli ani na ty ostatní, tak začneme pro jistotu určitě dětstvím a to hned po písnice.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak když jsme se teď připravovali na to, že si budeme s Oldřichem Vlachem povídat o jeho dětství, tak říkal, já se rád vytahuji, že jsem z chudých poměrů a kam jsem to dotáhl. Fakt jste z chudých poměrů?
2: Ano, jsem. No, můj otec dělník ve Škodovce, dlouholetej, teď už teda je dlouho v penzi. A takže skutečně pocházím z venkovských chudých poměrů.
1: Dokonce přímo až skoro

0: Tam jsem začal chodit do školy, tam jsem začal ochotničit a tam mě řekli, že je škola na herce a že bych to měl zkusit, tak jsem došel zkusit do Prahy tam odsaď.
1: A to vy jste chtěl takhle jako už kluk jako herce být?
0: Ano,
1: vážně?
0: Ano.
1: Byl jste ve třídě takový ten třídní bavič, jak se říká, třídní kašpárek?
0: Ne, to jsem moc nebyl, ale spíš tak jako, že jsem předčítal, recitoval takový jako seriózní. Že spíš jako do vážna, ne do legrácek. Ale voloviny jsem taky vymýšlel samozřejmě.
1: Měl jste nějakého spolužáka, na kterého si do dneška třeba vzpomínáte, který vás třeba inspiroval k takovým volovinám?
0: No, to bylo. Potom jsem šel na 11letku tenkrát, že jo, byla 11letka, to vy možná ani nepamatuju.
1: Je, samozřejmě.
0: A to bylo ve Stot, okresní město naše, a tam jsem se potkal s kamarádem Maxem Wittmanem, který teď dělá v rádiu v Brně.
1: Ano.
0: No.
1: Muzikant.
0: Tak, ano, muzikant. A dokonce jsme splodili spolu Melodram a teď jsem dostal od něj CDčko, přetočil takovou původní desku, na kterou jsme mi to namluvili a nahráli, Balada o očích topičových, a když jsem si to pustil, tak jsem se velmi pobavil.
1: No a nedá se to někde sehnat, někde vydat?
0: To byste museli říct Maxovi, já to mám doma, jako samozřejmě. Ne, je to naivní a procítěný, když jsou druzy a tak říkám prostě úžasný.
1: To je prostě dovážná, jako?
0: Dovážná, no samozřejmě, žádná legrace.
1: Ne.
0: A Max k tomu napsal muziku a doprovází to a my jsme do toho vrazili peníze, jeli jsme do Plzně do nahrávacího studia a to byly takový jednoduchý desky, jednostranný. A takže to tenkrát na naše poměry to bylo dost drahý. A
1: vy to máte na desce přímo?
0: No, a Maxa mi to teď stočil po těch letech k 65. a poslal mi to k Vánocům na CDčku.
1: No to muselo být teda účastný. Nostalgie těžká. Těžká nostalgie.
0: Občas jsem se taky kuckal smíchy. No.
1: A kdo vás nasměroval na to jít na Damu?
0: To já bych, to nemůžu říct, jakože prostě jsem tak začal už ve druhé třídě nebo kdy nějaký etídy dělat a školní představení.
1: Potom, když jste se dověděl, že se tím člověk taky může živit, že existuje škola pro herce, tak to vás asi někdo inspiroval a řekl, hele, jdi tam, člověče, ty na to máš? Ne?
0: No, to byl ochotník velice takovej cílevědomý a vážený pan Kubálek. A ten mě tam jako nasměroval. Jenomže ty zkoušky, když jsem přijel, že jo, do Prahy, no tak to naivní chlapec a to jsem neměl ty práskačky pod nosem, buclatej a přijel jsem a doslova jsem měl od maminky ranec buchet, po bráchovi šaty černý.
1: Jejle, tyhle venkovaní tam mají hrozně rádi.
0: No a teď tam byli všichni takový ty Pavlína Filipovská, jo, tyhle dělali zkoušky a každý byl někým připravený. Já vůbec nic takového nevěděl, takže jsem přišel a pan profesor Jiraška říkal, no tak toho Radůze, tak jsem měl Radůze upoutaný na skále a teď s veškerou naivitou jsem to předved s dojetím, se vším všudy a když jsem skončil a čekal jsem teda, že oni padnou před tím talentem na zadek, tak všichni měli ohnutý záda, zavazovali si tkaničky a prostě se takhle mlátili a pan profesor Jiraška říkal, tak příště, no. Tak jsem tak dělal až potom dýl.
1: Jo, ono se to nepovedlo, takže příště.
0: No to nešlo vůbec. Ty představy byly prostě neuvěřitelně naivní.

0: Tandem glosuje.
1: Když našim hostům navrhnu, že by si mohli tady něco oglosovat, okomentovat, tak se někteří vyděsí, někteří zajásají a jedním z těch, kteří zajásali, opravdu můj dnešní host Oldřich Vlach. Ale to, co jste, pane Vlachu, teda se rozhodl, že si vezmete na paškál, protože vám to leží na duši a není vám to lhostejné, tak to tady ještě nikdo teda... Takové třaskavé téma tady nikdo neměl, doslova teda. To se mi fakt ale líbí, protože já si o tom myslím asi pravděpodobně, já ještě teda přesně nevím, co vy, ale pravděpodobně něco podobného. Téma uvozovky dole, ohňostroje uvozovky nahoře, no to je věc teda.
2: No to mě skutečně velice rozčiluje, protože zaprvé si myslím, že jsou to vyházený peníze, vypšoukaný nahoru, že by se mohly dávat na účelnější věci, ale jako pádnej důvod mám ten, že jezdíme se ženou pravidelně do Třeboně. Bydlíme v Auroře v posledním patře.
1: Ano, ano, ano.
2: A tam při nějakých oslavách v Třeboni si taky udělali ohňostroj, myslím, že Krečínovi, nějaký kulatiny. A pustili to asi v 11 hodin v noci, samozřejmě, aby to bylo vidět. Že? A co dělali ptáci, my jsme že bydleli nad tím parkem tam,
1: ano.
2: Takže ty lítali jak střeštěný do rána, prostě zmatený, něco hroznýho. Pak když spustějí tady ohňostroje v Praze, tak vím, co vyvádí můj pes, nebo všichni psi, který jsme měli před tímhletím naším labradorem. Prostě považuju to, strašně mě to rozčiluje a považuju to za marnotratnost naprosto.
1: Vy byste si teď velice notoval s mojí manželkou, která ohňostroje bytostně nesnáší. Já mám takový jako trošičku jako chladnější vztah, ale že bych je jaksi musel mít, to taky v žádném případě ne. Ale máte 100% pravdu, že to vyplaší opravdu tu přírodu, protože ty psy konkrétně, dokonce nejenom v Praze, ale i na venkově, my jsme jednou takhle po novém roce jsme se procházeli s našimi dvěma psy, které máme a kteří jsou vždycky schováni, když jsou ohňostroje a že na venkově to není takové bujaré jako tady. Tak jsme se procházeli lesem a našli jsme tam utrženýho chudáka, pejska, kterýho jsme potom týden jaksi nabízeli tomu, komu patří, než se našel ten pravý majitel, protože ten pejsek se úplně zbláznil a utekl.
2: No pro ně to je něco strašného, že jo, takový rachot a teď to pšouká ve vzduchu. Nevím, co oni si o tom musí myslet, ty psi.
1: No asi to nejhorší, asi no. Chudáci. Ale já mám teď pro vás takovou zajímavou alternativu. Jednou jsem uváděl nějaký takový pořad na Žofíně a tam se rozhodla ta firma, pro kterou jsem to dělal, udělat naprosto neobvyklou záležitost. Nic, žádný ohňostroj s pšoukáním a rachocením a tak. To byl, jak by se to dalo říct, vodostroj. Takové ty hasičské čluny, které na Vltavě jsou, a nevím, jestli o nich vůbec víte, jestli o nich veřejnost ví.
2: Policajti mají taky.
1: To jsou policejní hasičské čluny, tak s těmi obrovskými stříkačkami stříkali do výše úžasné proudy vody, které se prolínaly a do nich světlem se promítaly různé takové obrazce a to bylo mnohem hezčí, protože to bylo bez rachotu.
2: To bych bral.
1: Že jo?
2: Ano, ano.
1: Ptáci byli v klidu, pejskové byli v klidu a já taky byl v klidu.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a dnes je hostem, velice milým hostem, Oldřich Vlach, herec, který to na Damu zkoušel několikrát. Tak když se to poprvé nepovedlo, jak jste před chvíličkou řekl, tak vy jste se nechal odradit a zkusil
2: jste to
1: hned příští rok nebo...
2: Ne, v zoufalství jsem vletěl na nástavbu průmyslovku stavební v Plzni, kterou jsem prolez s odřenýma ušima. Prostě ještě se mi do dneška o tom zdá, když bych měl spočítat nějaký beton a krakorce, ano, prostě něco
1: přišel. To k ničemu, jako
2: není to k ničemu, no, ne, ale prostě tam bych škodil, když u toho divadla nejmíň škodím. Jako to. No a během toho studia, teda té průmyslovky, tak jsem chodil statovat do plzeňského divadla, pak jsem musel na vojnu na 2 roky a jako podporučík základní služby jsem dělal přijímačky po druhý a to už jsem byl dost drzej. A dělal jsem kace opilýho ze Švejka samozřejmě, jo, jak je opilej tamto kázání vězňům a okopíroval jsem pana Kopeckýho, pač toho jsem strašně obdivoval a začal jsem tím, že jsem přišel opilej, típnul jsem cigaretu o katedru, nebo to o ten pultík a cvrknul jsem to do komise a tam poklimbával pan profesor Nedbal a tomu to pouklo opleš a tak se probral a říkal, toho beru.
1: Tak jednoduchý to asi nebylo.
2: Já vím, ať už to mám jako povídku. Ale
1: jasně, ale zhruba, je to hezký, jo, no. Hezký se to poslouchá. Ale tak jestliže ten první pokus s tím naivním Radůzem, no. Tak jestliže se tam jaksi prohýbali smíchy, tak teď by bylo zase smutný, kdyby plakali.
2: No,
1: že?
2: No bylo hezký, když mě pan profesor Sklenička říkal, tak zkuste toho to, soudru podporučíku toho kace. Tak já jsem v uniformě.
1: Soudru a kace.
2: No, tak jsem dělal.
1: Jo, vy v uniformě?
2: V uniformě, no, podporučí.
1: Je,
2: já jsem to dotáhl být. Takhle daleko, na vojně.
1: No jo, no, ale v uniformě dělat zkoušky, no, a kace ještě
2: možná, že by to bylo trestný.
1: To možná jo, to je pravda, dneska by to zakázali možná. Ale ten Miloš Kopecký mě zaujal, že to byl váš vzor, dá se říct?
2: No, hodně, mě byl sympatický a milej. A dokonce pak v angažmá na Zábradlí jsem se s ním setkal dost důvěrně, protože on tam hostoval v jedné komedii v Kunderově. Jo, to jsem mu řekl, že jako obdivoval, byl tak jako, no, že to je samozřejmě, že ho všichni mají obdivovat. Měl obrovský smysl pro humor. No, takže jsme se docela takhle zblížili, byli jsme spolu v šatně a mám na něj moc hezký vzpomínky.
1: Jak to potom pokračovalo? Když jste skončil Damu, tak jste dostal okamžitě nějaký pěkný angažmá?
2: Dostal jsem, měl jsem, jak všichni říkají, že měli velký štěstí, no, tak já taky měl velký štěstí, protože přišel pan Grossman za Nedbal a říkal, já bych potřeboval nějaký 3 kluky a protože pan profesor Nedba mě měl rád a ještě Jirku Klema a Jirku Paďoura, to je teď biskup v Budějovicích, tak ten se mnou dělal Damu, no tak nás doporučil a tím já jsem zasek drápek na Zábradlí a dostal jsem hned angažmá.
1: Vy jste tam byl v té slavné grossmanovské době, kdy se hrál třeba Otec Ubu.
2: No, v Králi Ubu, tam jsme začali.
1: No. To byla asi krásná doba, že?
2: Byla to krásná doba, taková jako nevázaná, jako bylo to bez vojny.
1: Kolik vám to tehdy bylo?
2: Když jsem přišel z vojny, asi 24, takhle nějak, 23, když jsem tam začal. Myslím, že to bylo ve 3. ročníku, když jsme tam začali zkoušet. A pak jsme, že jo, s nima sjezdili celou Evropu, byla před náma Amerika, jsme měli jet do toho a přišli bratři a všechno spadlo dolů a bylo to.
1: Místo Ameriky, tvrdý Rusko.
2: Pryč a začaly jiný poměry. No.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Budeme se probírat naším archivem Degrace Českého rozhlasu, ze kterého jste si i vy mohl, pane Vlachu, velice exkluzivně vybírat. A řekl jste jméno okamžitě, Jan Pivec.
2: Ano.
1: Jan Pivec vás jaksi inspiruje čím? Že to byl váš vzor, nebo jste měl rád jako herec?
2: Vzor bych těžko řekl, ale prostě jako herecky bych řekl, že bych se docela jako dotahoval na jeho výšiny, jo? Že to je... Prostě a já jsem, nikdy jsem se s ním nesetkal, ani při natáčení, což mě velice mrzí, ale vlastnil jsem desku jeho vzpomínek a ta byla tak úžasná, že nevím, jestli vy to tady někde vyšťouráte v archivu, že no my tady, by si to docela přáli.
1: My tady máme taky nějaké vzpomínky, ale když dovolíte, já jsem si to dovolil trošičku prokombinovat, protože vy jste se ve svém angažmá v divadle na Zábradlí setkal taky s Jirkou Krampolem.
2: Ano.
1: Já vím, že jste byli kolegové, že kolegové si dělají všelijaké neschvály a tak. O tom si nebudeme teď povídat, protože některé ty věci jsou možná ještě žalovatelné.
2: Ano, Jirka by mě mohl žalovat.
1: Po těch letech. Ale Jirka Krampol měl Jana Pivce a má ho velice rád.
2: Tak to taky je úžasný.
1: A moc hezky o něm vypráví.
2: No tak.
1: Souhlasíte?
2: Souhlasím. A děkuju.
3: A pak byla strašná sranda s tím panem Pivcem, kdy my jsme tenhle, když jsme to teda jako v tom studiu natočili, tak se dělali dotáčky do té televize a to se jelo asi, no jeli jsme do Poděbrad a tam nás ubytovali v hotelu Bílá růže. A pan Pivec ze zásady nikdy, nikde, i když třeba byly ty exteriéry daleko, tak jezdil vždycky v noci domů, protože nikde neusnul. A tohle to skončilo dost pozdě, tak přišel ten producent a povídá, mistře, prosím vás, vybrali jsme vám krásný pokoj, kdybyste tady byl přes noc, že než vás odvezem domů, než se odlíčíte ráno, zase vás přivezeme, to byste byl hrozně unavený. Ten Pivec povídá, no... Uvidíme. Tak ho přivedli, vybrali nejlepší pokojík. Ten Pivec chodil po té místnosti asi půl hodiny. Teď se ten ho poslouchal, ten produkční, teď se ozývalo z toho pokoje. Ježiš, to bude noc. To bude noc. Bílá růže. Je to tu nějaký šébich. Ta už hodně dlouho nekvetla. Teď si sed na tu peles takhle... A ta drátěnka, ta by mohla vyprávět příběhy. A najednou viděl, takhle přímo naproti té posteli, byl na zdi obrázek reprodukce Noční hlídka od Rembrandta, takový ten známý obraz, ten chlap v té helmě, takhle ten voják. Ten Pivec na to koukal, pá. Ten chlap na mě čumí. Dejte to pryč. Přiběh ten produkční, vzali obraz. Onem dali tam jiný obraz větší. Tam bylo akvárium. Pá, ježiš, to mě chcete naučit na starý kolena plavat? Ježiš, dejte to pryč. Tak to odnesli a dali tam kytky. Pá, ježiš, puget, to už mě pochováváte, ne? To už bude fúnus. Ne, nic, domů. Tak sehnali auto, Pivec odjel. Ráno se vrátil, všichni, tak co mistře, jaká byla noc? Ježiši mládenci, to byla noc. Představte si, asi kolem třetí, když už jsem začal zabírat najednou nějaký škrábání, pes Bobík, povídám to, víš, jo, Bobíčku, jdeme do parku, budeme dělat čurinky, murinky, kakinky, makinky, už běžím. Přijdem do parku, Bobík se proběh seci, byl v nejlepším a najednou cítím, jak mě někdo funí za uchem. Otočím se, tam takovej vošklivej chlap v šedivý uniformě povídá, pane, dostanu 100 korun. Já povídám, jo, no to máte dobrý, a od koho pak? On povídá, od vás. Jo, a za co pak? Váš králík znečistil veřejný park. To řekl o mým Bobíkovi, já povídám, vy špatně střižená uniformo. Za těch 1000 korun, co za Bobíka platím, by vás mohl pokadit od hlavy k patě.

0: Desátá na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

vaši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak bavili jste se určitě stejně dobře jako my dva tady, ano, s Oldřichem Vlachem, když jsme poslouchali Jirku Krampola. An velice hezky vzpomíná na Jana Pivce v pěkné rozhlasové nahrávce. Když už tak o tom rozhlasu mluvím, tak myslím si, že rozhlas je ve vaší kariéře herce taky důležitou kapitolou, vidíte, pane Vlachu?
2: No, dost jsem toho nadělal zpočátku s Karlem Weinlichem, to jsem byl skoro v každý jeho pohádce, pak to tak jako vyšumělo a kdykoliv mě potká, tak říká, no ty už děláš na obrázky, tak na mě kašleš, což není pravda samozřejmě. Pak jsem dělal s panem Horčičkou, s Ivanem Holečkem a teďko s Jardou Kodešem často dělám, s Gromovem a tak. No, je to milá práce.
1: Vy máte velice charakteristický, velice příjemný hlas, který zůstane samozřejmě v paměti. Jste využíván taky velice často pro různé komentáře k takovým jaksi filmům a tak. Tam se zase člověk musí trošičku stylizovat do takové té vážnější polohy. To vám určitě ale působí problémy, že ne? Děláte taky rád tyhle dokumenty?
2: Dělám to rád, ale že bych to jako nějak moc uměl, to si myslím, že ne, že bych to, jako třeba když slyším vás nebo Jirku Plachýho a to, tak to prostě to už jsou, to je na jiný úrovni.
1: To jste, myslím, zbytečně skromný.
2: Ne, nejsem skromný, já myslím, že do toho dávám jako moc citu, jako moc prožitku. To má být tak jako nad věcí a to já moc neumím.
1: A vy jste jako herec, jste pocitový herec? Nebo...
2: Spíš bych řekl, že jo, jako intelektuál, teda žádný, to slyšíte, to žádný nejsem, že jo. Ale spíš myslím, že to je pudový herectví. Proto taky možná obdiv panu Pivcovi, pač o tom si říkal, že puďák. Jako, jo,
1: puďák,
2: že,
1: jo.
2: No. Možná, že to je zjednodušení. Nikdy
1: to
2: jsem
1: asi,
2: ho nepotkal.
1: Asi jo, jak ale, kdy asi no. Taky určitě. Když jsem tady v úvodu už zmínil tu vaši velice důležitou roli toho rostlináře Kunce, považujete to taky za jaksi jednu ze svých hodně důležitých rolí nebo jenom jednu z řady?
2: No, vzpomínám na to, jako, že to byla moc krásná práce, jakože... A když teď to, protože to pořád dávají zpátky a zpátky, a když to vidím, tak je mi smutno vždycky, co lidi umře, jako jo, že už těch přežívajících je nás pár z toho, to je neuvěřitelné.
1: To je vlastně pravda.
2: To je hrozný.
1: To máte rej.
2: No, Petr Čepek, že jo.
1: Ale s režisérem Menclem jste se teď potkal na další velice zajímavé práci. Dokonce před necelým týdnem byla premiéra, kterou jste si hodně užil, že ve Slovanském domě, protože jste si pěkně zaběhal tam taky. Obsluhoval jsem Anglického krále. Tak povídejte.
2: No, Jirka je kamarád a v podstatě si ty kamarády tam trošku bere jako maskoty, že jo. Na ty sola tak si vzal Bulhara a Němku. A pak má teda jako partu příznivců z těch bijáků, z Postřižin, Frantu Řeháka, mě, že jo, Rudu Hrušínskýho. Takže my jsme se takhle jako tam ochomejtli v tom, ne ve velkých rolích.
1: Vy jste ale opravdu hrozně skromný.
2: Nejsem
1: skromný. Já si myslím,
2: skromný.
1: Že by si vás ale těžko vzal Jiří Menzl jenom proto, že jste
2: ale
1: kamarádi.
2: Tak samozřejmě, že to je, že taky ví, že ho nesklamu, jakože, že něco tam vytvořím.
1: A když se ten film viděl jaksi komplexně, co tomu říkáte?
2: Jo, líbil se mi a myslím, že to nemá takovou krutost jako román, jako jo, samotnej, ten od Hrabala. Ten je daleko tvrdší, kdežto Jirka pro tohle ten vždycky tomu ty rohy tak jako zakulatí. Takže je to takový docela, není to veselý biják, ale je to laskavý, což je Jirkův teda veliký přínos, že všechny ty bijáky vždycky jsou ohromně laskavý, že vás pohladěj. A tady z toho, jako abych takto řekl jednou větou, když jsem z toho odcházel, tak jsem měl takovej smutný úsměv na tváři. Jo, že to není žádná řachačka a žádná to, ale prostě občas vyprsknete a v tu ránu jako byste se trošku zastyděli, jako, jo, že to je nepatřičný. Takže no, tak takový jako smutný úsměv.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Oldřich Vlach, můj dnešní host v tandemu, má za sebou opravdu velice bohatou filmografii. A myslím si, že když se tak ohlídnete, pane Vlachu, ještě samozřejmě dlouho se nemusíte ohlížet nějak jaksi dlouze, protože furt směřujete dopředu, ale nemáte se vůbec za co stydět. Naopak je tam opravdu pár krásných věciček. Dokonce jste byl i odměněn. Já mám takový pocit, jste dostal cenu Literárního fondu za Hamleta, že?
2: No, ano, to jsem dostal.
1: Kterého jste hrál? V 78. roce kde?
2: 76, myslím, že byla premiéra. Na Zábradlí.
1: Na Zábradlí. Ano.
2: Já jsem na Zábradlí nastoupil oficiálně v 66. a v 90. jsem dostal nabídku z Vinohrad, takže jsem přešel tak jako...
1: Takže teď jste na Vinohradech.
2: Na Vinohradech, ano.
1: No, tak to jsou ty věci, na které určitě hodně rád vzpomínáte, no ale pak jsou věci, na které vzpomínáte méně rád, a to jsou ty krušné chvíle. Občas si o nich tady v našem tandemu vyprávíme, tak dneska je řada na vás.
2: No, před 9 lety jsem skutečně si, myslím, došláp až na dno. Že začal jsem postonávat z bolestna za krkem mírný teploty, no myslel jsem si, i mi to ze začátku potvrdili, že to je ústřel, tak mě léčili, po týdnu jsem najednou přestal chodit, ochrnul, veliký zděšení ve špitále, ta diagnoza nebyla úplně přesná, takže myslím, že mě jako neléčili úplně jako nahoru, ale že to bylo tak spíš dolů. No a až pak zjistili, prostě vyhnali mě na CTčko, zjistili, že mám nádor na krční páteři. Tak hubky šupky do vojenské nemocnice, kde to jako údajně umějí operovat, tam mě otevřeli a viděli to dost beznadějně. Takže tak jako jsem
1: vyčetl těch... Sdělili?
2: Ne, samozřejmě, ale to vidíte tak jako... A já jsem bezprostředně po sobě prodělal těch operací víc, takže myslím, že ta anestezie, že nebyla úplně tak hluboká, jako já už to myslím, že mám tak trošku zpracovaný jako povídku, ale že asi někdo nade mnou ten ortel pod dojmem toho, že jsem v bezvědomí, že to asi pronesli, protože jsem jako si vzal do palice, že půl roku. No a pak postupně zjišťovali, že to není zhoubná záležitost a začali mě léčit antibiotiky, abych mluvil tak krásně jako vy. A až mě vyléčili, tak jsem šel na definitivní operaci, kde mě dali štěp tady z pánve, vyhodili ty shnilý obratle a dali mi tam ještě titanovou sponu a začal jsem jak nemluvně učit se chodit, jíst, no prostě všechno od začátku. Pak jsem absolvoval kladruby, které mě hodně pomohly. No a byl jsem hodně pilnej, to je pravda, jako viděl jsem teda cíl před sebou, že to divadlo zase, jako že bych chtěl hrát, aspoň někde stát v portále a držet piklahoubnu, nebo jak se to jmenuje. A to mě vozili přes náměstí Míru a schromlí ho, tak jsem z té sanitky viděl rozsvícený divadlo, tak mi takhle tekly slzy. Říkal jsem si, kdybych tak jednou aspoň mohl tam stát. No a povedlo se, že prostě ta touha byla tak silná, že jsem v kladrubech makal jak barevnej a prostě jsem se dal takhle do pořádku.
1: Tak nejenom, že tam takhle stojíte a držíte, jak říkáte, pickle haugnu, ale chodíte po...
2: Chodím,
1: po divadle. To je dobře.
2: Úžasný.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Oldřich Vlach je hostem dnešního tandemu a povídáme si velice hezky, velice příjemné věci. Jsme se dověděli dokonce i některé dramatické věci, které měly happy end, takový ten šťastný konec a musíme to zaklepat, to je dobře. Na divadlo jste se vrátil a hrajete v plné síle. Tak na co nás teď pozvete? Co vás čeká? Co je před vámi?
2: Přede mnou je příští týden, bychom měli začít zkoušet s Karlem Křížem Bláznivá ze Shylock. A pak hned na to navazuje Jarda Brabec s Dyrenmatem Herkules a Augeášův chlív, kde mě Jarda zlomil, že bych chtěl, abych hrál nějakou podstatnější roli, protože já se tomu trošku vyhejbám. Zaprvé jsem línej a fyzicky taky moc nevydržím. Jo, skutečně jako jo. Takže se těm větším rolím vyhejbám. No, ale Jarda mě zlomil, tak jsem zvědav, jaká to bude spolupráce.
1: Tak to bude na divadle.
2: To bude na divadle. No a na divadle si můžu, tak máme hit samozřejmě. Donáha na to je prostě strašně vyprodáno. Takže
1: si vyřádíte se tam.
2: Tam taky se vyřádím, sundávám si kalhoty. V tomhle věku tak si stahuju kalhoty a předstírám striptease. Jako, takže to je velmi komické.
1: No a co vás čeká ve filmu, v televizi?
2: Začala se točit další řada z Divočelí země.
1: Říkali, ano.
2: A teď přes víkend mám točit se Zdeňkem Zelenkou povídku, jsou takzvaný, jak bývali bakaláři, tak se to jmenuje, myslím, trapasy. Takže teď přes víkend a jinak taková trvalejší práce je v té Divočelí zemi s Jinkem Bočanem.
1: Co dubbing?
2: Dubbing, to vždycky se to tak jako přelejvá. Není to moje jako doména, ale občas někdo zavolá, tak jdu a když mám čas, tak si zadabuju.
1: Slyšte, jak to tak povídáte? Vy máte někdy čas třeba si vydechnout a flákat se týden?
2: Ne, musím si udělat čas, jako bych nevydržel. A hlavně si musím udělat čas pro svýho miláčka Cyrila Labradora.
1: Vy máte Labradora, no, to je nádherný pejsek. Černýho Labradora. Taky jsme měli černýho Labradora. Tak vím, co to je za radost.
2: No, to je
1: tak přeju vám hodně radosti s vaším Cyrilem. S vašimi diváky. To jsme si ani nepopovídali o vaší rodině. No. Vidíte to. Tak třeba příště.
2: Dobře, no. Já vám mnohokrát děkuju a omlouvám se, že jsem nemluvil tak krásně jako vy, pač to je obdivuhodné.
1: Vy jste mluvil nádherně a hlavně zajímavě a to je mnohem důležitější.
2: A neříkáte nejhezčí. To je nádher.
1: Díky.
2: Tak děkuju.
1: To byl dnes Oldřich Vlach na tandemu. Moc vám děkuju a přeju všecko dobré v tomto roce, který právě vlastně začíná.
2: Děkuji a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Každé místo na zemi má svoji historii. Ale ne každá obec se může pochlubit historií tak bohatou, kterou vytváří mnoho vyprávění, příběhů, vzpomínek a písemností jako hory Matky Boží. Tam nebe snoubí se s drahým kovem, slunce je vidět nad Svatoborem. Ostružná obtéká hřbet pod hůří, tady jsou ty hory Matky Boží. Tu dávnou historii horníci vytvořili, Ludvík Jagiellonský jim svobodu udělil.

Každé místo na zemi má svoji historii. Ale ne každá obec se může pochlubit historií tak bohatou, kterou vytváří mnoho vyprávění, příběhů, vzpomínek a písemností jako hory Matky Boží. Horáci zvedají hlavu vzhůru, na zdraví připíjí zdar a sílu. V lidských srdcích nikdy neumírá naděje, láska a pravá víra. Tak buď oslaveno místo, co Maria střeží, Královské horní město, hory Matky Boží.

0: Tam na horách Matky Boží, nedaleko Sušice. Tam všechno se v dobré mění. Tam Šumava klaní se.
1: Psal se 15. říjen roku 1944, když se na horách Matky Boží na Šumavě narodil vynikající hudebník a skladatel

Pak ve filmovém symfonickém orchestru, tanečním orchestru Československého rozhlasu, v souboru Plameny, doprovodné skupině Josefa Laufra a dalších. A protože Antonín Bulka má blízký vztah k malebné vesničce Křištín u Klatov, pustme si jeho píseň o křištínské hospodě, text napsal opět František Kratochvíl.

Křištínská hospoda je už bohužel minulostí, tak se s Antonínem Bulkou vydejme do Klatov, tam je hospod dost. Rád vzpomíná na svou vojenskou základní službu, kdy působil v divizní hudbě Klatovy jako solo trumpetista. Později společně s textařkou Hildou Krpejšovou napsal Klatovský valčík, s pošumavskou lesankou nám ji zaspívá Jiří Langmajer.

Hudební skladatel Antonín Bulka, jemuž je dnešní pořad muziky věnován, sebral a upravil 162 lidových písní z oblasti Šumavy a Pošumaví, v nichž navazuje na tradice šumavských muzikantů. V autorské rozhlasové soutěži 7 mikrofonů získal 2. místo jako autor a 1. místo jako aranžér. V roce 2004 obdržel zlatou notu za přínos české dechovce od vydavatelství Karla Wagnera Multisonic. A protože dlouhá léta vyučoval na základní umělecké škole ve Stříbře a zároveň zde vedl dětský dechový soubor Zlatíčka ze Stříbra, poslechněme si jeho stříbrskou polku opět s textem Františka Kratochvíla, dlouholetého ředitele této školy. S chodovarkou ji zpívají Barbora Číšková a Jan Šimůnek.

0: I tuto píseň o bolevecké hospůdce napsal Antonín Bulka, text je opět dílem Františka Kratochvíla, zpívali Jana Puterová a Vratislava Belek, hrála nám Plzeňská dvanáctka. Antonín Bulka nastoupil v roce 1974 do Českého rozhlasu Plzeň na místo hudebního režiséra a této profesi se zde věnuje dodnes. V Plzeňském rozhlase také dirigoval studiovou dechovku Plzeňačku a plzeňský Big Band. Za svůj velký skladatelsko-aranžerský úspěch považuje objednávku k napsání vokálně-instrumentální skladby ke 150. výročí samostatného Lucemburska pod názvem Lucemburská píseň. A my se pro dnešek s trumpetistou, hudebním režisérem, skladatelem, aranžérem, upravovatelem lidových písní a učitelem Antonínem Bulkou rozloučíme jeho oblíbenou rozhlasovou polkou s textem Františka Kratochvíla, s plzeňskou dvanáctkou ji naspívali Jana Puterová a Jiří Langmajer a instrumentální polkou s názvem 8 taktů stačí. Loučí se Jaroslav Kopejtko, ať se vám rádio vašeho kraje dobře poslouchá všude tam, kde právě jste, třeba v Křištině, Klatovech, ve Stříbře nebo na horách Matky Boží. Naslyšenou.
1: Haló, pane dirigente, režisére, producente, už jsme všichni připraveni, dostatečně naladěni. Každý z nás je na svém místě. Raz, dva, tři a jedem jistě. Nahráváme, vysíláme, čerstvé zprávy pro vás máme. Na znamení mistra zvuku dostaneme se k vám k uchu.

Haló, pane redaktore, víme, že jste v jednom kole. Telefony vyzvánějí, posluchači nám volají. Mikrofony nedočkavě čekají, až dojde na ně. Nahráváme, vysíláme, čerstvé zprávy pro vás máme. Celé dny každému hraje rádio vašeho kraje.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Až jednou přišel den, kdy přátelství obou chlapců s Rikitarem dostalo jinou tvářnost a stalo se ještě pevnějším a zajímavějším. Chýlil se již k večeru a všichni tři seděli na trávníku na hradební zdi a dívali se nahoru po řece na daleké kopce a skály. Byl právě takový krásný soumrak jako tehdy, kdy k ním do staré čtvrti přišel Rikitan poprvé. Červánky zaplavily krajinu, nebe hořelo nachem. Vše bylo plné červených stínů, střechy domů, ulice i tráva v hradebním valu. A hochům se zase leskly oči touhou rozběhnout se tam do červeného kraje, do kopců v růžové mlze a zažít tam něco velikého, krásného, co ještě nikdo nezažil.
1: Ano, chtěl jsem něco takového zažít a můžu říct, že se mi to částečně i dařilo.
2: Jistě poznáváte úryvek z knihy Hoši od Bobří řeky i jejího autora Jaroslava Foglara. Ten má ve svých 85 letech stále živé ohýnky v očích. Má v nich vepsanou touhu svého mládí zažít něco krásného a velikého.
1: Já jsem byl takový víceméně jako romanticky založený chlapec. Já už jsem začal si psát deník od roku 1916, když mi bylo 9 roků. Tady ten deník mám, to je kniha, kterou jsem psal celý léta a píšu si deník do dneska a všechny ty touhy i to růžový nebe a ty západy slunce, v tom žiju do dneska. Střádám si pohledy od lidí, kteří mi píšou a když tam na tom pohledu je třeba červený nebe, tak ten pohled nezahodím, ten si schovám. Mám celý škatule pohledů s takovýmhle romantickým nádechem. To je můj život.
2: Jaké jsou ty vaše první zápisky z toho roku 1916, z toho vašeho mládí?
1: Jestli tam to budu vidět, protože špatně vidím a mám špatný brýle, ale přečtu to, co jsem dostal k Vánocům od maminky. Maminka měla papírnický krám a já tady mám napsáno. Teď slavíme právě Vánoce. Dostal jsem tuto kroniku, barevné papíry, penkalum, to byla taková šroubovací tuška a lepenku. Stromeček jsme letos neměli, ale bez něj to šlo také. Byli jsme jenom s maminkou my sami. Na ten večer maminka byla v krámě, přišla z krámu, dala nám tuhle tu knihu každému, i bráchovi, i mně. A já jsem tam ještě ten večer začal dneska psát. Tady v deníku mám například zápisky ze zájezdu do Švýcara, kam jsem se dostal s českým srdcem. Byli jsme vyhublí po světové válce, to bylo roku 1920, a tak dělali takový výběry dětí mimořádně postižených tou válkou, které se v těch Švýcarech měli prostě restaurovat. Já jsem se tam dostal na statek nějakého pana Randena a já jsem tam dostal na pasení 11 krav. A to bylo poprvé, kdy jsem viděl živou krávu. A to mě bylo 13 roků už. Tam jsem zažil mnoho úžasných příběhů i s těmi lidmi. Zřejmě mě měli dosti rádi, protože když jsme se loučili, tak ty lidi brečeli. Já jsem brečel s nima samozřejmě, protože oni mě měli jako svýho. A teď po 60 letech, či po 70 letech, jsem s Čedokem, s výpravou do Švýcar a já jsem se dostal do blízkosti té vesnice a já jsem tam to vysvětlil řidiči toho autobusu i ty průvodkyni, že bych jsem rád ještě jednou tu vesnici viděl. To byla taková jenom zajíčka asi 4 kilometrů nebo 5 kilometrů a já jsem se tam dostal, ale ten statek byl zavřený, oni už tam neprovozovali to hospodářství a ta stará paní Randenová, která by sem tam byl jako chlapec, byla kvetoucí žena, snad 25 letá, tak teď byla 90 letá a my jsme se poznali a my jsme oba zase pohnutím brečeli. A tu vesnici jsem poznal a jak už jsme tam dojížděli, už jsem nám viděl, když tamhle jsme měli to napajedlo na ty krávy a tamhle byly ty švesky, tamhle

0: Titán, to jste byl vy sám?
1: No já jsem se snažil být takovým vzorným vedoucím, což se mi nikdy nedařilo, když mě ta trpělivost někdy prostě docházela, ale snažil jsem se být zhruba takovým ideálním vedoucím, jako jsem ho vymaloval, ti lépe řečeno, vypsal v té knížce. Všechno, co vlastně začalo už za dávných let, já už jako 12-letý chlapec jsem měl touhu číst nějakou knížku, ve které by jsem se dozvěděl o svých schopnostech, jestli jsem bábovka, nebo jestli jsem machr nějaký, jestli jsem odvážný, nebo jestli jsem bázlivec. A když jsem takovou žádnou knížku nikde nenašel v žádné knihovně, tak jsem si usmyslel, že takovou knížku jednou napíšu sám. A já jsem to začal psát tak asi ve 13, ve 14, což samozřejmě žádná knížka takového mladíčka nemůže vzniknout, ale už jsem měl tu ideu udělat nějakou partu, která by se scházela a která by prožívala společně různé příhody, různá dobrodružství. To se mi podařilo tak někdy v roce 1925-26, když jsem zbubnoval takovou partu prostě a taky s nima jsme jeli na první svůj skautský tábor na Horní Sázavu. A tam právě jsem zažil takové krásné příběhy a chtěl jsem být tím Rikitanem.
2: Slibme si, hoši, že budeme sobě i celému sdružení věrní, že si budeme vždy dobrými kamarády a že budeme jednat vždy jako správní, čestní chlapci. Hoši slibovali, jeden přes druhého a někteří podávali Rikitanovi pravici. Ale tomu ještě nestačilo. Uděláme si slibovací listinu, kterou všichni podepíšeme, pravil Rikitan. Vyňal z desek veliký papír a napsal na něj toto. Nás 12 podepsaných chlapců s Rikitanem v čele si utvořilo sdružení. Slibujeme si v něm věrnost, přátelství a oddanost navždy. Nebude mezi námi zrádců ani odpadlíků. Budeme stateční, vytrvalí a čestní. Svými podpisy tuto úmluvu potvrzujeme.
1: Ten význam toho kamarádství ten byl v tom, že já jsem sám toužil po takových kamarádech. Já jsem měl asi 2 nebo 3 kamarády u nás v domě. Ten jeden se jmenoval Jaroslav Pacovský. Ten byl můj nejlepší kamarád, ten byl asi o 2 roky mladší než já. A když se pak museli stěhovat se svou rodinou někam do Hradce Králové kvůli zaměstnání jejich táty, tak my jsme oba brečeli, ten Jarda Pacovský i já, a doprovázeli jsme se z 3. patra dolů do přízemku a zase zpátky nahoru po těch schodech a zase dolů. To bylo nesčetně návratů a pořád jsme brečeli, protože jsme věděli, že už se víckrát nesetkáme. A setkali jsme se po mnoha letech, to už byla okupace tady, a setkali jsme se čirou náhodou.
0: V čem jste to kamarádství viděl? V čem jste si je představoval?
1: Co kamarádství jsem viděl v tom, že tomu kamarádovi, že můžu ve všem důvěřovat, že se nemusím bát, že mě zradí, že mě ošidí, že když mu půjčím knížku, že mě ji v pořádku vrátí a zkrátka neudělá vůči mě žádný úskok, žádný podraz, jak se dneska říká. To byla moje touha, takovýhle kamarády prostě mít. Nakonec jsem udělal tu partu těch hochů od Bobří řeky, to už bylo mimo rámec tohle Jardy Pacovskýho, ten už byl v tom Hradci Králově.
3: Myslíte si, že při té výchově dětí je zapotřebí spíš typ družný kamarádský?
1: Spíš jsem se snažil být takovým družným kamarádem starším, nikdy jsem ze sebe nedělal žádného founu a naopak jsem vždycky z hochy prostě dobře vycházel. Taky těch hochů za tu dobu, co ten oddíl jsem vedl, od toho roku 1924 asi, se vysídalo přes 800 a všichni na mě velice krásně vzpomínají a píšou mi. A jednou za rok vždycky, 13. ledna, kdyby hrom byl, tak se sejdeme, to si najmeme někde nějaký sál v nějaké restauraci a tam se sejdeme všichni, které je možno o tom uvědomit a který jsou v dosahu Prahy. Tam je nás vždycky 60-80 lidí, kteří vzpomínají na ty dávné doby, co jsme spolu prožili. Je to velice pěkný pocit, pro mě tak trošku někdy mírně zklamaný, protože když najednou vidím třeba takové fousáče, lidi, který jsem znal jako 13-14 letý chlapce,

0: on tam teď přijde zarostlý fousáč a mu řekne, no já jsem ten Tonda, víš, přece ten Tonda Jouja. Já řeknu, jo, ty jsi ten Tonda Jouja, abych tě byl vůbec nepoznal. Některé poznám, některé nepoznám, teprve když se mě představí svým občanským jménem a svou přezdívkou, skautskou z toho oddílu, tak teprve jsem doma. No a ten program takového sezení je hlavně v tom, že se tam vypráví různé příběhy z těch dávných táborů, příběhy z výprav, protože každou neděli jsme měli nějakou akci, tak to všechno se tam promítá, pak se zpívají staré písně od táborových ohňů, no a je to veliké posazení a tak kdo jen trošku může, tak tam prostě přijde.
1: Dali jsme si název Hoši od Bobří řeky, protože se nám líbil příběh o Rojovi a hlavně to, co všechno ten podivuhodný hoch dovedl a jaký byl. Musíme to také dokázat, vykřikl zmužile Drobeček. Podívejte se, já například budu... Pirátova ruka mu zacpala pusu, aby neřečnil, a Rikitan s úsměvem pokračoval. Víte, jaký Roj byl? Dobrý, odvážný, dovedný. Uměl se ovládat, byl obratný. Vydržel hladovět, vytrval ve všem a měl všechny vlastnosti, jaké má mít správný chlapec. Nuže, my také budeme lovit 13 bobrů jako Roj. Jenže Roj lovil skutečná zvířata, ale my budeme lovit 13 důkazů, že jsme takoví, jako byl Roj.
0: No tak to byla moje myšlenka, bobříci, no, že musí být nějaké zkoušky, podle kterých ty chlapci musí žít, aby se dozvěděli, co v nich je. Zde jsou takový šikovní chlapci, slušní, pořádní. To byl můj nápad, který vznikl vlastně tak trochu tím, že když jsem vyšel obchodní školu, ekonomickou, dneska se říká, tak jsem vstoupil do takového podniku, který byl prolezlej s prostotou, neslušností a já jsem to nesnášel, protože to bylo proti mým pravidlům a já jsem si řekl, že to není možné, aby takhle mladí lidi prostě žili a vymyslel jsem ty bobříky a podle nich, že by ta mládež měla žít. A to jsem vtělil pak do té knížky. Psal jsem to prostě u táborových ohňů venku při západě slunce, to se mi nejlepší psalo. Psal jsem to venku do sešitu usmolený všelijaký a pak jsem to přepisoval na psacím stroji. Ta knížka mě trvala asi takový 3 nebo 4 roky. A vždycky jsem to přepisoval znovu, protože se mi zdálo, že tam je málo příhod, nebo že to, co já sám ve svém nitru pociťuju, to, že nebude nikoho zajímat. Tak jsem se snažil tam dát tu taky tu legendu toho svišticího šípu a toho Roje, abych to udělal jako záživnější, aby to nebylo jenom takové jako mentorování.
2: Dává se třeba číst už ty první záznamy chlapcům na táboře?
0: Ne, to se nedával číst, ale dal jsem to číst ani ne své mamince, protože té se nedůvěřoval, že by mě to schválila nějaké jako nestraně, tak jsem to dal číst. Nějaká paní Sedláčková to byla a ona mi napsala. Četla jsem vaši knížku s velikým zájmem, líbila se mi a přála bych vám, aby se s ní měl úspěch, aby to četli všichni hoši a děvčata v celé republice.
1: Vím, hoši, o jednom krásném zapomenutém kraji. Začal zvolna a tajemně Rikitan. Je daleko od našeho města. Železnice tam nevede, ba ani silnice, a človíčka tam v okolí široko daleko není. Museli bychom tam jít několik dní. Je to kraj lesů, kopců a skal. Divoký lidu prázdný a zanedbaný, ale krásný. Středem se vine řeka. Místy jsou veliké balvany v řečišti s písečnými břehy. Má jasnou a průzračnou vodu a čisté dno. Je to taková bobří řeka u 13 fousů, přerušil ho vzrušeně Vilík. Ano, s úsměvem přisvědčil Rikitan a pokračoval. V jednom z jejich záhybů je mezi skalami, kopci a hustými lesy malá loučka na břehu. Pravá sluneční zátoka. A nyní přijde hoši to nejhlavnější. Dávám vám návrh, abychom v tom divokrásném kraji, v té sluneční zátoce strávili své prázdniny. bylo sousto pro hochy. Radostný pokřik se strhl kolem Rikitana.
2: Můžete nám říct, kde to bylo, Sluneční zátoka?
0: Bylo to nahoře na Horní Sázavě, za Letčem nad Sázavou. V blízkosti byla místa, která se jmenovala Stvořidla. Tam teče řeka takovým romantickým prostě řečištěm, kde jsou obrovské balvany, sluncem vyhřáté, mezi tím teče voda, takové splávky tam jsou a to je krásný kousek přírody, který se kaří teprve teď, když tam Bohemians vystavila rekreační středisko. Tak to tam to trochu pokazilo, ale donedávna to bylo krásné místo. A my jsme přijeli na zelenou luku prostě, kde nebylo nic. My jsme museli nakoupit dříví, takzvané krajinky na podsady. My jsme si museli udělat sami kamna. Kamna jsme dělali z kamenů a teď jsme hledali jílovitou hlínu, kterou bychom ty kameny spojili. Akorát jsme vezli z domova pláty železné, na těch plátech železných, které se dali na ty kamna nahoru. Na tom jsme vařili. No, měli jsme přístřešek udělaný z chvojí, to se pak neosvětilo, protože když to chvojí uschlo, tak nám to jehličí padalo do těch hrnků, tak pak jsme si opatřili takovou celtu jako střechu a ta střecha dělala jaksi tu záchranu před tím padáním jehličí do těch hrnků.
2: Platí stále romantika jako pro vás?
0: Ano, ta platí stále, protože to je úplně takový, by se řeklo, normální vývin mladého člověka, ať je to hoch nebo děvče, že to už je po romantice, ani trochu nejsou vděčný za takové ty tábory, kde je elektrika a televize a rádio, to naopak to nechtějí, třeba že ty dospěláci se domnívají, kdo ví, co jim neudělají dobrého. Nesmí to být tábor mamutí, kde je 300 nebo 400 dětí pohromadě, to není dobré. Taky by to neměl být tábor koedukovaný, to pan docent Matějček taky potírá tuhle tu koedukaci, protože ty děvčata a hoši dohromady, zejména toho staršího věku, ty pak už jsou rozptilováni právě tím pohlavím a to není dobré. Například já jsem nikdy neměl děvčata v oddíle, protože od chlapeckých let, když jsem chodil do školy, to nebyly žádné koedukované třídy, tam byly zvlášť školy pro děvčata, zvlášť školy pro chlapce. Takže já jsem neměl důvod jako tam ty děvčata do toho nějak cpát i do těch knížek, protože dívčí živel do mých příběhů se prostě nehodil, já jsem ho tam nemohl nikam zařadit.
2: Kdy vy sám jste byl na táboře, prožil své prázdniny s dětmi?
0: No tak to bylo asi roku 1924 nebo 1923, to teď nevím přesně, to bych se musel podívat zase do těch dávných deníků, které mám celou knihovnu, tam bych to objevil. Byl to tábor v Zátoce Neznáma, tenkrát jsem začal dávat těm táborům názvy podle míst, kde se ten tábor nacházel. A můj poslední tábor byl asi roku 1985 nebo 1986, to nevím teď přesně.
2: Myslíte si, že ta romantika, kterou jste prožíval v těch 20. letech i v těch 80. letech, pro vás je stále stejná?
0: Ano, platí stále dál, protože i když ten oddíl, který jsem vedl po celá desetiletí, ty hoší v odbobí řeky, ty táboří pořád dál, já mám možnost je kontrolovat, co dělají, jak se snaží. Tam jsou různé takzvané dlouhodobé hry, vždycky je to zpravidla ze středověku něco takového, tak je to taková určitá legenda a ta romantika v těch hoších pokračuje dál, protože to je věc vývoje, to se nedá zamezit ani žádnou četbou, ani žádnou televizí, protože v televizi tam není moc těch námětů na tu romantiku, anebo jsou to náměty přímo dospělácké, které prostě ty hoši nemůžou akceptovat, protože je sami nemůžou prožít. Taky se snažím psát v tom smyslu, vždycky v každé té knížce je děj, který oplývá teda určitými příběhy přitažlivými, protože vím, že nudná knížka by někoho nebavila. Právě proto ty moje knížky mají takový úspěch, že je v ní hodně děje. Třeba ty hoší od Bobří řeky, které vycházejí teď ve 13. nákladu asi po 80 tisících výtiscích, čili to je doklad, že ty knížky dýchají romantikou. A to bylo zajímavé, to mě nakladatelství trvale vraceli, říkali, tam není žádné dobroduší, tam nejsou žádní lupiči, tam nejsou penězokazy žádný, tam chlapci nelítají na ukradených letadlech, to není žádná romantika. A přitom úplně nedocenili třeba ten příběh toho roje, to skládání těch bobříků, tuto nakladatele vůbec nebrali na vědomí. Pro ně by bylo dobrou knížkou, kdyby tam byly takovýhle, by se řekl, kriminální zápletky, což já jsem prostě nedovedl, ani jsem neměl zájem takovou zápletku tam takhle dát. Mou jedinou zápletkou tam byla právě ta Zelená příšera. Jako jednu z posledních mých knížek byla kniha, která se jmenuje Modrá rokle. Já jsem to napsal původně jako ve formě seriálu a pan Kája Saudek z toho udělal 3 sešity. Ten první se jmenuje Modrá rokle, druhý se jmenuje Ztracený kamarád a třetí se jmenuje Jeskyně Saturna. A z těchto 3 sešitů připravuju beletristicky psanou knihu. Ovšem, jde mi to velice pomalu, mám asi 28 stránek hotových teprve. Já bych psal víc, ale mě ruší návštěvy čtenářů, kterých je velice mnoho, a pak ta korespondence, kterou každý den mě několik těch dopisů přijde, no já to musím odpovědět, abych ty mládež nesklamal. Mám tady před sebou třeba dopis. Pane Foglare, chci vám poděkovat za vaši záslužnou práci. Vaše knihy čteme v rodině už 3. generaci a stále mluví živým jazykem a ke vnímavým lidem. Přeju vám zdraví do dalších let. Paní M. Pumrová, dále dcera její, Romana Jurčíková, vnučka Žanetka ze 2. třídy a Kamilka ze 4. třídy.
1: Vím, že mladí a zdraví chlapci plní síly a života nemohou žít spolu, aniž by mezi nimi časem nedošlo k nějakému nedorozumění. I dospělým lidem se to stává. Ale máte se umět ovládat tak, abyste nedorozumění urovnali vždy v přátelství. Jen slaboši vyřizují své spory rvačkou. Nebo se snad chcete stát znovu těmi obyčejnými chlapci z ulice, kteří nedovedou nic jiného, než si nadávat a práce? Obrátil se na chlapce Rikitan. Nemohl jsem se ovládnout, pravil lítostivě Mirek. Už jsem ani nevěděl, co mluvím a co dělám. Přešel na druhou stranu Kluďkovi a pravil mu přede všemi. Nezlob se na mne, Luďku. Mrzí mě velmi, co jsem ti udělal. Byl bych velmi rád, kdybys na to mohl zapomenout. Luděk vstal, usmál se na Mirka a podal mu ruku.
0: Já mám trvalý odpor k takovým střetům. Já i třeba, když jdu po ulici a někdo do mě vrazí, tak kde kdo jiný by reagoval na to nějakou sprostěrnou, že by vrazil zase do něj a nadával by mu. Já radši se ticha, nebo se ještě já sám umluvím, ačkoliv on vrazí do mě a ne já do něj. Tak to je takový jeden rys mé povahy. Někdo říká, že je to určitý druh zbabělosti, že se nechci hádat, ale já mám v zásadě zafixováno a myslí, že člověk nemá mít hněvy mezi sebou, ani mezi kamarády, ani mezi svými věkově příbuznými lidmi.
2: Byl váš život takový podle vašeho dobrý, slušný? Neměl jste problémy?
0: Měl jsem všelijaké problémy, zejména v zaměstnání. Já jsem byl zaměstnán u firmy Oskar Stein. A tam byli někteří lidi, já jsem jim nějak neseděl, nebo oni neseděli mě, prostě takže určité středy tam teda bývaly, no ale to nebylo takového rázu, abych jako byl nad tím skormoucený, aby jsem se s tím nějak mimořádně otravoval život. Moje krédo životní je nezačínat nikdy, nikde žádné spory a vždycky hlavně všechno uhladit způsobem normálním, občansky správným způsobem.
2: Byly spory i na těch táborech, jak jste to řešil?
0: Tak na těch táborech jsme spory celkem žádné neměli. Vždycky prostě večer jsme se sešli v kuchyni a jsme si udělali lavičky a stolky, na kterých se jedlo, na kterých se sedělo. No a tam jsme prostě probírali celý ten den a když vůbec vznikl takový spor mezi hochy, mezi nějakou dvojicí, tak se to tam uhladilo v přátelství, protože jsme měli zákon, že v oddíle nemohou být žádné hněvy. Já sám o sobě tvrdím, že jsem zůstal věčně chlapcem, no klukem teda. Já se necítím jako dospělý člověk. Já mám i můj způsob života takový, jako byl před 20, před 30 a 40 lety. Já jsem nezestárnul, aspoň duševně ne, ani skoro tělesně ne, i když mám určitý handicap v tom, že jsem si kdysi při sáňkování zlámal páteř, měl jsem frakturu tří v obratlu a to se mi dneska projevuje, že jsem málo pohyblivý. Tak to mě jedině kalí tu pohodu, že už nejsem takový čipera, jako jsem býval před lety. Mně je 85 roku, já se cítím, jako by mě bylo 40. No, já vůbec tu 85 neberu vůbec na vědomí.
2: A co návrat k přírodě?
0: Návrat k přírodě, to je trvalý můj zájem a kdy jen trošku můžu, tak prostě z té Prahy vypadnu. Mám chalupu v Černočicích, tam mám krásnou zahradu, tak to je dneska moje náhrada za ty výpravy z mládeží, které jsem podnikal až do nedávna dochovat. Můj zdravotní stav to dovoloval.
2: A proč si myslíte, že právě ty vaše knihy tak zaujaly mladého čtenáře?
0: Tak zaujali zřejmě proto, že já jsem sám zůstal duchem klukem pořád trvale dál a že mám k tomu docela jiný vztah než jiní autoři, kteří ty knížky neprožívají, ale píšou je někde po kavárenských stolcích nebo doma, někde na prosím stole, když to já jsem celý svůj život trávil mezi mládeží a z mládeží jsem prostě srostl. Tak proto ty moje knížky mají tu svoji přitažlivost. Já jsem se rozešel i se svojí dívkou, tak trochu taky kvůli tomu skautingu, protože žádná dívka nakonec nemá zájem o chlapce, který v neděli zdrhne vždycky z mládeží, který s ní někam nejde na špacír, někam na Petřín, což pro mě nebylo, to byla vždycky za chvilku byla nuda. Vždycky jsme si vypovídali takový ty víceméně milostný řeči, že se máme rádi a tak dále, ale to mě nestačilo. Já jsem musel mít okolo sebe houfec 30-40 hochů, abych s nima hrál hry, abych je utvrzoval v takové dobré pohodě a v takové slušnosti, v takových dobrých občanských snostech.
2: Nebyla to pro vás taková trošku oběť, že jste se tak celé plně věnoval mládeži?
0: Je a není. Čili, že víceméně jako nelituju toho způsobu života, jakým jsem strávil, ale lituju, že jsem dneska vlastně prakticky sám. To je pravda, jsem obklopen stovkami přátel, kteří mě píší, telefonují a navštěvují. No ale když přijde 9., 10. hodina večer, ty návštěvy ustanou a nakonec pak tady mám pocit, že jsem sám.
1: Rikitane, my jsme se dnes usnesli poděkovat ti za to, že jsi z nás vytvořil hochy od Bobří řeky. Nebýt tebe, nikdy bychom nepoznali rokly úmluvy. Nelovili bychom 13 bobříků. Nedozvěděli bychom se o rojovi, zelená příšera by nestrašila. Naše oči by nikdy nespatřily sluneční zátoku. Ubezpečujeme tě svým přátelstvím. Víš to jistě sám, jak tě máme všichni rádi. Ukázal si nám, co krásného mohou hoši prožít, vědí-li jen jak do toho. Udělal si nás lepšími, než jsme byli. Nikdy ti to nezapomeneme.
3: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
4: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Četba na pokračování v programu Českého rozhlasu Pohoda. Mark Twain, Život na Mississippi. Ze vzpomínek slavného humoristy v režii Miroslava Buriánka čte Josef Vinklář.

Se čtyřdenním ležením na skalisku u Louisville a s několika dalšími zdrženími promarnil starý ubožák Paul Jones asi 14 dní na cestu ze Cincinnati do New Orleansu. Tím se mi dostalo příležitosti, abych se seznámil s jedním z kormidelníků a ten mne naučil řídit loď a tak způsobil, že na mne kouzlo říčního života začalo účinkovat mnohem mocněji než kdykoliv předtím. Naskytla se mi také příležitost, abych se seznámil s mladíkem, který cestoval v podpalubí, bohužel. Vypůjčil si ode mne totiž $6 se slibem, že se vrátí na loď a splatí mi je hned v den našeho příjezdu. Buď to však zemřel, nebo zapomněl, protože se už nevrátil. Pravděpodobně se mu přihodilo to první, protože říkal, že jeho rodiče jsou zámožní a že cestuje v podpalubí jen proto, že je tam chladněji. Brzy jsem objevil dvě věci. Jedna z nich byla, že v příštích 10 nebo 12 letech nepojedne žádná loď k ústí Amazonky a druhá, že $9 nebo $10, které mi ještě zbyly v kapse, by nestačilo na tak nemožnou výpravu, jakou jsem si naplánoval, i kdybych si mohl dovolit čekat na loď. Z toho vyplývalo, že musím nastoupit novou životní dráhu. Paul Jones měl nyní jet do St. Louis, usmyslel jsem si, že se usadím přímo proti svému kormidelníkovi, který po 3 perných dnech konečně podlel. Uvolil se, že mne naučí znát řeku Mississippi od New Orleansu do St. Louis za $500, které zaplatím z prvních výdělků, které dostanu po svém jmenování. Pustil jsem se do skromného podniku naučit se 12 nebo 13 stům mil veliké Mississippi s bezelstnou důvěrou vlastní mému věku. Kdybych byl opravdu věděl, co budu muset vyžadovat od svých schopností, nikdy bych v sobě nebyl našel dost odvahy k začátku. Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za 30 minut jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Jonesem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak.

ranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půlnoci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl: pojď, vylez. A odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu: co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl: ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, hlídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatů na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Pan Bixby řekl plavčíkovi: na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Chtěl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozvahy.

0: Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistál jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl, jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bigsby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel u Mojžíše. To je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, že bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolem na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl, no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro bíka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých zprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bigsby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím více vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bigsby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčílit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem. Musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bigsby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bigsby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl daj mi ten pytel Massa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla vskutku náhoda. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Svíralo se mi srdce při pomyšlení, že mám zapsanou jen půlku řeky, protože jsme měli 4 hodiny službu a 4 hodiny volno ve dne v noci. Měl jsem ve svém zápisníku od začátku cesty 4hodinovou mezeru pokaždé, když jsem v době volna spal.

Můj šéf se dal z ničeho nic najmout na velkou loď v New Orleansu a já jsem si zbalil svůj pytel a šel s ním. Ta loď, to bylo něco. Když jsem stál v její kormidelnické budce, byl jsem tak vysoko nad hladinou, že se mi zdálo, že jsem vylezl na nějakou horu a její paluby se táhly pode mnou dopředu a dozadu, tak daleko, že jsem se divil, jak jsem mohl považovat maličkého Paul Jonese za velkou loď. Byly tu jiné rozdíly. Kormidelnická budka Paul Jonese byla vetchá, tmavá, roztřesená rachotina, v níž se nebylo možno hnout. To zde byl nákladný skleněný chrám. Místa tu bylo, že by se v něm dalo tančit. Byly tu honosné rudé a zlaté záclonky, mohutná pohovka, kožené polštáře a opěradla u vysoké lavice, na které sedávají kormidelníci, kteří jsou tu hosty. Vyprávějí své povídačky a dívají se na řeku. Lesklá, nádherná plivátka místo velké dřevěné bedny naplněné pilinami. Krásné nové linoleum na podlaze. Velká pohostinná kamna na zimu. Bohatě vykládané kolo, které mi sáhlo až k hlavě. Drátěná lanka a velké mosazné knoflíky ke zvonkům. A čistý, bílou zástěrou opásaný černošský číšník, který ve dne v noci během služby přináší nahoru dorty, zmrzlinu a kávu. To tedy bylo něco. A tak jsem začal znovu sbírat odvahu, abych uvěřil, že kormidelnictví je konec konců přece jen romantický druh zaměstnání.

Sotva jsme vypluli, začal jsem prolézat celý veliký parník a nepřestával se radovat. Byl čistěnký a útulný jako přijímací pokoj. Když jsem nahlédl do jeho dlouhého vyzlaceného salonu, bylo to, jako bych se díval nějakým nádherným tunelem. Na každých dveřích byl obraz, namalovaný olejovými barvami od nějakého nadaného malíře písma. Loď zářila nekonečným počtem svícnů se skleněnými hranolky. Kancelář byla elegantní, bar byl báječný a barman byl vyšnořen a okrášlen neuvěřitelným nákladem. Kotelní paluba, to je tak říkajíc z druhé poschodí lodi, byla prostorná jako kostel, aspoň se mi to zdálo. Výstupek rovněž a nebyla tu žalostná hrstka plavčíků, topičů a pomocníků. Nýbrž celý prapor mužů. Ohně vesele plápolaly z dlouhé řady topenišť a nad nimi bylo 8 obrovských kotlů. To byla nevýslovná nádhera. Mohutné stroje. Ale dosti o tom. Nikdy předtím jsem neměl tak krásný pocit. A když jsem zjistil, že celý pluk vkusně oděných sluhů mi říká: pane, byl jsem dokonale uspokojen.

0: Ze vzpomínkové knihy slavného humoristy Marka Twaina Život na Mississippi v režii Miroslava Burianka v roce 1981 četl Josef Vinklář.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: My vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: a nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

I ti, co rytmus nemají, zpíváme twist jen pro vás. Jde o to, kdo to tomu už říká.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Ještě jednou hezké odpoledne v naší pravidelné sobotní dvoraně. Dnes je parádně rozjelo asfaltový blues z dávných gramofonových začátků Petra Kocmana. Tentokrát z jeho čerstvého dvou CDčkového výběru, na který se vešlo celkem 44 písniček, včetně 6 dokonale premiérových snímků. Ještě se k němu vrátím, ale teď vás zavedu až k začátkům naší big beatové historie.

stále stejně úžasná jako na svém začátku před nějakým půlstoletím. Povídej s dokonale průzračným textem Ivo Plicky, která stála na začátku nenapodobitelné hudební dráhy Petra Nováka. Tehdy mu bylo kolem 20 a po začátcích s amatérskou skupinou George and Beethovens čerstvě nastoupil k Flamengu a do jeho repertoáru záhy přivedl i neméně slavnou Klaunovu zpověď.

Klaunová zpověď a já budu chodit po špičkách z evergreenového odkazu Petra Nováka, který by zítra oslavil rovnou 70. Mimořádný je i den následující, kdy uplyne přesně 20 let od chvíle, kdy do folkrokového nebe odešel Petr Kalandra, nezapomenutelný kytarista skupin Marcias a později amatérského sdružení profesionálních muzikantů Honzy Spáleného. Právě s ním nahrál písničku Spadla mi pěna.

Ten chlapík probral všechny naše dětský lumpárny. Připomněl mi, že mě jednou pytách z rybníka. Tenkrát se sice topil on a já mu pomohl ven.

bydlíš, kolik dětí jsi udělal, kolik prachů bereš, jsi zdravej, tak se měj. Otočil se ke svým kámošům a mě už vypustil.

Petr Kalandra a v jeho autorské nahrávce Spadla mi pěna Honzy Spáleného z času jeho tažení Spartou ASPM. Mezi příznivci country je nesporně dokonale zakotvená písnička Hey Joe, kterou kdysi dávno zpívával Mirek Hoffman z Greenhorny. Nahrávka vznikla v zimě 1972, tedy o více než 10 let později, než se poprvé objevila na našich deskách. Hey!

country klasika 50. let Hey Joe, tak jak ji ve svých gramofonových začátcích prapodivně úsměvné rádoby anglické podobě přivedly na svět v úvodu 60. let tehdy mimořádně populární Philippi's Hawaiians, přejmenovaní na Kučerovce. První skupina, která do svého vybavení zařadila styl kytaru. Těsně po skončení druhé světové války ji založil a dlouhá léta kormidloval trumpetista Václav Kučera, který by ve čtvrtek 10. září oslavil 90.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Měl jsem ten nejbláznivější sen, I had a craziest dream. Svou komerčně nejúspěšnější nahrávkou z roku 1953 stoupila do dnešní dvorany vokální skupina Skylarks ve svém nejvýraznějším složení Gilda Makenová, George Becker, Joe Hamilton, Earl Brown a Jackie Gershwin. Její historie začala už v roce 1942 koncerty pro vojenské posádky v oblasti panamského průplavu. Začínali jako Velvetones, angažmá u orchestru Woody Hermana jim přineslo název Blue Moods a teprve v roce 1947 na desce Binga Crosbyho Kokomo Indiana se objevili pod jménem Skylarks.
1: I wish I were back again with all the sweet and simple folks I call my kin. In Kokomo, Indiana, well, if it isn't Pop and Hi, Mom, you always had the cutest grin.

0: Now don't you go away, man.
1: Právě jsme byli s vokální skupinou Skylarks v roce 1949 při angažmá u orchestru trumpetisty Harry Jamese, s nímž naspívali písničku Přeci nezmizíš jako blázen, Don't you go away mad. I v dalších letech přicházeli Skylarks do nahrávacího studia jako festovní doprovodný sbor, třeba v roce 54 s tehdy ještě poměrně málo známým Something Smithem nahráli písničku G.

Černá Jessy Jiřího Šlitra v nahrávce Hany Hegerové byla v roce 1962 jednou z prvních úspěšných písniček, které právě pro ně otextoval Pavel Kopta. Možná ještě slavnější byl o 15 let později jeho text na světem protřelou francouzskou písničku Milord, opět pro Hanu Hegerovou.

když potkala jsem vás, byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Skvost repertoáru Edith Piafové už od roku 1959 Milord, který především díky textu Pavla Kopty zakotvil ve stejně nádherné verzi o 13 let později v repertoáru Hany Hegerové. Ve stejném roce stihl Pavel napsat pro Petru Černockou filmovou Saxánu.

Petra Černocká se Saxánou s letopočtem 1972 jako další vzpomínka na mimořádnou textařskou osobnost naší populární hudby Pavla Koptu, který by v pátek 11. září oslavil 85.

Petr Kocman a jedna z nejslavnějších lidovek éry folkových vokálních skupin 60. let Whisky plnej džbán, nestárnoucí nejen námětem, ale i díky textu Honzy Vyčítala a vůbec všem tehdejším greenhornům. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Zdravím vás na Prahu další prázdninové noční linky a navíc na začátku prodlouženého víkendu. Máme pátek, stále ještě platí datum 3. července a já bych měl vlastně pogratulovat Radomírům a Radomírám, které ještě hodinku na svoje, kteří ještě na svoji oslavu mají tu poslední hodinu dnešního dne. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánček. Jakéže je téma našeho povídání, tedy jakéže může být téma vašich příběhů, které zavoláte anebo napíšete? Chutě a vůně prázdnin. Řekl bych, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, bývají mnohdy spojeny právě chutě a vůně. Možná z toho svého paměťového šuplíčku vylovíte vzpomínku na dobrodružství, když jste jako malí přinesli čerstvě natrhané třešně, ze kterých babička upekla vonavou bublaninu. A možná si dodnes pamatujete na to, jak jste poprvé ochutnali bulharský tarator nebo šopský salát. A nebo si vybavíte chuť první řecké olivy. A třeba vám dodnes prázdniny voní opalovacím olejem, jehličím, na němž jste nacházeli ty nejvonavější hříbky. A nebo třeba, jako v mém případě, odérem kravína, v němž jste si na letní brigádě vydělávali na magnetofon. Na příběhy o chutích a vůních prázdnin budu čekat ve studiu Noční linky až do zítřejší 1 hodiny. Telefon je 731 800 900. Psát své příběhy na téma chutě a vůně prázdnin můžete na web rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma chutě a vůně prázdnin. Já jsem někde četl, že z lidských smyslů je, co se týče vzpomínek, nejčastěji používán, řekněme tedy k tomu, abychom si hodně uložili onu vzpomínku, právě tenhle duet, tedy chutě a vůně. Tak jsem zvědavý, jestli na tohle téma paní Nora, která jako první volá na číslo 731 800 900, bude mít co říct. Přeji vám dobrý večer, paní Noro.
1: Já vám také přeji dobrý večer a posílám všem posluchačům Noční linky pozdrav z ochlazeného Frenštátu. Schválně jsem se byla podívat a na venkovním teploměru mám 13 stupňů. To ještě před několika dny, to je pokles o tolik stupňů, kdy to bylo ještě i večer kolem 26, 27, 28. A tady v místnosti, kde sedím, mám teďka 24,5 stupňů, což je příjemné teplo. To v zimě si nikdy nedovolím topit na tak vysokou teplotu. Už díky těm cenám to jsme mohli topit tak na 21, jestli maximálně na 22 stupňů.
0: Paní Nora, pojďme se podívat na chutě a vůně prázdnin. Tedy pojďme si poslechnout váš příběh na tohle téma. Kdyby to měla být třeba jenom jedna chuť nebo jenom jedna vůně vašich prázdnin v dávné minulosti, ve vašem mládí či dětství, která by to byla?
1: Máte pravdu, to není jenom jedna, to je směsice, protože když si na to vzpomenu, tak naše zahrada to byla louka, plná lučních kytek, takže staříček kosil kosou a ta pokosená tráva

0: Zrával ryby, dozrával angrešt, potom v průběhu prázdnin zrály mirabelky, ještě doznívaly třešně, protože tehdy to bylo trochu jiné, ta doba květu i potom toho dozrávání. A potom ringle a mirabelky. No a letní jabka, měli jsme jeden strom skleněné žluté. To byly první letní jabka. A to nezapomenu do dneška, jak jsme šli s bratrem na zahradu a v trávě už byly popadané tyhle ty žluté jabka, jak oni voněly a jak byly proteplené tím slunkem. Tam jsme sedli u ohniště na lavičku a pojídali jsme tyhle ty teplé jablíčka. No to byl požitek. No a pochopitelně, tak jak se vzpomínal, tak se taky upekl buď to nějaký koláč na plech nebo bublanina s třešněmi, s rybízem nebo i s těmi ringlemi a dělali se kompoty a marmelády. No to byla
1: člověk byl celý marmelá. Upatlaný, když pomáhal, že jo?
0: Ani upatlaný, ne, nevím. Stařenka to vždycky tak zvládla, že jsme to měli všecko v pořádku, ale bylo to velmi pěkné, bylo to zajímavé, vonělo to. Mně se potom líbilo, jak byly naplněné ty sklenice, odnášelo se to do sklepa, kde jsme měli regály a tam jsme to měli zaplněné těmi kompoty a marmeládami. To bylo nádherné. No a zelenina, to ještě byl květák začátkem prázdnin. Ty chutě, když chci přeladit z těch vůní. Květák, ať to byla květáková polévka, anebo potom vysmažený květáček, nebo květákový mozeček. No a rajčata, ty se dostali běžně u nás koupit na trhu, my jsme rajčata doma nikdy nepěstovali. Kořenovou zeleninu, to ano, měsíční jahody, ale hlavně, že jsme měli tu velkou ovocnou zahradu. Ale rajčata, to do dneška cítím, tu jejich vůni a dělali jsme, to jsme neměli tehdy, jsme nevěděli vůbec, že jsou nějaké caciky a šopské saláty. Já jsem ročník 41, ale běžně se dělal okurkový salát, hlávkový salát ještě, když byl, a rajský salát s běžnou zálivkou, trochu octa, trochu vody, trošinku cukru, osolit, no to byly přece lahůdky.
1: Teď jste mi něco připomněla na základě toho, co říkáte. Vzpomínáte si na tu chvíli, kdy jste, ať už to bylo v mládí, v dětství, anebo třeba i v pozdější dospělosti, kdy začaly být ty nové brambory na trhu třeba a dali jste si je třeba s kysaným mlékem nebo s tvarohem?
0: Ano,
1: jak krásně voněly ty nové brambory vařené ve slupce?
0: Ano, to na to vzpomínám do dneška. To jsme byli úplně šťastní, když byly nové bramburky, jak to krásně vonělo. Do vody se dala jenom sůl a kmín, ale vždycky, já do dneška to vidím, jak stařenka dala na mísu tady v jídelně ty uvařené brambory, jak z nich šla ještě taková skoro ta teplá vůně a jakoby pára nad tím
1: právě,
0: byla. A jenom jsme si to třeba trochu přisolili a k tomu hrnek mléka nebo kyšky nebo podmáslí. Nebo když tak někdy potom osmaženou cibulku k tomu, nebo hlávkový salát. Zrovna dneska jsem si taky na pozdní oběd, to mám pozdní obědy jako večeři, uvařila pár bramborů, které mám tady z našeho regionu, ze dvou farem, ve slupce, pak se to jenom ohloupla, jak jsou chutné a jak si vždycky říkám, bože, kéž bychom měli pořád. A onehdy to někdo říkal taky, jeden náš ekonom. Když to je základ českého živobytí, brambory a mléko, no a vajíčka eventuálně k tomu, ty nesmím taky zapomenout, no ale tak to už není taková
1: vůně. Myslím, že jsme vyčerpali hodně vůní a hodně chutí, tak aby ještě i ti ostatní měli o čem mluvit, si říkám, paní Noro.
0: Ale ty vůně, to cítím do dneška, ta letní zahrada, i když popršelo, jak tohle to vonělo a slunkem, jak to bylo všechno proteplené, provzdušněné, takové lahodné, krásné. A ty měsíční jahody, jak nádherně voněly. Mám takový pocit, že i trošku i ty vůně se vytratily, ale něco jsme si z toho zachovali a já jsem šťastná, když dostanu tady koupit něco, co ti soukromí zemědělci pěstují a těším se už taky na ty rajčata, které budou z trhu a okurky. Teď okurkový salát tak nádherně voní. Já vím, vy jste ještě teďka sytý všeho z Řecka, když jste se vrátil a proto

0: zapomínat některé ty saláty, které oni jsou zvyklí, ale mě stačí ty prahobyčejné, které jsem jedla od dětství a já bych s nimi vystačila i teďka. Takže vše přeji dobrou chuť a hlavně, ať máme ještě takové počasí, ať dýcháme i ty letní vůně a ať nám to prospěje.
1: Děkuji.
0: Všem to přeji. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, paní Noro, a naslyšenou. Chutě a vůně prázdnin, téma noční linky, kterou právě posloucháte, téma, ke kterému můžete říct ten svůj příběh, třeba na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o chutích a vůních prázdnin. A můj druhý pozdrav směřuje do okresu Děčín k panu Láďovi. Dobrý večer, pane Láďo.
1: Dobrý večer.
0: Čím vám vonily prázdniny jako malému nebo jako většímu a čím vám voní dodnes a čím vám chutnají?
1: No, tak kdybych sem začal, jako když bych byl malej, tak mamča pracovala v zemědělství, brášku hlídala sousedka, mě mamča vzala de facto do kravína. Někam mě tam postavila a řekla, abych sem se jenom koukal. Mm-hmm. Šla si po své práci, de facto se svou kolegyní, byly tam jenom dvě. Já jsem po chvilce šahal do toho koryta k té krávě a bral jsem seno. Mm-hmm. Mamča se na mě koukala z té dálky. Akorát říkala prej tý svý kolegyni, no a jsem mu říkal, aby nikde stál a jenom se stál a koukal. No, ale mamča mě za to vůbec nic mě o tom neřekla, já jsem akorát povídal, že jsem krmil krabičku senem. A potom,
0: taky
1: když
0: vás...
1: jsem byl starší,
0: ano.
1: Tak jsme de facto chodili česat borůvky nebo chodili na huby, potom na podzim. A nebo na koláče, jak od mamče nebo od babičky. Koláče, jakoby s drobenkou.
0: Mm. S čím byli ještě? S tvarohem nebo s nějakým ovocem?
1: Ovocem, s tvarohem, prostě se vším, co babička jakoby tvořila v tom. Mm. Nebo mamča. Ale v Děčíně, tam naproti nemocnici, tam byl takový malinkatý parčíček. A tam byla třešeň. Teď už tam nestojí, protože už jí před haforokama si pokázali, ale vždycky jsme tam s lukama lezli a česali jsme třešně.
0: Dávali jste si je za košily, jo?
1: No taky.
0: No tak taky nejdřív samozřejmě do pusy, ano, ano.
1: Za košily, nebo jsme nosili de facto domů, aby se z toho něco udělalo, anebo s nějakou kamarádkou někde v Mutířově a dojdeme si... Něco se tam jakoby pěstovalo, tak jsme si tam došli na pole a totálně jsme si to načesali. Takže plný krásný dětství. Dědeček měl zahrádku v Huntířově, měl tam i hospodářská zvířata, takže se pomáhalo se vším, se senem. Jak říkala ta paní přede mnou, taky jsme chodili otáčet seno, nebo jsme tu kupu jakoby rozhodili, sušilo se. Úplně krásný dětství to, co, anebo i de facto tábory jakoby na tři týdny, teďka jsou jenom na dva, že jo. Tenkrát byly na tři týdny, když jsem třeba jezdil na tábory před několika rokama, když jsem tam říkal dětem, že se jezdilo na tábory jakoby na tři týdny, že tam v tom oddíle bylo 25 dětí, že tam bylo nějakých jakoby 9 oddílů a každý zvlášť, vždycky holky, kluci. A kde jsou ty tábory a kde se jezdějí? Už. takže dětství úplně krásný, jak co jsem jakoby vyrůstal, nebo co jsem byl menší, nebo co jsem byl starší, tak prostě krásný. Hmm. A de facto, co jsem byl třeba ještě jako kluk, nevím, jestli mě bylo 4-5, tak nás mamča vzala jakoby ke svýmu dědovi, k mýmu pradědečkovi a ten mému bráškovi a mamči dělal míchaná vajíčka. A jestli mu bylo 85 nebo 86 let.
0: Tak to byly Láďovi chutě a vůně prázdnin, ale vy jste mě přivedl k dalším vzpomínkám, které mám spojeny s vůněmi a s chutěmi. Když jste mluvil o táborech, za mé doby to byly pionýrské tábory, tak já si vlastně z táboru vybavuju tedy několik vůní, několik chutí, to ano, ale já si vybavuju hlavně to, jak jsem poprvé cítil tu vůni spáleného petrole z petrolejových lamp.
1: No, petrolejové lampy jsme taky měli, ale mamča nás, jakoby, i co jsme jezdili na tábory, tam jsme taky měli petrolejové lampy, ale těch už tam moc jakoby nebejvalo. Protože my jsme měli buď jakoby táborák a těch petrolejových lamp tam bylo jakoby méně. Mm-hmm. Ale i co jsme jezdili třeba na tábory, i co jsme byli jakoby menší, tak nás jakoby mamča jakoby brala ještě s naším jakoby tátou jakoby na nějaký ty strazy těch, jakoby těch čundráků, takže to bylo strašně hezký. A když manče šla jakoby umýt nádobí jakoby do řeky, protože nic jiného tam nebylo, tak mě jenom postavila na kámen a řekla, aby jsem počkal a byl ticha. Manče šla jakoby pro něco dostanu a než přišla, tak já jsem zval jako svině, když to řeknu takhle. A bylo to slyšet úplně všude, ale úplně v pohodě. A mamča přišla, já jsem ti řekl, aby si jenom stál, já za chvilku přijdu. No.
0: Bylo vám smutno, nevěděl jste, co máte dělat. Ale to, jak vás maminka odložila třeba i v tom kravíně, to mě napadla ještě jedna věc, jak jste krmil kravičku. Nenapadlo vás, nevím tedy, kolik vám bylo roku přesně, ale nenapadlo vás, když už jste jí dával...
1: Tři
0: roky. Nenapadlo vás zkusit, jak to vypadá, když vám třeba olízne ruku? Když měla ten krásný mokrý čumáček přímo před vámi?
1: To nevím. Já jsem ty prsty měl jakoby roztažený, tak jako nevím. A de facto ty prsty mě nikdo jakoby neříkal, aby jsem ty prsty roztáhnul. Já už jsem to věděl ve třech letech, ale mě to nikdo neříkal.
0: Instinkt. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné prázdniny, které vám budou vonět a chutnat.
1: Já taky všem. Děkuju moc.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou. Mimochodem, o borůvkách napsal tedy velmi krátkým vzkazem, jak jeho zvykem, i posluchač Bedřich. Cituju, o velkých prázdninách jsem chodil na brigádu na borůvky. To byly časy. Bedřichu to byly. Pořád ještě jsou. Tedy borůvky. A časy taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce je v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, znovu čas na další příběh na téma chutě a vůně prázdnin. Každý z nás je omylný, ale já myslím, že se nebudu tak úplně mýlit, když řeknu, že Martin, který čeká na telefonu 731 800 900, je spíše mladšího věku. Typoval bych vás tak do třicítky. Martine, typuju správně, dobrý večer.
1: Jasně, typujete správně.
0: Výborně.
1: Krásných 22 let.
0: Krásných 22, to znamená, že vaše chutě a vůně prázdnin, na které se vás teď ptám, čím vám voní prázdniny, jsou poměrně čerstvé oproti, řekněme nám, dříve narozeným. Čím vám voní a chutnají prázdniny?
1: Vlastně těma vyšněma, to vždycky, když si vzpomenu na ty prázdniny, tak si vzpomenu na vyšně, s klukama chvíli prát. To bylo vždycky skvělé.
0: Chodili jste na pajtl takzvaně, jo? Jak se říká v Brně, to znamená do cizích zahrad. Já jsem to dělával, to klidně přiznám.
1: To jsme na tom stejně, my jsme vždycky chodili s holkama, ty byly vždycky krásný.
0: Ty višně nebo ty holky? Nebo obojí?
1: Oboje.
0: Vůně a chuť višní. Pro Martina chuť prázdnin. A je něco, co naopak nemáte moc rád? Na vůních a chutích prázdnin. Já totiž jednu věc mám, ale nechám nejdřív říct vás.
1: No hlavně to, že musím čekat, vždycky jsem čekal na to, než zase budu se dělat ty školy za těma skurvenýma učitelma.
0: Tak některá slova bych možná nepoužíval, jako vy, ale máme to trošku podobné. Vždycky na konci prázdnin mi vůbec nevoněla papírnictví, protože jsem musel jít koupit nové sešity, nové obaly a už zase do školy. Ale i to je vzpomínka. Martine, moc krát děkuju a až uvidíte višně, vzpomeňte si na všechny krásné holky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. A krásně si vyhodí kára.
0: Naslyšenou. Za malou chvilku bude 11:30. Posloucháte noční linku a povídáme si v ní o chutích a vůních, které máte spojeny s prázdninami. Tahle vůně, o které napsal Michal, tady ještě zmíněna nebyla. Cituju. Vůně melty z dávných dní, zpívá Hana Zagorová v písničce Bourá se dům. A vůni melty si připomínám dodnes, nejenom v létě. Piju ji totiž častěji než kávu. Moje čichové vzpomínky na prázdniny mě ve vzpomínkách vedou k máminu stolku s parfémy, do nichž se oblékala, takzvaně, když jsme někam o prázdninách společně vyšli. Například do pizzerie v Jevanech, která dnes už neexistuje. A vůně italské kuchyně je vlastně také vůní mého dětství. A rovněž vzpomínám na svoje eau de toilette, které jsem rád používal já a používám je dodnes. Ač jsem si od máminy smrti žádnou lahvičku nekoupil. A čím to u mě voní letos? No, třeba květákovou nebo brokolicovou polévkou, jako právě nyní. Ale přiznejme si, to je poněkud jiná kategorie čichových věmů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Tradičně v té poslední hodině starého a první hodině nového dne máme čas na noční linku. Právě ji posloucháte a jejím dnešním tématem jsou chutě a vůně prázdnin. A já při tom prvním rozhovoru, když telefonovala paní Nora, měl trochu obavu, zda jsme nevyčerpali skoro všechny možné vůně a chutě prázdnin. Nikoliv, ještě plno jich zbývá. Konec konců před chvílí to byl Michal s Meltou a různými vůněmi. Před malou chviličkou telefonoval na 731 800 900 Martin, který zmínil hlavně ty višně a taky holky, se kterýma chodívali na višně. Paní Marie napsala na rozhlas.cz/Kolinka, že má ráda vůni růží v zahradách, o prázdninách. Těch vůní se dá najít samozřejmě moc a moc. Petra Skladna, cituju, vůně léta je pro mě jahody, borůvky, kopřivy nebo když je po dešti. Přeji hezký večer, Petra Skladna. A co má k tomuto tématu říct, co může k tomuto tématu říct Pavel? Dobrý večer, Pavle.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače a i vás.
0: Děkuju.
1: A ještě bych narychlo k tomu, jak jste mluvili o těch kravičkách, když, jak jste říkal, že olíznout, tak já jsem jednou, to jsme byli u taťky na prázdninách, on tam dělal na statku, tak jsem nabídl prst teleti a to jsem měl strach, že se z toho nedostanu. Jako jo, to bylo,
0: no ono dokáže se vříct, to je pravda. Já jsem byl na brigádě v teletníku, takže vím, ale když už tedy vy jste začal s těmi kravičkami, tedy vrátil se k ním, tak víte, když potom ta brigáda skončila, nebo když skončila ta směna, a já mohl jít na pastvu, kde přes den kravičky byly, tak tam po nich samozřejmě byly, víte co, pozůstatky. A na nich nejlépe rostly žampiony. Takže to byla taková zvláštní směs jednak kravinců, ale potom taky těch čerstvých žampionů. No Pavle, já vás přerušil a nechci vám brát slovo. Čím vám třeba dodnes voní nebo chutnají prázdniny?
1: Ano, ano. Tak my jsme hodně vyjížděli, nás rodiče brali 3 roky po sobě na Orlickou přehradu a tam si pamatuju, že byly ty, tam bylo to sociální zázemí, jakože toalety a sprchy. Tam si pamatuju, že když jsem šel kolem, nebo když jsem se začal sprchovat, tak tam to strašně krásně vonělo, protože tam byli hodně zahraniční turisté, třeba z Německa a různě. Oni měli prostě takový ty úplně jiný šampony, mít takový ty klasický ten březovej, jo.
0: No tak ten náhodou voněl krásně, jo, ale tak fakt, že solvina je solvina, no.
1: Ale tohle byla fakt jako exotika taková trošku, jo, to byly takový ty vůně takových těch fakt jako těch šampon, že to bylo cítit, že to není prostě naše provenience, tak to, když šel člověk kolem, nebo když byl tam přímo, tak to byla taková směsice takových jako docela nádherných vůní, to jsme vždycky až záviděli, jak oni mají, jaký oni mají ty šamponky a to hezky vonělo.
0: No já si vzpomínám na konci 80. let, že se dokonce šampony s jablečnou vůní dovážely z Maďarska tehdy, že to byla velká móda.
1: No ano. No a taky tam dováželi melouny a vždycky u toho stánku byly stolky, kde se prodávala i limonáda a prodávali se ty melouny. Tak to vím, si pamatuju, že jsme u toho seděli, vždycky hezky to tam vonělo. Právě těma melounama, čerstvýma, to když to nařezávali a prodávali ty půlky nebo čtvrtky nebo něco takového. No a my jsme tam vždycky seděli s bráchem jako malí děcka a tam hodně lítali kolem vosy a my jsme to zabíjeli rukama.
0: Jej.
1: A to si pamatuju, že mamka, jako že jsme se zbláznili, jako úplně ne, co tam vyvádíme. Ale taky ta vůně těch melounů, no a taky hezky mě voněla restaurace, kam jsme vyjížděli, to byla taková obec u té přehrady Solenice, se to jmenovalo, a tak tam to vždycky krásně vonělo, tam jsem se těšil, protože zaprvé to tam hezky vonělo dobrým papáním.
0: Okurkovým no, salátem taky, už jsme tady o něm mluvili, že?
1: A okurkovým salátem taky.
0: No jo. No počkejte, ale to je salát, co jste si dával na jídlo, když tady jsme u těch chutí a vůní?
1: No já právě se chtěl říct, že brácha se sestrou si dávali takový spíš ty obyčejný, jako smažený sýr, jo, a brambory a to, a já jsem si dával Já jsem si dával, to bylo přes celý talíř obrovský kolo dušené šunky s bramborem. A byl to nejdražší oběd tam vůbec, co jsem si tam vlastně mohl vybrat. To mě vždycky říkali naši, Ježíš, ty si s tím musíš vybrat úplně, a stál 12 korun. Jo, to byla.
0: Tak to byl tehdy drahý oběd. Ano.
1: To byl hodně drahý oběd. A jo, fakt nejdražší a 12 korun, tak to si pamatuju do dneška. No a pak jsem chtěl říct ještě, že u babičky, když připravovala jídlo pro zvířátka, tak strouhala dýni, dávala tam sušený mlíko a dávala se tam a řezala se kopřiva. Mm-hmm. A na té řezačce těch kopřiv, tak to strašně krásně voní. Jo, to je prostě, když se sekají kopřivy, to je strašně hezká vůně. Nebo když se seká dřevo, mám pocit, že asi to bude takový smrkový, nebo tak to je čerstvě nasekaný dřevo, nařezaný, tak to je taky hezká vůně. A taky vím, že mě nevadí vůně, nebo nevím, jestli je to přímo vůně, ale nevadilo mě, to bylo takové zajímavý odér, když jsem procházel kolem koněrny. Jo? Prostě,
0: koňský pot, ano. No.
1: Kolem krav je to takový trošku horší, ale kolem té koněrny je takový trošku jiný, takový speciálnější, a vůbec mě to nevadilo. Vždycky taková zajímavá vůně, prostě taky si pamatuju, že jsme chodili kolem těch koníren.
0: No, občas si tady v Brně zajdu do Líšně a tam čichám u té ohrady s koňmi. Pavle, moc krát vám děkuju, to čerstvě nasekané dřevo, to se mi taky vlastně vybavilo, jakmile jste to řekl. No a ty drcené, respektive sekané kopřivy, vlastně taky pro slepičky a vůbec. No, mějte se hezky a ať vám voní a chutnají prázdniny. Jsme na jejich začátku.
1: Tak já děkuju moc krát, ještě bych teďka, když jsou ty prázdniny a dovolený, tak strašně hezká vůně je na grilu třeba takovej steak, jako masíčko, když se griluje pěkně.
0: No jo, to jo.
1: To je taky moc hezká vůně. Tak jo, dobrou noc, vše upřejem.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dát. Pro účely dnešní noční linky musím bohužel konstatovat, že rozhlasové vlny neumožňují přenos vůní a už vůbec ne chutí, ale na druhou stranu stále platí, že vlastně ono rozhlasové vysílání si každý v té své fantazii může dotvořit. Takže pokud jste třeba jen jednou, jedenkrát cítili čerstvě rozkrojený, opravdu sladký, vonavý meloun a někdo to řekne, že tohle je pro něj vůně a vlastně i chuť prázdnin, tak si to snadno doplníte. Tak jsem zvědavý, jak si budete doplňovat to všechno, o čem teď chce v naší noční lince na téma chutě a vůně prázdnin popovídat Vicky. Já vás vítám, Vicky.
1: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte dnešní senzační téma.
0: Děkuji.
1: Protože opravdu prázdniny to bylo pro mě něco. Škola, tak ano, samozřejmě to bylo každodenní, ale potom prázdniny to byl prostě pokoj, klid. A my jsme s tatínkem a s maminkou chodívali hodně do lesa na houby. Tady jsme přijeli do Pisárek a naproti Antroposu už jsme šli tam doprava nahoru směrem k Myslivně. No a tam už prostě rostly, to nebylo jak dnes nikde nic, to je blízko Brna. To tenkrát tak moc asi lidé nechodili do lesu, takže opravdu to bylo, jak se říká, u každého patníku, když to tak řeknu, zkresleně. No a tak jsme sbírali houby, košíky jsme měli každý, já pochopitelně nejmenší, tatínek největší, maminka. No a tatínek na zádech měl bagr jako baťoch a pak jsme si sedli a posnídali jsme nebo jsme obědvali podle toho, když jsme vyšli jako ven. A teď se stalo to, že tatínek jako onemocněl a těžko na srdce, asi infarkt to byl, no a maminka už se potom bála jako chodit s náma, ale mě pouštěla teda s ním, ale vždycky byla ráda, když jsme se v pořádku vrátili. No a tak vám řeknu ještě to, že když jsme potom přišli domů, tak celá rodina zasedla, krájela houby a teď jsme rozprostřeli balící papír, jsme měli jako velký pokol 6x6 metrů a tak jsme tam jako sušili ty houby a to vám kolikrát byla tak strašná vůně, tak těžká, že já jsem se kolikrát zbudila v noci a prostě jsem se převalovala, nemohla jsem spát, protože jako sušičky tenkrát tak nebyly, nebo aspoň nevím o tom, že by byly. No a takže prostě jsme to sušili takhle, pak se to jako různě rozdrtilo, měli jsme takový moždíř velký, no a sušený houby jsme měli potom celý rok, jako jsme přidávali maminka, omáčky dělala do polévky a tak. Yeah. Ale co vám řeknu, co mě upoutalo z té vůně, huby, ano, všechno, křemenáče, janci, neboli řečeno brněnský, nebo potom třeba aj praváci a tak, holubinky, ale co mě strašně upoutalo, kuřátka.
0: Yeah.
1: To byla tak strašně krásná, taková zvláštní, taková až trošku jako aromatická, taková jako kořeněná vůně, že to cítím ještě dnes. Když si na to vzpomenu, tak to cítím ještě dnes.
0: Já pro jistotu řeknu, kuřátka rovná se lišky. Ano?
1: Ano, dobře, tak. Dobře, já to říkám ano.
0: No, ono je to, myslím si, nářečový výraz, tak aby rozuměli všichni, kteří jsou naladěni na noční linku. Ano. Děkuju, Vicky. No, úplně jsem dostal chuť na omáčky vaší maminky.
1: No, prostě nádhera, úplně balada.
0: Děkuju moc krát za tuhle vaši chuť a vůni prázdnin. Ano. Ať vám voní ano. I ty letošní, i když už asi do lesa tolik nechodíme.
1: No já už, mě dělá problém už chůze, takže já každou nerovnost, já hypnotizuju očima zem, takže radši to nepokouším ani s hůlkou. A ještě musím říct jenom jedno. Tatínek vždycky jako když našel někde nějakou hůl, tak ji tak jako ořezal a tak a poznačil a pak jsme si ji schovávali do křovy tam v těch pisárkách a zase příště, když jsme přišli, tak ona tam byla, tak jsme se opírali o ní, tak to ještě takový poznatek.
0: Krásná vzpomínka. Vicky, děkuji vám. Přeji vám krásné léto.
1: A taky vám všem. Senzační program máte vždycky. Děkuji moc krát.
0: Není zač. A naslyšenou. Na zážitky o prázdninách a žních, to už cituju vzkaz Františka, který tradičně napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka. Tedy na zážitky o prázdninách a žních si dobře pamatuju. Dřív, než se začalo sect obilí samovazačem, tak se to obilí obseklo kosou. Při této práci jsme pomáhali pokládat provázky na zem, no a na ně se potom kladlo posečené obilí a vázali se snopy. Potom se pole sekalo samovazačem. A nezapomenu na momenty, když mamka donesla na pole baštu, to nám to chutnalo. Mamka taky dělávala tvarohový sýr s kmínem. Ten nám moc chutnal. No a u nás v dědině jsem věděl o každé rané třešni. Na některé jsem se bál chodit, protože majitel byl zlý. Jen část z toho, co se vlastně týká dnešního tématu a z toho, co napsal František Švaříček, jsem vám právě ocitoval. A my se můžeme pomaličku, ale jistě podívat směrem k novému dni. Za 10 minut budeme už psát 4. červenec.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Pokud jste právě naladili noční linku Českého rozhlasu, tak vězte, že si v ní dnes povídáme o tom, jaké chutě a jaké vůně máte spojeny s prázdninami. Ať už z dětství, z mládí, nebo třeba i z nedávné minulosti. Chutě a vůně prázdnin s našimi posluchači a posluchačkami buď na webu rozhlas.cz/linka, tam písemné příběhy, glosy a poznámky, anebo na telefonu 731 800 900. A řekl bych, že Tomášovi, který teď využívá služby téhle telefonní linky, už prázdniny začaly. Říkal, že je na chatě. Já původně slyšel na sloupě, ne, na chalupě, jo, a já slyšel na sloupě, ale to jsou ta sluchátka už skoro 40 roků na hlavě. Takže Tomáši, omlouvám se, jste na chalupě a co vám tam voní?
1: Dobrý večer přeju.
0: Dobrý večer.
1: Já bych chtěl jenom to zmínit, že ty lišky nejsou kuřátka. Jsou houbová. To je jiná houba.
0: A jak to tedy je?
1: Slyšíme se?
0: Ano, slyším vás. Vy mě tam máte se spožděním, to asi bude internetový poslech.
1: Jo.
0: No, poslouchám.
1: No, jo, přesně tak, přesně tak. Počkejte. Chtěl bych tý vůni a chuti těch prázdnin připomenout to, že nevím, jestli to někdo už zmínil. Počkejte, vypadá to rádio, já musím trošku bokem.
0: Rádio vypněte úplně, to je základní poučka. Voláme-li do rozhlasu, vypínáme rozhlasový přijímač.
1: Je to tak, máte pravdu. Tak, počkejte. Tak, nevím, jestli to, já to neposlouchám od začátku, nevím, jestli někdo zmínil už třeba, že chuť a vůně je táborák, busty, operkání pěkně, bandu kamarádů, vyrazit do lesa. Slyšíme se?
0: Já vás slyším, poslouchám, nechci vás přerušovat. Dobře, nejlepší dřevo na táborák, aby byl vonavý, je podle vás které?
1: Tak většinou je to ovocný strom, třeba třešeň. A nebo takhle, co vy považujete za nejlepší jako vůni a chuť prázdnin?
0: Já jich mám moc a moc. To bychom tady byli hodně dlouho a důležité jsou vaše příběhy, ale já už to částečně naznačil. Ať už se jedná o ten, někdo by řekl dokonce nevůni, já se vyhýbám slovu smrad, ale dobře, já prostě mám spojený s prázdninami pachy kravína, jo? Protože jsem tam byl vlastně každé prázdniny u babičky, když jsem byl na východním Slovensku, tak jsme tam pomáhali tetce a mám to spojeno. No potom jsem mluvil taky o těch žampionech a kravincích na pastvině, protože tam žampiony nejlépe rostou. A samozřejmě, že jsou to třešně, samozřejmě, že jsou to, že to je vůně tvarohových vdolků mé babičky, té druhé. No, je toho víc, ale okurkový salát, když tady zaznělo, tak jsem řekl, ano, to taky.
1: Jo. No, mě to připomíná většinou táborák, jako by to opekání těch bustů. A vlastně jako...
0: No, ale tak to stačí, stačí. Děkuju. Děkuju, Tomáši. Zdravím vás. A naslyšenou.
1: Já mám hrozou trébu, se opomluvám.
0: To je v pořádku. I když já vás neukousnu, tak si to pamatujte pro příště. Naslyšenou. Jo, nemám jak, mám implantát. Naslyšenou. Já jsem si mezi tím našel to, o čem Tomáš mluvil na začátku našeho hovoru a už jsme to dále nerozváděli. Na webu to precepty tady čtu. Houby, které nazýváme kuřátka. Je to liška obecná nebo jedlý druh kuřátek žlutých podobající se korálům? No tak ano. Měl pravdu, Tomáš, já si to jdu nastudovat a už vás nebudu mystifikovat. Ale co je opravdu faktem, je, že za 2 minuty máme nový den a že bude pokračovat noční linka dalšími příběhy na téma chutě a vůně prázdnin.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 4. července 2026. Svátek mají Prokopové a už je v plném běhu ten prodloužený víkend. Možná jste se na něj vydali, podobně jako Tomáš, který před malou chvílí byl slyšet v našem vysílání někam na chalupu. Možná už balíte na hodně dalekou dovolenou, možná jste se z ní už vrátili, ale pokud posloucháte a klíčovým slovem jsou prázdniny, ovšem nejenom ony, možná se přidáte k našemu povídání na téma chutě a vůně prázdnin. Já už to jednou řekl, ale pro jistotu to řeknu ještě jednou. Nevím jak u vás, ale obecně se říká, u mě to platí, řekl bych, skoro až dvojnásob a je pár takových, kteří jsou na tom podobně. Za chvilku se dostanu k Silvininu zkazu. Tedy pokud máte vzpomínky spojené s chutěmi a s vůněmi, tak v paměti vydrží hodně dlouho. Prostě chutě a vůně jsou ty nejlepší smysly pro vzpomínky. I v téhle hodině si můžeme povídat o tom, čím vám vonili a čím vám dodnes třeba voní prázdniny. Ty dva letní měsíce, které jsme dřív prožívali, zároveň s oddechem od školních povinností. Silva napsala na tohle téma na rozhlas.cz/linka. Protože jsem o prázdninách jezdívala s maminkou do různých lázní, vzpomínám si, jak jsem se z procházky blížila k restauraci, odkud do dálky voněly řízky a okurkový salát. Ale než jsme do lázní přijeli vlakem, nesnášela jsem v něm pach zelených sedadel, ze kterého se mi dělalo špatně. Nejkrásnější vůně mého dětství ovšem vydávaly květiny z babičiny zahrádky, třeba pivoňky, turecké hřebíčky. U vchodu rozkvétal bílý šeřík s plnými květy. Dodnes mám nejraději vůni všech bílých květů. Ono se říká, že vůně bílých růží je vůní andělů. A co mi vadí? Když se ráno probudím a otevřeným oknem se do bytu line pach kouře z cigaret od sousedů, to vezmu dvě voné tyčinky a zapálím je na balkoně. Kuřákům to nevoní a jdou smradit jinam. Pokud jde o voné tyčinky, oblíbila jsem si ty z kořicové. Mají trochu orientální nádech. Vůní koření a zvláště z kořice mám ráda a je zdravá. Tou si ochucuji kávu. Abych nezapomněla na to nejdůležitější, vyrobila jsem si přírodní repelent, který nevoní klíšťatům, ale nám lidem ano. Do skleničky Alpy jsem nasypala koření, hřebíček, na 2 deci je jich potřeba 30, po 2 dnech je hotovo, naliji trochu do malého rozprašovače, nastříkám a můžu vyrazit do přírody. Konec Silvina psaní. Vidím, vlastně slyším, vy slyšíte a já vidím, že Silva je v oblasti olfaktorických věmů opravdu doma. Máme to podobné. Jak jste na tom vy s chutěmi a vůněmi prázdnin? Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: takovou tu typickou vůni vody v zatopeném lomu. U nás na Prostějovsku máme, dejme tomu, XY těch lomů zatopených, ale jeden je pro mě taková srdeční záležitost, je to zatopený lom v obci Hradčany, katastr Hradčany Kobeřice. Je to taková malá půlhektarová voda, nemá žádný přítok, respektive přitíká ze spod, protože to je prostě lom, kde narazili na spodní vodu a jakmile skončili těžbu, tak ho nechali zatopit. Možná už je ta díra v zemi zatopená skoro 80 roků, takže je to voda plná překvapení na dně. Někdy pro potapeče nemilé, ale někdy třeba pro rybáře jako zajímavé, co se v té vodě pohybuje a co tam žije. Každopádně ta voda má takovou specifickou vůni a musí si to člověk asi zkusit načichat. Každopádně já si vybavuju, když mi bylo možná 12 let, 10, tak jsme tam jezdili k babičce do Kobeřic na prázdniny, proto prázdninová vůně. Podívali jsme tam s klukama chytat ryby. A když se tam koupal člověk, tak prostě to jako čichal tu vodu. Není to ani tak jako vůně třeba rybiny, nebo že by to jako bylo někomu nepříjemný. Má to prostě ta spodní voda, ta lomová voda má specifickou vůni, je bezesporu i chuť, ale nedoporučuju hltat.
1: To se stane, to každý ochutnal. Já si vzpomínám na tu příchuť chloru na koupališti v Brně na Dobráku, jo? Takže vy máte o něco lepší vzpomínky v tomhle ohledu. No.
0: Věřím, že jo, protože ta voda jako je nijak neupravovaná a ta příroda tam prostě je hezká. Když jsme byli kluci, tak ten lom byl aktivně využíván rekreanty nebo respektive lidma, kteří prostě potřebovali se někde schladit domácíma nebo přespolníma. Řeknu, když ve 2 hodiny jste přišel o prázdninách k vodě, tak nebylo kam dát ručník, jo, takže To bylo dost navštěvované místo na takové to osvěžení letní, prázdninové. I nějaký ohně tam plály a stanaři tam občasněci byli. A tenkrát nebyly akvaparky, nebyly domácí bazény, málo kdo měl doma bazén. Takže se tam jako hodně lidí koncentrovalo. A pak to nějak utichlo, ten lom, jakoby na něho lidi zapomněli a dneska už to zase vrací, takže je to dneska voda pod mým dozorem, jako rybářská stráž se tam realizuju a naháním různý vidry.
1: Já jsem si mezi tím našel obrázek toho zatopeného lomu v Hradčanech, o kterém mluvíte. Ten už je krásně na všech stranách obrostlý dřevinami, stromy. Tady vidím takový krásný kamenný sráz přímo, ano, takže to je pozůstatek toho lomu. A ten je, říkáte, půl hektaru to má?
0: 0,5, no.
1: No to je pěkně velký, jo, pěkně velký, pěkně velký.
0: No, nepatří mezi největší, ale taky není úplně nejmenší vodou. Dneska jsem byl v Třebíči, a nedaleko Třebíče je zatopený lom Vápenka a to je opravdu malá voda, to je tak pětinově, jedna pětina toho našeho hradčanského lomu. Ale u nás je ten lom takový zajímavý, jedna, která dnem reliefem, že to je od 9 metrů hloubky, největší hloubka až po nějakých o půl metra. Není tam teda moc jako OK pro neplavce, protože tam je strašně málo míst, kde je mělko. Ale chodí tam maminky s dětma, jako takový nějaký brouzdání se těsně při krajíčku. A je to tam fajn, dokonce tam už máme, myslím, 3. rokem nějaké občerstvení, který je sem tam otevřený, takže si tam člověk může dát i točený pivko, nebo si dát cigáro z dírny. Takže doporučuju, kdo by chtěl objevit. A je to zajímavý místo, Božku, protože je to asi 2 minutky z dálnice, když si jedete na Brodek u Prostějova, tak za 2 minutky tam jste. A máme tam takový odstavný parkoviště u toho kiosku a je to dokonce zaneseno někde v mapách těch, jakoby, jak to mám pomenovat, to jsou takový ti, co vozí ty obytné vozy a spíjou v těch obytných autech a že to je jakoby bez kempu, jo, jako nocování bez kempu.
1: Já se právě dívám na City View a vidím, že při příjezdu, respektive od silnice, dělí ten lom jakýsi pozůstatek něčeho zděného, jestli se dívám správně.
0: To je pozůstatek.

0: dodatek těžební technologie, která kdysi tahala vozíčky na úzkokolejné železnici s vytěženým kamenem nahoru z zahloubení toho lomu. Takže to je pozůstatek těžební technologie a to už jsou jenom ty kamenné zdi a nějaký pilíř je tam, ale a je tam nuda pláž. To je
1: no tak to jste měl říct na začátku.
0: Jedna z mála míst, sice teda z té pláže do vody je to jako rychlá, když skočíte, tak to z těch 7 metrů máte do vody během vteřinky, ale nelze tam slíst ty nuda pláže jakoby pomáličku, musí člověk skočit. No.
1: Jo. No tak při takovém skoku stejně člověk většinou přijde o plavky, tak je to v pořádku. Radomile, moc krát vám děkuji za tuhle vaši vůni prázdnin a přeju vám nádherné léto.
0: Děkuju nápodobně a hlavně se neupečeme a třeba se zase někdy brzo uslyšíme.
1: Děkuju a doufám v to taky. Naslyšenou. Teď se chvilku péct nebudeme, ale ještě se má vrátit. Minimálně jedna horká vlna. No, to mělo být spíše varování než výhruška. Zpět k tématu noční linky. Chutě a vůně prázdnin. Monika napsala na tohle téma. Letní vůně v sobě nesou atmosféru teplých, sluncem zalitých dnů. K nejpůvabnějším patří pro mě vůně růžových růží, mých nejoblíbenějších květin. Je vzdušná, elegantní, sladká a hřejivá. Mnohem jemnější než vůně klasických rudých růží. Aroma růžové růže je komplexní a snoubí v sobě několik různých tónů. Květinový základ, bohatá, sametová a velmi jemná ženská vůně. Ovocné a svěží podtóny často připomíná liči, hrušku, maliny nebo zelená jablka. Sladké a hřejivé akcenty. Lze v ní cítit lehký nádech medu. Na tomto místě je třeba pozdravit Olina z Kopřivnice. A příjemné jsou i svěží citrusy, pokračuje Monika. Vůně pomeranče, mandarinek, sladká vůně broskví, ananasu a slaná vůně moře. K mému dětství patřila vůně babičina pečiva, krému na opalování kontraviol a také vůně myči, ne kočky, ale tradiční rumunské grilované válečky z mletého masa, které připomínají malé klobásky bez střívka. Jde o nejpopulárnější rumunské pouliční jídlo, které se tradičně připravuje na grilu a podává s hořčicí, chlebem a pivem. Zkrátka, zeči myči, 10 myči. To bylo léto mého dětství, napsala Monika. Všem přeje krásné letní zážitky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

Dennis, ja, Dennis. Maan van Oepen Oefi, Alek. Maan van Oepen Oefi, Alek. Maan van Oepen Oefi, Alovi. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Se to stěží, někdo doví.

0: Fjallri, man var loppen nån. Fjall och vin, fjallek.
1: Tam musela vonět. O vůních a o chutích prázdnin si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. Ať už to byla pokosená tráva, nebo lesní jahody, višně, sprchové gely na Orlické přehradě, nebo třeba vůně táboráku, opékání buřtů či voda v zatopeném lomu v Hradčanech na Prostějovsku, tak to všechno byly příběhy našich posluchačů a vzpomínky spojené s těmito vůněmi a taky někdy chutěmi. Já jsem zapomněl třeba na koláče s drobenkou. A jsem zvědavý, co nám k tomuhle přidá náš další volající. Halo, dobrý večer, nebo
2: ano,
1: dobré ráno.
2: Dobrý večer.
1: Je to Jindra z Rakovníka. Ano, mám to napsáno, jenom jsem hledal, jestli je to opravdu Rakovník. Jindro, tak ano. Čím vám chutnají a voní prázdniny?
2: Ano, tak tady bylo řečeno už mnoho slov o těch krásných věcech, jako jsou jahody a všechno. Mluvila tam ta paní, já jsem slyšel pozdě k rádiu ze začátku, myslím, že je ze Frenštátu.
1: Paní Nora.
2: Myslím, že to je lékařka dokonce. A tu velice rád poslouchám. A mě zaujala na těch prázdninách jedna věc, a to je mikroklima, anebo možná i pikoklima. Já hlavně to je cítit v noci. Já jsem hodně jako kluk, když jsme jezdili na putovní tábory, anebo potom na čundry jsem jezdil, jsem byl větší. Hodně jsem chodil v noci. A je to strašně zajímavé, když jdete letí přírodou a teďko je teplo, teplá noc a najednou se ocnete na louce na nějakém místečku, malinkatým, kde je absolutně zima. A je to malinkatý místečko a přejdete ho a jdete dál. A jdete třeba po polní cestě, jako si koukáte na ty hvězdy, těchyje a meteority a máte radost. A najednou cítíte zatuchlý obilí. Na jednom místečku zase, jo, tam prostě nějaký obilí prostě spadlo, padlo teda, zatuchlo, začalo plesnívět a taky je to vůně, není to žádný smrad, ale je to chvilička a zase z toho vylezete a jdete dál a už dál vidíte vesnici a teďko cítíte najednou les. A to, jak je les, tak to se vždycky musím zastavit a zhluboka dýchám. To je tak něco pořádního, ta vůně z lesa. To je tak něco poctivého, že to člověka úplně omámí. A teď, když jdete dál a to, a teď jste úplně nadšený, najednou nedaleko už je vesnice, cítíte kravín. Kravín to není smrad. Je to taková zvláštní vůně, pokud je to cítíte z dálky.
1: No, pokud přijdete blíž k té sečce, a když je ještě zapařená, tak už to není zase taková ideálka. Ale já vám rozumím a já jsem to zažíval každé prázdniny.
2: Jasně. A jdete zase dál a cítíte konírnu. Konírna to je vysloveně vůně. Já teda nevím, ale to je to fakticky voní, jo. To je úžas. A jdete zase dál a jste nadšenej a ty hvězdy a člověk by v nejlepší vyletěl a najednou drc. Prasečák. Ale to je teda výživa, to vám teda řeknu.
1: To jo.
2: Prasečák, to je nejhorší, co může být. Není to nejhorší. Nejhorší je v září, když jdete po vsi a cítíte kozla. Tak to je jako vůbec nejhorší teda. To jsem zažil. Jako veterinární technik jsem byl dokonce nutný takovýho kozla vykastrovatele. Smrděl jsem týden. Jo? Tak to ale... Takže začal jsem dobře, končím špatně, ale není to pravda. A tohle to mě strašně vždycky zajímalo, když jsem šel tou přírodou a někde bylo trošičku zima, někde zase víc teplo, někde to obilí a prostě takovýhle zvláštní, no, a nebo koncem, když už byl třeba srpen, tak už zase byla trochu zima a zase se přišel do nějakého místečka, kde bylo to trošičku teploučko a bylo to fakticky hrozně zajímavé. Tak to mě jako napadlo, takovýhle vůně, do dneška to cítím a umím si je představit.
1: Já vám moc krát děkuju, Jindro, a jsem moc rád, že posluchači a posluchačky Noční linky jsou na tom v mnoha případech podobně jako já, že právě ty nejzarytější vzpomínky mají spojeny s chutěmi a ještě více s vůněmi. Já bych k tomu vlastně teď mohl přidat ještě jednu. Teď mě zrovna napadla, já si dopřávám toho komfortu, že to, o čem jsem mluvil, že si mnohdy při poslechu rozhlasového vysílání dotváříme ve své vlastní hlavě a fantazii to, co vlastně slyšíme, třeba i obrázkem moderátorky či moderátora, tak já si teď dopřávám něčeho podobného. Vy jste o tom mluvil a já jsem si to všechno představoval a znovu jsem byl na prázdninách na východním Slovensku, kde jsme každé ráno dostali ty nejčerstvější rohlíky, které byly a ty byly. A to se všechno, tahle vůně, jejich vůně míchala s tím pachem toho umělohmotného nebo prostě pogumovaného ubrusu a my jsme si namáčeli ty rohlíky jenom do takového velice, jak se říká na Slovensku východním, lekváru, do takové řídké marmelády, to nám stačilo a celý den jsme mohli být venku jenom tady s tímhle.
2: Jo, jo.
1: Já vám děkuju, Jindro, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: O chutích a vůních prázdnin si povídáme a ještě zhruba půl hodinky si povídat můžeme v Noční lince. A taky můžete psát, podobně jako Michaela, která k tomu, o čem jsme si tady už povídali, dodává. Pro mě je vůně prázdnin spojena s vůní kvetoucích lip. Když cítím tuto sladkobolnou vůni, i hned si vybavím, jak sedím pozdě večer na parapetu okna v mém rodném domě a hltám vůni těchto kvetoucích lip na náměstí městy se v Doubravníku. Bohužel tyto doby jsou již dávno pryč. Dobrou noc přeje Michaela.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 4. červencový den, tedy jeho počátek, zatím tedy ještě za tmy, ale platí datum 4.7.2026 a my si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, povídáme o tom, čím vám chutnají a voní prázdniny. A v drtivé většině případů jsou to vůně, které jste načerpali v dávných dobách, ve svém mládí, ve svém dětství. Já se k tomu hned znovu vrátím, ale musím říct, že zhruba ve chvíli, kdy ke svému pěveckému partu nastupoval Andrea Bocelli, a to je drobné odbočení od dnešního tématu pro všechny milovníky fotbalu, kteří třeba nemají možnost sledovat utkání Argentiny a Kapverd, tak zhruba ve chvíli, kdy začal zpívat Andrea Bocelli, Messi vstřelil první argentinskou branku. Byla to 29. minuta. Ale teď naspět chutím a vůním prázdnin je připravena paní Lída, která nám o tom chce povědět. Přeju vám krásný, voňavý večer.
1: Já vám též, pane redaktore, krásný večer.
0: Děkuji.
1: Já vzpomínám, jak jste řekl, o těch rohlíčích na Slovensku. Tak já, když mi bylo taky tak těch 10 roků, pocházím z vesnice, ze Senice, tak paní, která pomáhala do malého obchůdku vozit z pekárny přímo chleba a rohlíky, tak když jsme s ní přijeli do té pekárny, tak to byla tak nádherná vůně. Těch pecínků, těch rohlíků. Vždycky, než jsem přišla domů, tak jsem si okousala.
0: To se ještě opravdu vynuli, respektive zamotávali ty rohlíky, takže tam opravdu byly ty, no řekněme, bylo co okousávat,
1: ano.
0: Že?
1: No. No, to byla nádhera. Ano. Vždycky maminka říkala, no, to jste nemohli nechat celé a tak dále.
0: Nemohli.
1: A tak jsme s tím chlebíčkem se dávali před barákem. Vždycky jsme, maminka nám nakrájala krajíčky a my jsme si to pocukrovali kryštalovým cukrem tehda. A tak my jsme seděli před barákem a jenom jsme si okusovali chlebík. No, to je vedlejší už. A dále vzpomínám na tu lípu. My jsme potom, jak jsme trochu odrostli, že sestrou chodili také trhat lípový květ, který jsme si doma sušili a vařili jsme si čaj výborný proti nachlazení. Nebo když jsme chodili do lesa, tak to jsme si sedávali na břeh kolem cesty tři holky a maminka a tam jsme měli třeba chleba se sádlem a seděli jsme v trávě a v mateří doušce. No to byla nádherná vůně. Nebo na vůni modřínu z květnu. To je taky nádherná vůně. A chodili jsme na houby, na kuřátka. My jsme taky říkávali kuřátka.
0: No oni jsou to, já, pardon, že vám do toho vstupuji, oni jsou to opravdu dva různé druhy. Já jsem to možná trošku zamotal, což jsem samozřejmě nechtěl. Ale ano, někde je to prostě jenom nářeční výraz a někdo prostě, když se řekne kuřátka a lišky, prostě vidí něco jiného, každý houbař. No,
1: jo.
0: Omlouvám se dodatečně.
1: Ne. Tak my ty kuřátka to vždycky v takovým údolíčku. A maminka vlezla do toho údolíčka trochu níž a už volala pí, pí, pí a my, mami, na koho voláš?
0: Kuřátka. A potom...
1: A tam bylo plno těch kuřátek kolem dokola.
0: No a když náhodou nebyla kuřátka, tak potom jakékoliv další houby a ta čerstvá smaženice.
1: No, jej.
0: To je vůně prázdný.
1: Teď je cítím. A nebo holubinky, syrovinky, víte, co to bylo? Syrovinky, takové oranžové, teklo z nich mléko.
0: Ryšce.
1: Ne, ryšce. Ryšce jiné. Toto bylo jak holubinka velká.
0: Nejsem zdatný houbař, se mnou byste se otrávila brzo. No,
1: to. Jo, a tak stopka pryč a... Na pánvičku a tak na sucho z toho teklo mléko, tak takovou zvláštní vůni to mělo. Ale s kmínem pokminované, tak to bylo výborný. Tak jak růžovky, když se dělají třeba.
0: A nebo bedle.
1: Bedle taktéž. No. A jahody lesní, no to je taková vůně, že to jsem už jako nečíchala dlouho, tak abych se vyjádřila. Protože teď jsem už taky mám 1,80, tak do toho lesa málo mám problém s nohou.
0: Ono taky těch hub je čím dál tím míň, že všeho je čím dál tím míň, akorát daní je čím dál tím víc. No tak to nechme být.
1: No, to je Ano, to je pravda.
0: Paní Lído, moc krát vám děkuju. Myslím si, že nejen ve mně jste probudila další zasuté vzpomínky pomocí vůní a chutí. A o to mi vlastně šlo v dnešní noční lince. Mějte se
1: hezky. I ta melta, na kterou jste vzpomněl, dělám dodnes. Dobře, já vám moc krát děkuji, že jsem vás slyšela. Jste moc příjemný moderátor. I všechny poslouchám ráda. Děkuji vám moc a nashledanou.
0: Díky za celý náš vysílací tým. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: A také. Dobro.
0: Chutě a vůně prázdnin. Čím vám třeba dodnes chutnají a voní prázdniny? Telefonujete o tom na číslo 731 800 900. Za chvilku ho uslyšíte ještě jednou. A taky píšete. A já bych si neodpustil, kdybych neocitoval to, co napsala Daniela z Prahy. Vzpomínkám na prázdniny mého dětství dominují dvě vůně. Především vůně sena, kterému se věnovalo v hospodářství hodně času a děda nás posílal na louku seno obracet, což znamenalo, že jsme se v něm nejdřív pořádně vyváleli a pak teprve obraceli nebo hrabali do kupek. Ta nejintenzivnější vůně byla na půdičce, kam se seno ukládalo a kde jsme moc toužili spát. Byla to nezapomenutelná vůně. Jen nevím, co by tomu dnes říkali požární předpisy. Druhá vůně a chuť je rozkrojený meloun. Jakmile babina položila na stůl meloun, bylo jasné, že budeme balit a prázdniny končí. Tenkrát nebyl meloun pomalu celý rok, ale přišel na trh až s koncem srpna ze Slovenska. Jistě bych mohla připomenout chuť švestkových knedlíků, kterých se ke stolu vařilo 50, nebo foukanců a jiných dobrot z babičiny kuchyně. Taky bych neměla zapomenout na smrad z Pragovky, který se rozlehl slepou uličkou, když přijeli na prázdniny děti z Prahy. Jejichž táta byl drogista a měl jedno z prvních aut v okolí. Budiž popravdě řečeno, že nás v něm občas vzal i na houby a jiné výlety, což na konci 40. a začátku 50. let mělo docela jiné kouzlo než dnes. Mládí bylo vonavé, bezstarostné a roztoužené. Tak na něj dodnes vzpomínám. Napsala Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná, že jste někdy o prázdninách byli v Paříži. Tohle bylo Bonsoir Mademoiselle Paris, proto to říkám. A tím pádem možná máte společně s prázdninami uloženou vůni francouzských sýrů. Kdo ví? Já to říkám taky proto, že Jana, která čeká na telefonu 731 800 900 se svým příběhem na téma chutě a vůně prázdnin, slíbila, že se budu lekat. Až nám řekne, jaké chutě a vůně má spojeny s prázdninami. Tak jsem zvědavý, začněte, paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím. Já tady jsem si to měla ziskovat, to jsem ani neměla říkat. Já vám něco řeknu. Vůně je krásná věc. Dcera si pořídila kocourka. Je mu rok a snad bych ani neměla říkat dál. Máme plný balkon, hadrů vypraný, všechno možný. Jestli jste to někdy zažili, to je něco strašného.
0: Myslíte kočičí pozůstatky, řekněme, ano?
1: Ne, vůbec to nejsou. Jo, čuránky, no něco strašného.
0: No, tak to jsem zažil na vojně, jo.
1: Fakt, jo. No je to hrůza, tak já od toho odskočím už, no.
0: Dobře.
1: Je to taky tvoreček a je bonda, to nemůže. Já začnu tady s těma prázdninama, ty vůně. Já jsem se narodila v Radotíně, na idylickém místě. Tenkrát to byl městys a byla to slepá ulice, vrátka do lesa. Chodili tam k těm vrátkům srnky. Babička vylezla do lesa, za chvíli přinesla tu zástěru plnou hub. Rostly tam všechno možný, co se dalo. No i byla úplně nádherná. No uplynulo pár let a Radotín se změnil, je součást Prahy. Takže tam tohle ta idyla už není. Byly tam dvě hájovny tenkrát a palouk u nás. Tam je teď zastavený všechen kout. Dokonce v centru tam stavějí 10 podlaží dva baráky. 10 podlaží, jo? No, ale tak já to pominu, ale tak já mám vzpomínky na ten Radotín. A vůbec na to nádhera. My jsme měli houpačku v lese. Chodili jsme do lesa, my jsme byli v lese, vlastně jsme žili.
0: Takže i jehličí tam určitě hraje nějakou roli, když mluvíme o vůních.
1: No určitě, to bylo cítit, to bylo, prostě my jsme byli jako lesní lidi, no.
0: Ano, je pravda, že v dobách, kdy mi bylo o nějakých 50 méně, tak i ty brněnské žabovřesky vypadaly trošku jinak.
1: No, přesně tak, všude to tak bylo. Já jsem taky byla jednou v Blansku, tam nahoře někde a tam to bylo taky, teď je to tam prej taky všechno zastavené. Ale ještě bych tedy nebudu vzpomínat na minulost, ale já jsem se teď na Ladislava 27. června vrátila, byla jsem v Polsku. A sice na té straně Krkonoš na Sněžky, koukali jsme na Sněžku, Karpač se to tam jmenuje. Nádherné místo, překrásný les, kde jsme tam byli, to je úplně úžasný. Takže to mám čerstvé vzpomínky. A tedy 27. jsme jeli a v tom největším horku a ještě teď mě pálejí ruce a už uplynul skoro týden. A já jsem tedy blondýna, no od přírody, to vůbec něco, to byly můka.
0: Takže fototyp a... číslo 1 nebo 2, tak to se vám musím obdivovat, že jste to vydržela.
1: No, tak vydržela,
0: paní Jano,
1: tak to jsem měla dělat.
0: Děkuju za vaše vzpomínky na Radotín v dobách vašeho mládí a dětství a za vůně a chutě, které jste mnohým připomněla. Mějte se pěkně a přeji vám krásné
1: Mějte
0: léto.
1: Mějte se také hezky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu, ale už dlouho nepotrvá. Je tu poslední posluchačka, která dnes může říct, čím jí chutnají a čím jí voní prázdniny. Paní Mileno, jestli mě slyšíte, měla jste drobné problémy s telefonem, tak můžeme začít. Přeju vám dobré ráno, hezký večer, dobrou noc.
1: Také přeji všem dobré ráno a všem poslouchajícím a vám také, pane moderátore. Děkuji. Já jsem měla překrásné dětství a překrásné prázdniny. Narodila jsem se v Rohací u Hodonína a tam jsem měla babičku, které se říkalo Stařenka a Stařeček, a které jsem s kamarádkou jezdila od útrého dětství, asi od první třídy, na prázdniny. Měli takový domek a prostě, když už jsme přijížděli, tak jsem cítila tu strašně krásnou vůni, nejenom chleba, ale ona dělala takové zvláštní, jako dnes jsou dalamánky a něco podobného, které mělo kmínky, se to jmenovalo, a to mělo strašně krásnou vůni. Pak dělávala takové placky přímo na plotně a to se jmenovalo Béleše, to jsme vůbec neviděli, co to je. Tak to k té vůni. A oni měli velké zahradnictví, které ústilo až do borovicového lesa. A do toho borovicového lesa jsme také chodili, měli jsme takové pytle od babičky a tam jsme sbírali šišky. A to byla tak strašně borovicová, krásná, omámná vůně, že to úplně cítím ještě dneska a děti tam chodili s námi. Prostě jsme si z toho pak, i když jsme ty šišky nazbírali, tak jsme si dělali různé zahrádky a různé prostě pokojičky pro panenky s dětskama ostatníma a tak. No a chci říct ještě to, že Stařeček měl obrovské zahradnictví, které vonělo úžasnými květy. On to prodával buď to pro produkt jako pro hřbitov, jako pro to hřbitovní kvítí na hrobí, anebo na ty svatby, no to byly nádherné vůně. Měl taky takové malé zemědělství, nádherné stromy tam byly a všechno to pěstoval. A co mě taky zaujalo velkou vůní, tak to bylo agátí. Stařenka říkala, že ty květy, když si za války svým dětem prostě, když nebylo ničeho za války, tak jim dělala z toho řízky. To jsme se strašně udivovali, jak je to možné.
0: Mšice,
1: no a
0: že?
1: Pak nám dělala skutečně řízky, ale vídeňské z telecího masa, které taky voněly úžasně a k tomu takový zvláštní salát. Ona tomu říkala, dnešní je to vídeňské. No tak to byly nádherné prázdniny, to si nedovedete vůbec představit. A pak jsme někdy zase jezdili i do Brna, do Králova pole, kde zase měla nejmladší sestru a ta nás brala na prázdniny a tam zase ukazovala prostě celé Brno a do Bystrce koupání a tak. A já, že jsem uměla zpívat, tak jsem chodila prostě na Veveří k Antonínu. Teď si nemůžu vzpomenout, se mě úplně vypadl hlavý prostě zpěv a tak oni prostě pracovali v divadle, tak nás někdy brala, ona byla vlásenkářkou i do toho divadla. I to mělo takovou zvláštní, prostě opravdu neopakovatelnou vůni. No a tak to jsem chtěla k tomu prostě povědět.
0: Paní Mileno, takže vy máte vlastně prázdniny z jedné části spojeny i s vůní divadelních šminek. No to je krásný, já jsem to něco takového vůbec nečekal. Děkuju za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky přeju, pane Borku, krásné dny příští a všechno dobré.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za všechny, kteří se podíleli a stále ještě podílí, včetně třeba našich techniků v Karlíně, na vysílání noční linky vám přeju nádherné prázdniny, i když jsme ve věku, kdy už se nás prázdniny jako takové příliš netýkají. Ať vám voní, ať vám chutnají a v tuhle chvilku už budu muset jen předat pomyslné žezlo, protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Tak vidíte, zase přišlo jaro. Během vysílání našeho pořadu už po čtvrtý, a to i díky vám. Vysíláme i díky vám, protože i vy se na tom našem pořadu podílíte, máte zásluhu. Ta vaše náklonnost, vyjadřovaná těmi krásnými, slohově vybroušenými dopisy, ta má podíl na tom, že ten náš pořad trvá už čtvrtý rok. A zatím snad dá-li Pán Bůh ještě nějaký čas vydrží, protože naše autorská trojice, musím zase říct, neznáme krásnější pocit, než je ten hřejvej pocit, že vám děláme radost. To je známý, že člověka víc hřeje to, když něco dává, než když něco bere. A zvlášť možná dnes, v té kořistnické době, kdo by si to byl pomyslel, že 11 let po těch zlomových dnech, kdy se ozývalo zvonění klíčů, bude ta naše společnost tak těžce zkoušená a zraňovaná takovým bezohledným kořistnictvím. No ale, jak říkala babička, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Takže vás vítáme u té naší první jarní hodinky. To byly tak půvabné kresby na roční doby. Ve špalíčku Mikuláše Alše. Žanda začíná rošťačit. Za chvilku uvidíte, nebo uslyšíte, vy ji nevidíte. Já vám to popíšu, co teď dělá. Visí hlavou dolů a kouše takový špalíčky, který visí ze zhora z klece a teďko se zakousla do takového bavlněného uzle námořnického. Na tom se houpe. Takhle začíná ten ptáčk blbnout taky, když začíná. No, jaro, my jsme teda taky jako je. Teď jsem to říkal, že začne zvonit. My jsme bejvali taky jako děti tak zdivočili, to jsme nevěděli kam dřív. Jestli hrát kuličky, nebo pouštět lodičky po potůčku, nebo dělat větrníky z papíru. Vlaštovky jsme dělali z papíru a čekali jsme, až vlaštovky přiletí do našeho hnízda, který bylo nad vchodem do chlíva. A listoval jsem pořád v Alšově špalíčku a kreslil jsem, ty k Alšovi kresby jsem tak rád obkresloval, třeba na svatýho Řehoře, čáp letí přes moře, žába hubu otevře, ledy plují do moře a líný sedlák, který neoře.

a na těch alžových kresbách to bylo tolik poezie. Čáp tam letí, uprostředka je žába, má takový vypoulený oči, je schovaná v rákosí a tam opravdu sedlák pilně oře, ten není línej, jak je psáno v tom textu, ale pilně oře a koně takový vraníci, to jsou grošovatý. Aleš je tak hezky vykreslil jednoduše. Mají klapky na očích, postroje a za tím sedlákem v té brázdě letí poletujou dvě vrány. Vzadu jsou tři topoly a střechy chalup. Poezie Alšovýho špalíčku byla tak pro nás silná a přitažlivá.

Já si vzpomínám, když jsme lehávali na louce v Pavlíkově a koukali jsme se do mraků v takovým dolíčku, který byl chráněný od studených severních větrů. Tam jsme lehávali a četli jsme si v mracích. Kdo tam, co vidíme, jsme říkali. Někdo tam viděl ryby, někdo hrad, někdo rytíře. A holky v tichosti pletly ze sedmi krásek věnečky. To už je dávno.

Jaro je krásná doba. To je jako kdyby každý den byl svátek. Když se ponořím do vzpomínek, já jsem viděl tolik krásy. Když jsem třeba z 8 let, o tom jsme sice tolikrát mluvili, ale 8 let jsem jezdil s Černým divadlem, to vám říkat nemusím, to vy víte. Od roku 61 do roku 69 a co jsem to tenkrát prožíval za nádhery, jak jsem byl úplně tou krásou zmrazený, když jsem v Alpách viděl veliký vodopád pod zasněženýma špičkama velehor, třeba pod Mont Blancem. To jsme přejížděli z Itálie do Francie. No a potom jednou, když jsme zase letěli z Kanárských ostrovů do Prahy, to byla nějaká velikánská bublina vysokého tlaku nad Evropou. Takže jak jsme se vyhrabali z mraků z Kanárských ostrovů a letíme kolem pobřeží Afriky, tak už jsme se dostali do té veliké bubliny toho vysokého tlaku, kde to ten svět se jeví, jako kdyby velká vývěva vysála vzduch. Bylo tak jasno, ale tak jasno, že jsme byli ještě hluboko v Africe.

Nebo si vzpomínám, když jsme jeli z Palerma na lodi. V tom Palermu tak nádherně každý poledne zněly zvony na Sicílii. My jsme jeli z Palerma, který leží blízko sopky Etny, do druhého města, který leží blízko druhé sopky Vezuvu, do Neapole. Pluli jsme, já říkám jeli, ale my jsme pluli na lodi přes noc, od jedné sopky ke druhé. No a když jsme ráno vyšli na palubu, tak jsme viděli svítání. Na východě mírně zarudlý nebe. Nebe bylo ještě celý černý, ale plný hvězd a měsíc. A to se všecko odráželo v moři, který světélkovalo takovýma měňavejma modrejma tónama. Nekonečný tóny modří, od fialově modrý přes tyrkysovou až po takovou zeleně smaragdovou modř. A v těch modřích se zrcadlily ty hvězdy s měsícem. A pomalu svítalo a najednou se v mlze jako malej zapomenutej bochníček chleba objevilo Capri. Ostrov Capri. A najednou už se objevilo taky zatím Capri. Takovej rudej koláč se objevil vycházejícího slunce. To zažehlo moře takovým velikým požárem, rudým požárem, a ty rudý paprsky ozářily nejdřív Vezuv, pak Capri a hned Neapol, a ten pocit si pamatuju do dneška. Taky to bylo na jaře. Modrý moře bylo, modrá obloha, a všude i ve mně bylo takový modro. No jo.

všude i v člověku bylo takový modro. Nebo si vzpomínám na ty bohatý a pestrý barevný zvuky Benátek. Zvuky staromódní hudby z kaváren na Piazza San Marco, Café Quatri, Café Florian a vůbec krásy měst Florencie, Ascoli Piceno, Bari, Cortina d'Ampezzo nebo Barcelona, Toledo, Valladolid, Paříž, Cannes, Monte Carlo nebo pyramidy v Káhiře v Egyptě, šikmá věž v Píze. To je krása veliká, ale není to krása největší. Největší krásou je krása lidského ducha. Největší krásou je čistá, ušlechtilá duše člověka.

vlastně děda s babičkou, když vyprávěli, když přijížděla do Pavlíkova pošta. Poštovní panáček. Jede poštovní pán, se rozlejhala poštovská trubka. Děda taky krátce, po první světové válce, ze který se vrátil raněný, s ochrnutou levou rukou dělal i ponocního. Představte si, poštovní panáček, poštovská trubka.

To mám stařičkou knihu, kterou jsem si kdysi dávno v antikvariátě koupil. Jaroslav Seifert, Šel malíř chudě do světa, verše k obrázkům Mikuláše Alše, a tam koně pádí.

pozadí, topoly s kostelem, pod kopytama koní práh, tahnou poštovní vůz, na dveřích toho poštovního vozu je znak pošty s trumpetou a tam sedí ten poštovský panáček a troubí. A ta báseň je takhle. Hlas trubky už k nám nedoletí, ne, už se netroubí. Zapadla kamsi do století v zamlklá podloubí. Však já ji zaslech při té zmínce, pod koli vířil prach. Ale už jenom ve vzpomínce a tiše jako v snách.

V minulých vyprávěních jsme se ocítali v Praze 50. let. Když jsem tam začal studovat na grafické škole a potom na vyšší škole uměleckého průmyslu a potom na akademii. A jak měl děda viset hodiny vedle rádia, tak v Praze tam bylo hodin na každém rohu. Elektročas tam bylo napsáno. A nejslavnější hodiny byly na Staroměstském náměstí. Orloj, světoznámý hodiny. A tenkrát v 50. letech nestály před touto věhlasnou atrakcí davy turistů hovořící španělsky, japonsky, anglicky, francouzsky, jako stojí teď, že tam není k hnutí. Tenkrát, když jsme dostali úkol kreslit orloj, a ten jsme dostávali od našich kantorů úkoly zajímavý kreslit. Chodili jsme kreslit do zoologické zahrady, taky jsme jednou kreslili pomníky. Palackého pomník, Husův pomník, nebo ten staroměstský orloj. A když jsme ho tam chodívávali kreslit, tak jsme tam byli skoro sami. Když tam někdy přijela škola z venkova, pionýři třeba měli šátky kolem krků, tak to bylo jenom pár dětí, a který hned zase zmizeli. No, my jsme pozorovali tu smrt. Tu smrť, jak my jsme říkali u nás, tahá za zvonec. A kreslili jsme jí a lakomce taky, jak třepe s měšcem. A kohout potom plačtivě. To byly zvuky jako rozladěných varhan. To kohoutí za kokrhání.

ale to bití, zvonění, hodin na orloji k nám vždycky znělo tak jako naléhavě, svátečně. Protože to bylo taky sváteční památné místo, tragický, za rohem bylo popraveno 27 českých pánů. No a to zvonění toho času znělo naléhavě a ty apoštolové, který každou celou hodinu tancovali ten svůj pravzvláštní taneček v těch okýnkách barevných nahoře ve věži orloje, jako kdyby ty apoštolové říkali, tak už konečně něco s tím vaším mládím udělejte. Ale co, ptáme se, vy nevíte? Jako kdyby se na nás zlobili, no moc nevíme. No přece dělejte to, co vám říkají vaši kantoři, ne? Kreslete všecko, co kolem sebe vidíte. Metaře, prodavačku kytek, lidi čekající na elektriku, kreslete i ty starý plynový lampy. I ty jednoho dne zmizí. Kreslete parníky, který kotví v přístavištích Vltavy. Kreslete i ty lampáře, který ty lampy chodí rozsvěcovat a zhasí na takovýma dlouhejma tyčkama.

Jo, tenkrát nás učili kantoři, že kresba je v umění to nejdůležitější. Že na kresbě stojí celé výtvarné umění a že jeden lidský život je příliš krátkej na to, aby se to krásné a zároveň těžké umění kresby dokonale zvládlo. Na to je jeden lidský život příliš krátkej, ale proto vy nesmíte promarnit ani chviličku. Tak takhle nás ty naši kantoři takovou nám dávali chuť do práce. Šli jsme mládím, aniž jsme si toho blaženého stavu pořádně vážili. Možná, že jsme si mysleli ve své bláhovosti, že to tak bude pořád, protože to bylo tak samozřejmé. Ráno vstát, naše bytná paní Nováková, jak jsme o ní posledně mluvili, když jsme u ní s Honzou Matějákem v Nuslích bydleli, nám připravila snídaní. My jsme odjeli do školy, kantoři na nás byli hodní, oni věděli svý, ty moudří věděli svý, věděli, že nás musí přenést přes tu zvláštní dobu, která do naší země nečekaně po únoru vtrhla. Oni měli taky svý starosti. Nesrovnatelně větší, než byly starosti naše. Vzpomínám si na výrok profesora češtiny, který u nás jednou suploval. Ten řekl, to jsou jediné kalhoty, co mám. Až je rozedru, nevím, v čem budu chodit.

Jeho předměty jako čeština, chemie, ruština, deskriptivní geometrie, deskriptíva, matematika, to bylo takový nutný zlo. I když kantoři se snažili nám to zlo zpříjemnit nejvíc. Ale na co jsme se nejvíc těšili, to bylo na figurální kreslení.

To na to nikdy nezapomenu, když jsme poprvé přišla paní Blašková v županu. Postavila se na praktikábl, to byl takový stupínek uprostřed kreslírny. A najednou ten župan z ní spad. Jak se většina z nás styděla. Jak jsme si museli dodávat odvahu ty naše sklopené oči zdvihnout a podívat se na to obnažené tělo. A paní Blašková stála v pozici, stojící, typická pozice, jednu nohu mírně pokrčenou, oči byly upřené do dálky, do jakéhosi nekonečna, stála jako socha a kreslírnu najednou zaplavila jemná vůně toho jejího pudru lacinýho. No a už se rozezněla skřípavá hudba krátkých i delších tónů podle toho, jak dlouhý linie jsme my kreslili, jak jsme ten úhel, dřevěný úhel, to bylo opravdu pravý dřívý vypálený dotyčinek, kterým se kreslilo. Jak dlouhý čáry jsme kreslili, tak dlouhý tóny jsme vydávali, takový skřípání po hrubý straně balícího papíru jsme kreslili. Ale ta hodina ubíhala tak rychle. A to bylo práce. To bylo napínavý. I když jsme teoreticky to měli všecko proštudovaný, jak se staví, jak se buduje taková stojící postava, že se musí rozdělit na 8 dílů, protože hlava normální postavy se musí 8krát vejít do délky stojícího těla. Že střed těla je tam někde v rozkroku. Paní Blaškové, tam, kde se stehna spojujou, tam, kde má paní Blašková takový zlatavý svítící chloupky, tam je střed těla. My jsme museli tu figuru postavit tak, aby takzvaně nepadala. Pan profesor Balaš nebo Viktorín chodil a sledoval každýho z nás a řekl jenom třeba, figura tě padá dozadu. Mě tykal pan profesor Balaš, protože jsme byli krajani, on byl z Rakovníka.

a to byly takový krásný úkoly postavit stojící figuru nahé ženy, vykreslit jí, tak aby to k něčemu vypadalo. A k tomu, aby jsme co nejrychleji tento těžký úkol zvládli, sloužil systém, kterému se říkalo vizování. Vizování. To jsme v natažené ruce drželi třeba tušku nebo pravítko a za tím pravítkem nebo za tou tuškou byla ta postava tý stojící paní Blažkové. A my jsme si palcem museli určit, kde je polovina figury a přesně ta samá část byla od rozkroku až k temení hlavy. No a pak přišlo to veliký dobrodružství, že jsme začínali třeba kreslit od chodidel, přes kotníky, přes kolena. Potom byl těžký podbříšek, ňadra. Ramena byly moc těžký, z ramen jsme spustili ruce, loket. Ten byl zvlášť těžký. Naznačili jsme dlaň, která obyčejně byla, když to byly volně visící ruce, ta dlaň byla uprostřed stehen. No a potom posadit na krk hlavu, aby ta hlava nevypadala, jako když je vykloubená. No a když byl trošku čas, tak jsme naznačili třeba velikost nosu nebo očí nebo rtů a několika tahama jsme naznačili vlasy. A to už hodina byla u konce. Ale následovala ještě hodina druhá, protože hodiny figurálního kreslení byly dvě za sebou. No a my už jsme si byli vědomi, které chyby jsme udělali během první hodiny, tak když začala druhá hodina, tak už jsme se pustili do kresby stojící figury nahé ženy odvážněji. A to třeba přišla i jiná modelka, která se jmenovala paní Staňková, která byla ne blond, ale bruneta. A ta, když měla dobrou náladu, skládala básně. Tak třeba najednou se ozvalo kreslírnou. Jsou mladí, krásní, oči jim jiskří. Zanedlouho z nich budou velcí mistři. A my nevěděli, jestli se máme smát nebo zůstat vážný. Protože ten verš tak dlouho visel v té kreslírně, kde se ozývala jenom ta hudba, skřípavá hudba těch tahů, těch pálených uhlů po papíře. Oči se jim jiskří, brzo z nich budou velký mistři.

Jo, jak bych si tak rád zavizoval vizování, poměřování na natažené ruce, aby se ty proporce neměnily, kdyby se ruka pokrčovala, tak ta ruka musela být natažená, podrželi jsme si ji vždycky před stojícím modelem. To i když jsme kreslili portrét, tak jsme museli určit, kolikrát se vejde nos do hlavy, nebo jaká vzdálenost očí mezi sebou je, nebo jak vysoký čelo je v poměru od nosu ke konci brady. Všecko se dalo navizovat. To byla dobrá pomůcka. Vizování.

Samozřejmě, že ty předměty týkající se výtvarné výchovy, jak grafické techniky nebo techniky malby, nebo nauku o slohu, nebo figurální kreslení, nebo věcné kreslení, nebo kresbu do škicáků, to jsme hltali. Ale taky tam byla ta spousta předmětů, kdy jsme se třeba museli učit deskriptívu a odmocniny a ruštinu třeba. Ale i tu ruštinu jsme se učili rádi, protože učil nás jí profesor Cimbrila. Profesor Cimbrila, on tak trošku napadal na jednu nohu, měl jí kratší, protože to byl partizán ruskej. Tenkrát ruštinu v té první fázi začali učit i ti, třeba zběhové, kteří k nám přišli během po první světové válce. Třeba v Rakovníku na Měšťance nás učil pan Ovčarov, který bydlel ve Chlumu. Já ho znal, protože chodil za panem Agafonem Hladkovem k nám do Pavlíkova za naším místním hodinářem. A ten v Rakovníku na Měšťance potom nás učil ruštinu. Ale na grafické škole nás už učil starý partizán. V oči jako uhel. I když byl oholený, byl pořád začernalej a v bradě měl dolíček, který nikdy si nemohl vyholit. Tam měl pořád černý fousy a takový pichlavý oči a černý vlasy hustý. A ty jeho oči byly takový, jako kdyby nám říkali, kdybych já vám mohl vyprávět o tom, co ty moje oči viděli, to byste se divili. Ale on nikdy neřekl nic. To jsme si mohli jenom domýšlet. A to jsme tenkrát vlastně ani netušili, jakým peklem tenkrát museli sovětští lidé před válkou, během války i po válce, jakým peklem museli procházet, když byli zavřeni v gulazích. Ale o tom jsme tenkrát neměli ani potuchy, protože se psal rok 53, 54.

A my jsme uměli písničku už z Rakovnický měšťanky, kterou jsme zpívali rádi ve sboru. Celá třída. Stěp da stěp krugoj, půjď daljok ležit, v toj stěpí kluchoj, záměr jaljem ščik. V toj stěpí kluchoj, záměr záljem ščik. I nabrávši sil, čuja smjortný čas, on tavárišču oddával nakaz. Ty tavárišč můj, nepapomni zla, v toj stěpi gluchoj schorani menia. I kaněj ma jich oddaj máťuške. Pyredaj, ne, i kaněj ma jich oddaj báťušce. Pyredaj privjot radnoj máťušce. Nebo jsme taky zpívali kamandír Geroj Čapájev. Nebo píseň frontového šoféra Čeres gary, reky i doliny. Zpusel goně to černý dým. My byli mašiny, ověžděli miny. Papuťam darokam frantavíme, půjďa rožka, frantavája. Mě strašná nám bambioška grubája. Pamirať nám rana váta, jest u nás ještě doma děla. A to byl Cimbrila Šťastný a my s ním.

To byla taková zvláštnost našeho mládí. Na jednu stranu jsme hltali z rády a jsme chytali jazz. Třeba když Armstrong zpíval tu písničku Give me a kiss to build a dream on and my imagination. Ta-da, ta-da-da-da. A tak dále, jo. To byla jedna strana mince a druhá strana mince zase byly ty ruský častušky. My jsme nepociťovali nějakou zášť vůči ruský kultuře, protože jsme si byli vědomi těch gigantů, kterými právě ruská kultura obdarovala svět Tolstojem, Dostojevským, Čechovem, Gogolem, Čajkovským. No a potom jsme taky už chodili každý čtvrtek večer díky Jardovi Kovářovi, našemu spolužákovi. Ten nám vyjednal, že jsme měli přístup na zvláštní legitimace. To se muselo nějak jmenovat. Tenkrát se muselo všecko nějak jmenovat. Myslím, že to pořádala Malostranská beseda a byly to večery černošské hudby, ve které nám doktor Emanuel Uže a hrabě Lobkovic vyprávěli o tom, jak Černoši svojí hudbou se prali s údělem být otrokem a být vykořisťován otrokářem a jak se zrodil afroamerický jazz a to se odehrávalo dole v suterénních místnostech Mánesa. Když se větralo, tak se otevřelo okno a člověk si skoro mohl sáhnout do vody tekoucí Vltavy. A kiss to build a dream on. My imagination will drive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. A kiss to build a dream on. Yes. Give me a kiss before you leave me. My imagination.

0: It's the bill to dream on.
1: A na podiátku, tam nám pan doktor Emanuel Uže na stařičkým gramofonu pouštěl ty těžký, tvrdý desky s hudbou pionýrů jazzu. Bunk Johnson, King Oliver, Louis Armstrong, Hot Five a Hot Seven. No a my jsme to tak hltali, protože to byla taková krása. A když nám pustil Igora Stravinskýho Ebony Concerto, který Igor Stravinský zkomponoval pro kapelu jazzovou Woodyho Hermana, tak to jsme byli v sedmém nebi. We'll make that moment live. Yeah.

tom nastoupila kapela. Za klavírem byl Čamrda, doktor Čamrda. Za bicími byl Milan Jaroši, se myslím jmenoval Milan. Trumpetista Danda, kytaru hrál doktor Luděk Šváb. A u kontrabasu stál vysoký chlap s takovýma masitejma rtama. Blond vlasy, když hrál solo a ty struny tak utrhával. Když hráli třeba St. Louis Blues, tak to ta basa zbrnčela tak, že nám brnčeli i plíce, i srdce, i žaludky v těch našich mladých rozcitlivělejch tělech. Herbert Ward se jmenoval. Herbert Ward. To byl zvláštní člověk. Brej byl kontrabasista v České filharmonii. A byl to amik, občan USA. A zřejmě asi něco provedl kvůli nějaký špionáži, musel být ulitej u nás, skrývanej tak jako, protože se nesměl do USA zpátky vrátit. No. Ale jak ten hrál na basu? To bylo úplně jiný, než když hráli naši kluci. To bylo, to teda, jak se říká, basa tvrdí muziku. Ten Herbert Ward, ten teda ty fláky, který tenkrát pražský Dixieland hrál, ten tomu dával šťávu.

Já nikdy nezapomenu na to, když jsem se poprvé ocitnul v těch sklepních prostorách Mánesa. To byl úžas. Tam na pódiu byly nástroje. Jako kdyby se člověk ocitnul v tranzu. V tom zastaveném času 50. let najednou díky těm čtvrtkům, jako kdyby ta zvláštní nálada, ta zvláštní krásná hudba prokopla každý ten čtvrtek večer ty zavřený dveře toho zastaveného času za železnou oponou, který jsme tenkrát žili. To se vlastně každý ten čtvrteční večer odehrával zázrak. Všude kolem byl svět plný srpů a kladiv a hesel SSSR náš vzor a my tady u dvou decek vína, to jsme vydrželi celý večer, u našeho stolu Honza, Jarda Kovář, někdy tam byl Broňa Malý, já jsem tam někdy už chodíval s Miladou, s mojí budoucí ženou, s mojí první láskou od 17 let jsme spolu chodili.

to byl takovej opojnej únik z toho, z té svěrací kazajky, tak by se to dalo říct. Takhle pateticky až, protože to byla pravda. Protože on ty večery taky uváděl pan hrabě Lobkovic. Lobča jsme mu říkali. Jaký to mohl být umělec života, kdyby třeba byl utek do Švejcar. Kdežto on tady je s náma, zůstal pan hrabě Lobkovic. Někde dělá nějakýho účetního na nádraží, nebo co říkal, a vypráví nám, jak ovlivnila jazz Basie Smithová a Bunk Johnson a... Místo toho, aby třeba dělal bankovní transakce v nějaký švýcarský bance. No a když to Danda, trumpetista, odpočítal, rozjela se pěkná hudba, tak my, aby jsme ji vychutnali, jsme i zavírali oči. A v těch zavřených očích najednou ta cena toho života tak rychle vzrostla, protože to byla tak úžasná hudba. No jo, co to pro nás muselo být tenkrát, ten úžas, bezmeznej úžas nad těmi všemi třpitivými tóny trumpety a benža a činelů. Úžas nad krásnými melodiemi, nad krásnými souzvuky, improvizacemi.

No a úžas i nad tou laskavostí lidskou, kterou do toho třeba ten pan doktor Emanuel Uže, nebo i ten hrabě Lobkovic, nebo i všichni ti muzikanti dávali. Někdy mě Jaroši pustil za bicí a já jsem si zahrál třeba s nima blues. To byla krása, na to taky nemůžu nikdy zapomenout. Láďa Fialka s náma tam taky chodil, mim, který později založil pantomimu v divadle Na zábradlí. Ten byl dobrý trumpeťák i klavírista.

To byl hluboký zážitek, hluboký vryb do naší duše, kladnej vryb. Ty čtvrtky v Mánesu tak zapadaly hezky do té mozaiky tehdejšího kulturního vyžití. Tenkrát byl smutný muž Válek, nebo Jarda Štercl Řádil, nebo Jiří Štuchal, Kocourkovští učitelé. To nám všecko zprostředkovávalo rádio. A nejkrásnější, nejpoutavější byly reportáže, které začínaly vždycky 4 krátkými tóny klaxonu. Papapapap, Hrachovina, písmeno H. Papapapap, to bylo zase písmeno Z. Hanzelka Zikmund. A potom následovala taková latinskoamerická písnička, nějaké Yerba Buena se tam zpívalo, nebo co. A to Hanzelka a Zikmund, idoli našeho mládí, tenkrát cestovali po světě a posílali do rádia reportáže. No to teda, to tenkrát rádio bylo na vrcholu svý slávy, protože nám zprostředkovalo ty nejkrásnější biografie. Rádio má tu vlastnost, že dokáže vyvolat obrazy, že je evokativní, dokáže probudit fantazii. A já si vzpomínám jednou, jak to mě tak zaujalo, jak někde v nějaký africkém pralese jeli inženýři Hanzelka se Zikmundem po nějaký cestě, pralesní cestě, a nejenom na poslední chvíli si uvědomili, že tam je natažený lano přes tu silnici, a jen se skrčili a ono jim to uřízlo, ukrojilo kus kabiny a mohlo jim to uříznout i hlavu. To jsem si říkal, no to teda je pěkný dobrodružství, to mohli zaplatit životem. To bych někdy se rád třeba zeptal pana inženýra Miroslava Zikmunda, jak to opravdu bylo, kdyby to šlo. To je všecko tak dávno.

No a pak už ty všední dny se nám snášely mnohem lehčejíc, i když tenkrát na letenský pláni nahoře se začalo něco velikýho stavět. Stalin už byl po smrti, ale prej tam měl být největší pomník snad na světě. Knoflíky na Stalinově kabátě byly veliký jako 3 kilový pecny chleba. Fronta na maso se tomu pomníku říkalo. A nikdo netušil, že ho za pár let budou bourat. A vyprávil se potom vtip, že ho můžou zbourat tak, že když do něj střelí a vystřelí mu v oko, takže z něj můžou udělat žižku, nebo když mu ustřelí uši, tak z něj zase můžou udělat pantátu bez ouška, nebo co ještě to tenkrát říkali. Jo, když mu prej odstřelí ruce, tak by z něj mohl být Petr Bezruč. Už tenkrát se na všecko hned dělali vtipy.

To byl rozporuplný čas. Na jedné straně jsme museli vidět ty obětavý kantory, který si byli vědomi toho, že aby byla kontinuita kultury této země zachována, musí obětavě nás učit třeba dějinám umění, ať se děje, co se děje. Na druhé straně třeba já jsem viděl v té naší vesnici, jak chátrají statky, jak v těch stájích, kde dřív řechtali koně a bučeli krávy, jak se jimi prohání vítr, jsou tam rozražený otevřený dveře, na dvorech roste vysoká tráva, plevel bodlák, střechy se propadají. Meze už byly dávno rozvoraný, tam, kde překáželi boží muka na křižovatkách polních cest, ty strhly. Snad i proto, aby ti poctiví kantoři zvýšili v nás takový národní povědomí, tak nás tím horečnatěji učili naší historii. A dávali nám kreslit obrazy z naší historie, takže jsme kreslili třeba Horymíra, jak skáče z Vyšehradské skály. To bylo těžké, ale pro nás, když jsme tam bydleli nedaleko, tak jsme tam chodili na špacír od paní Novákový z Krušinový ulice od kostela svatého Pankráce na Vyšehrad. To bylo 7 minut. Na té skále jsme se ocitli a představovali jsme si, jak ten kůň letí a na jeho hřbetě sedí ten Horymír. Vedle byl Slavín, kde byli pohřbeni velikáni naší kultury. To pietní místo taky dýchalo svojí posvátnou závažností.

té vyšehradské skály bylo daleko vidět. Bylo tam slyšet i houkání vlaků, i parníků a kolik generací tam jistě chodilo na takový poutní slavnostní výlety, když si chtěli připomenout historii této země.

A jistě na tu skálu jsem si říkal, dolehly i zvuky jedoucího vlaku tenkrát. V 80. letech 19. století přece nás to učili ve škole, že z Vídně vypravili přes noc vlak, přes noc, skoro tajně. Vlak, který vezl pro tuto zemi historicky nejcennější předmět. Pro zemi českou nejvzácnější skvost, svatováclavskou korunu. A ta pravzvláštní síla lidu, ta byla tak veliká, že ono se to rozneslo mezi lidem, takže celou tu trať toho v noci projíždějícího vlaku lemovali zástupy lidí i s pochodněmi. Za tmy obstoupili trať a s pochodněmi se v tichosti té svatováclavské koruně klaněli. Jo, tenkrát nás ti kantoři učili vnímat historii naší země v takových patetických obrazech. My jsme je tak rádi kreslili. Kompozice na téma třeba Jan Roháč z Dubé nebo Jan Žižka a husité. Husické matky. I do vojenského historického muzea jsme chodili kreslit palcáty a sudlice a samostříly a vojenská brnění, drátěný košile, štíty s husickými kalichy. Byla to doba zlá. S odstupem času se dozvídáme o procesech a o utrpení nevinných lidí, o vykonstruovaných procesech. Ale zřejmě to naše mládí bylo tenkrát tak intenzivní, že my jsme ji jako až tak jako zlou nevnímali. Možná, že to bylo díky i těm kantorům, který s takovou láskou a pokorou nás tou dobou provedli. To byly nezapomenutelný chlapy, ale i profesorky, třeba paní profesorka Lukešová na češtinu, Herbertová na češtinu, nebo paní profesorka Výborná, u které jsme potom maturovali z ruštiny, protože profesora Cimbrilu, toho partizána, povolali na Žižkovskou školu. A paní profesorka Výborná, aby měla jistotu, že uděláme maturitu z ruštiny, tak otázky seřadila přesně podle pořadí, respektovalo abecední seznam, takže když to někdo nesplet a vytáhl si otázku, jak šli za sebou, a na tu otázku se připravila, to my jsme se připravili, tak každý udělal maturitu tenkrát z ruštiny, díky paní profesorce Výborný. I když to bylo takový mládí dvojdomý, takový rozpolcený jakoby, protože jinak se mluvilo v rodinách, jinak jsme mluvili třeba ve škole, před kantorama, i velký lidi se chovali jinak doma. Jak jsme říkali minule, doma se bavili o tom, že to praskne příští jaro a v práci zdravili čest. Čest práci. A někdo sice dodával čest práci dobře placený, ale hlavní ten úkol systému hlavně byl šířit strach. Vzpomínáte si tenkrát ten strach z desítkářů, z uličních důvěrníků? Jo, jak jsme kreslili akt. Paní Blaškovou, paní Staňkovou, ta rýmovala. Bruneta byla. Oči jim jiskří. Budou z nich mistři. Většina z nás studem klopila oči, než našla odvahu je zdvihnout a podívat se na tu krásu lidského těla, která vždycky pro nás byla takovým symbolem čehosi vznešenýho. Nahé lidské tělo.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Příjemné dobré dopoledne vám všem, kteří jste si naladili Český rozhlas 2 Praha. Je tu první sobota v měsíci dubnu, takže začíná Tobogán v pyžamu. Já vám popíšu tu situaci, sedíme v jedné velmi příjemné vinohradské kavárně. Před sebou nemám ani já, ani můj dnešní host kávu, ale dobré víno. A já myslím, že už to všichni víte. Jiřina Fikejzová je naším dnešním hostem. Dobré dopoledne, vítejte v Tobogánu.
1: Dobrý den.
0: Víte, co mě napadá? My se vidíme po čtvrté na stejném místě, ve stejné kavárně, u stejného vína, prakticky na stejném místě. Tohle je vaše oblíbené místo, kam chodíváte, nebo bydlíte blízko, nebo tady pracujete?
1: Oboj platí. Pracujete, teď se vám nerozuměl.
0: No jistě pracujete. Tak třeba si sem vezmete svůj starý štípsací stroj a ťukáte tady, já nevím.
1: Tak to ne. Ale sázím se tady se svými přáteli ráda.
0: Co to víno? Pan Číšník, když přišel, tak už se prakticky ani nemusel ptát, jaké si budete dávat. To je vaše oblíbená značka, to můžeme prozradit, co to je, to nebude reklama.
1: Chardonnay z Moravy a k tomu vodu, po vzoru starých řeků.
0: Čili nejste ten typ, který by své návštěvy vodil k sobě domů?
1: Málo kdy, já musím uklízet a to mě nebaví.
0: Aha, čili ne, že byste ho nechtěla vzít k sobě do soukromí, ale musíte vygruntovat před tím. Já doufám, že během té následující hodinky společně probereme celou řadu věcí, ale chtěl jsem se úplně v úvodu zeptat, znáte Koštice?
1: Koštice, Košťany, ale Koštice ne.
0: Ani Vojnice?
1: O ne.
0: Vojnice, tam se narodil můj tatínek, ano. A je to nedaleko Loun, kde vy jste chvilku studovala, pokud vím. Ano. Tak jsem si říkal, jestli nebudete tyhle ty vesničky kolem znát.
1: Tu vesničku opravdu neznám. Je to pravda, že jsem chodila 7 let do gymnázia v Lounech, ale bylo to kvůli tomu, že byla válka a že jsme museli utéct z pohraničí. Já jsem zkoušku na gymnáziu udělala v Duchcově a tam jsem chodila jenom 14 dní, protože pak přišel Hitler a tak dále. No a v těch Lounech jsem chodila 7 let do gymnázia, ale pak jsme se vrátili, protože byl konec války a my jsme se zpátky do toho pohraničí zase vrátili. Takže jsem maturovala v Teplicích. Jste mě zavedl ve vzpomínkách tak daleko. Zároveň je to aktuální, protože jsem nedávno dostala pozvánku na abiturientský ples z Teplic.
0: Fakt?
1: Ano.
0: A byla jste?
1: Bude to teprve.
0: Jo, no to teprve bude.
1: Hrozně se rozmýšlím.
0: Ne, tak to není o čem určitě jeďte.
1: V každém případě jsem tam slavila 60. výročí. To byla velká sláva. Krásná.
0: Když se budeme pohybovat ještě dál, tak se dostaneme až do Lomu u Mostu.
1: Ano.
0: To je místo, kde jste se narodila. Myslíte si, že kdyby v tom vašem životopisu bylo místo narození třeba Praha nebo Brno, že by se to vaše dětství a vůbec váš život odvíjeli jinak? Že vás to svým způsobem poznamenalo, ať negativně nebo kladně, ten Lom u Mostu?
1: No, určitě, určitě. No, Lom je takové malé hornické městečko a celý můj kraj tam, ten, který je aktuálně ve veliké módě, jak jsem zjistila. Nicméně se vrátím do svého dětství. To bylo prostě vždycky chudé městečko, samí horníci a my jsme tam patřili, naše rodina, je to všechno relativní, takové ty lepší třídě, chudé městečko, samí horníci a my jsme tam patřili, naše rodina, je to všechno relativní, takové ty lepší třídě, k smíchu samozřejmě. Ale měli jsme tam velikánskou zahradu kolem domu, kde jsme bydleli, chodili si tam hrát děti z celého okolí a trhali jsme si tam ovoce a zeleninu a já nevím co všechno. Tenkrát ještě nepadaly ty jedy z nebe. Všechno bylo jinak. Jenomže jsme tam odsud museli utéct před Hitlerem, to je právě to. V roce 38. To je všechno dávno, dávno, dávno.
0: Tam někde jste se učila tu svoji nádhernou češtinu? Tam se přece nemohlo mluvit hezky česky tenkrát.